0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s raním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš Rádio Junior.
3: Ahoj děti, pojďte se nám narodit.
4: Vidíte, už mám směrem nám.

0: Raz, dva, raz, dva, tři a.
1: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je...

0: Rádio Junior.
1: Stih jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih jsem koupit ponorku a

Čet jsem z nich, nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Rádio Junior.
1: Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Jak si tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.

Yeah.

Hádala se para plata, které je víc do kulata.

pane Sisel, kde máš to zemník? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

láska k dětem, rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Heja, heja.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Ce mai și tanti ateci.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Dnešní zajímavost je na přání naší posluchačky Zory. Dala mi super zvídavcovský tip. Tak ho pojďme společně prozkoumat trochu víc. Co jste za znamení? Určitě se vás už někdy někdo na tuto otázku zeptal. Někteří věří, že na ně charakteristika jejich znamení sedí více, jiní méně a někdo tomu nevěří vůbec. Jak je to vlastně se znameními zvěrokruhu? Znamení zvěrokruhu mají svůj původ v astrologii. Ta je však označovaná za pseudovědu, protože nemá dostatek důkazů svých pozorování a postrádá vědeckou přísnost. I tak ale astrologie formovala civilizace po staletí a mnozí nachází útěchu ve hvězdách dodnes. Poprvé máme důkazy o astrologii ve starověké Mezopotámii, zhruba ve 2. tisíciletí před naším letopočtem. Babyloňané používali hvězdy a planety hlavně k tomu, aby si nějak vyložili údajná znamení od bohů. Tohoto výkladu však rozhodně nebyl schopen každý. Právě Babyloňané pak vytvořili 12 astrologických znamení. Z nich pak byla některá začleněna do západního zvěrokruhu. Až staří Řekové ale 12 znamení pojmenovali podle souhvězdí a spojili je s konkrétními daty navázanými na oběžnou dráhu slunce. Jsou to beran, bík, blíženci, rak, lev, pana, váhy, štír, střelec, kozoroch, vodnář a ryby. Říká se jim znamení zvěrokruhu. Zvěrokruh nebo taky zvířetník či zodiak je pomyslný pás na obloze, ve kterém se při pohledu z planety Země pohybují známé planety sluneční soustavy. Astrologové tento pás před několika tisíci lety rozdělili na 12 stejných dílů, které nazvali zvířetníková znamení či znamení zvěrokruhu. Každé znamení zvěrokruhu odpovídá určitému datu a času, což je odvozeno od toho, v jaké poloze je slunce na tomto pásu. Znamení jsou pojmenovaná podle souhvězdí, se kterými se původně kryla. V starověkém Řecku sice došlo k tomuto rozdělení, ale Řekové se soustředili spíše na využívání hvězd ke spojení s bohy skrze věštění. Řecké věštění a babylonské nebeské události se postupně prolínaly a to vedlo k vývoji osobnějších horoskopů, jaké známe dnes. Ve středověku byla astrologie hodně rozšířená a ovlivňovala každodenní rozhodování. Hrála významnou roli i při rozvoji alchymie. Ve 14. století byli astrologové i na královských dvorech. Astrologie přála i další století, ale s nástupem vědecké revoluce a později osvícenství se od horoskopů ustoupilo. Ty osobní se pak začaly objevovat až na začátku 20. století s příchodem novinových rubrik z horoskopy. Já jsem se narodila ve znamení vodnáře, což je větrné znamení. Vodnáři údajně rádi plavou proti proudu, mají originální myšlenky a neobvyklý životní styl. Myslíte, že to sedí? Pamatujte, že astrologie, znamení zvěrokruhu ani horoskop není návod na život. Důležité je vnímat i další aspekty našeho života, jako je výchova, životní zkušenost nebo individuální vlastnosti a volby. Holky a kluci, pokud chcete o znamení zvěrokruhu někomu vyprávět, ale nestihli jste si vše zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, klidně mi dejte vědět a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Zimmerman.
1: Ahoj holky a kluci.
2: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
1: Kamže se letos vydáme?
2: Tady je malá nápověda.
1: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
2: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
1: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
2: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
1: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
2: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
1: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
2: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
1: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
2: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
1: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
2: Vaše Rádio Junior.
1: Více na webu radiojunior.cz.

0: Už několik dní měla plachetnice dobrodružství příjemnou plavbu. Bylo stále slunečné počasí a ve dne v noci vanul mírný čerstvý vítr, který lodí lehce pohupoval. Od toho dne, kdy Hub s Hopem vstoupili na palubu, se nestalo nic pozoruhodného, když se nepočítá, jak vymalovali kajutu kormidelníka rybičky černým krémem na boty. Až jednoho podvečera, chvíli před západem slunce, službu ve strážním koši měl plavčík. Rozhlížel se pečlivě po obzoru, když tu spatřil loď.
1: Ahoj na palubě! Loď na levo boku!
2: Loď na levo boku!
3: Loď na levo boku!
0: Kapitán velryba hbitě vyběhl na kapitánský můstek a dalekohledem se zadíval na vzdálenou loď. Dalekohled mu ji přiblížil takřka na dosah ruky a kapitán ustrnul. Na černé vlajce oné lodi se bělala úmrčí lebka a pod ní skřížené náty. Piráti.
4: Pirátská loď na levo boku.
5: Pirátská loď na levo boku.
4: Mužstvo na palubu.
2: Mužstvo na palubu.
6: Mužstvo na palubu.
5: Mužstvo na palubu.
7: Slyšel jsi, Hope? Na levo boku pirátská loď?
8: Nevíš, Hupíčku, co je to pirátská loď?
7: Pirátská loď, to je velice vzácná loď. Jen se podívej, všichni námořníci jsou na palubě, aby ji pozdravili.
8: Jaminánko, Hupíčku, tak pospěš, pozdravíme ji taky.
7: Počkej. Takovou vzácnou loď musíme vzácně pozdravit.
8: To jo.
7: No, převlékneme se do námořnických šatů, které nám kormidelník ušil.
8: No!
7: Ať neděláme ostudu.
8: Ty máš tak chytrou hlavičku, Hope. Se vším si víš rady.
9: Hola, Hope, co děláte na palubě? Zalezte někam do podpalubí a neukazujte se, dokud pirátskou loď nezaženeme.
8: Jeminánku, kormidelníku, vy chcete zahnat?
7: Teď má takovou hezkou vlajku.
9: Na černé vlajce s umrlčí lebkou není nic, ale docela nic hezkého, protože je to vlajka pirátská a piráti jsou, jestli to ještě nevíte, mořští loupežníci.
8: A kdo jsou ti mořští loupežníci?
9: To jsou právě piráti. Každou loď, která se jim připlete do cesty, napadnou. Když se přepadená loď neubrání, zajmou ji a zmocní se všeho na palubě. A proto vám radím, abyste zmizeli v podpalubí, neboť tady se bude bojovat.
7: Tak vidíš, Hope, a ty jsi chtěl pirátskou loď zdravit.
8: Ale ty jsi na to chtěl obléknout nové šaty.
7: Chtěl, ale neoblékl. A pojď radši do podpalubí, ať se kormidelník nezlobí.
8: Počkej, Hupíčku. Nepospíchej tak.
7: Co zase máš?
8: No ona je tam v tom podpalubí tma.
7: Jak pak to víš?
8: Já tam byl?
7: Aha. A co pak jsi tam dělal? Beze mě.
8: No, za kutálel se mi tam pomeranč.
7: Kde pak jsi vzal pomeranč?
8: Dostal jsem ho od plavčíka.
7: Hope, poslouchej. A nedostal ty si dva pomeranče?
8: Ne, kde pak? Jenom jeden, Hupíčku.
7: Aha. A neřekl ti plavčík, aby ses rozdělil se mnou?
8: No to jsem chtěl, Hupíčku.
7: No?
8: Ale když tom podpalubí byla taková tma,
7: no?
8: Já ti najednou v té tmě koukám a tu tvou polovičku pomeranče jsem neviděl.
7: Aha.
8: Já jsem ji snědl v té tmě.
7: Ne.
8: No, tak jsem ti chtěl dát tu svou polovičku, víš?
7: No,
8: tu jsem snědl už předtím.
4: Námořníci, nastávají nám těžké chvíle. Pirátská loď se blíží a my nemůžeme bojovat.
6: A proč?
10: Zaženeme je dělostřelbou, kapitáne.
4: Zahnali bychom je dělostřelbou, kdybychom měli dělové koule. Jen si vzpomeňte, námořníci, na oslavu svátku námořníků, kolik salv jste k poctě svátku vypálili. Nás může zachránit jen rychlý útěk a taky naděje, že se pirátům ztratíme ve tmě.
9: Dovoluji si podotknout, kapitáne, že pirátská loď má jednou tolik plachet než naše.
4: I to jsem promyslel, kormidelníku. Námořníci, znásobíme plachty. Svlékněte košile a trička, kalhoty i spodky a všechno zavěžte na stožáry k plachtám.
5: Hurá! Hurá!
0: Když kapitán pirátské lodi postřehl, že mu plachetnice dobrodružství uniká i z kořistí, zahromoval. A v zápěti vydal rozkaz, aby piráti zavěsili k plachtám nejen košile a trička, spodky a kalhoty, ale taky ponožky a ručníky a útěrky na nádobí a kapesníky a klobouky a čepice. A netrvalo dlouho, pirátská loď se plachetnici dobrodružství opět přiblížila. Hup s hopem se zatím krčili ve tmě v podpalubí. Seděli na pytli s bramborami a mlčeli. Hup se hněval a hop přemýšlel, jak si ho udobřit. Vytáhl z pytle bramboru a nabídl mu ji.
8: Tak už se nehněvej, hupíčku. Jestli chceš, já ti za ten pomeranč dám bramboru. Vrchní kuchař ti uvaří, pomázne máslo.
7: Ale...
8: Je, minánku, to si pochutnáš víc, než na nějakém pomeranči.
7: Já se tě divím, hope. Ty myslíš na bramboru a na máslo a jak si pochutnám a že námořníci nemají čím nabít děla, protože vystříleli všechny dělové koule, to je ti jedno, viď?
8: Jak to? Vůbec mi to není jedno, hubíčku. Abys věděl, na něco jsem přišel.
7: No, to bych moc rád věděl, na co.
8: Já ti to hned řeknu. Tady jsou plné pytle brambor.
7: No.
8: Kdyby to bylo vidět, tak bys viděl, že brambory jsou zrovna tak kulaté jako dělové koule.
7: No a?
8: Třeba by s nimi šlo i střílet.
7: Na to jsi přišel docela sám, hope.
8: Docela sám?
7: Sám.
8: No, taky jsi mi trochu pomohl, když sedíš vedle mě.
7: No, vidíš. No, na co tedy čekáš? Popadni pytel a vyneseme ho na palubu k dělům.
8: Ať se piráti těší!
0: Hub s hopem přitáhli pytel s bramborami až k dělu. Kapitán se na ně nejdřív zamračil, ale když mu řekli, že jsou to dělové koule, starostlivé vrásky na čele se mu rázem vytratili. A pak nastala dělostřelba. Hub s hopem nabíjeli, kormidelník zaměřoval a kapitán pálil. Na pirátské lodi vypuklo veliké zděšení. Bramborová salva zasáhla nepřátelské plachty, ať si nikdo nepřeje vidět, jak vyhlíželi. Na palubě sama brambora kutáleli se pod nohama, nikdo neudržel rovnováhu a piráti padali jeden přes druhého rovnou do rozšlapaných brambor. A ke všemu museli poslouchat vítěznou písničku, kterou si námořníci na plachetnici dobrodružství zpívali.

0: té největší bitevní vřavě se na bojišti objevila rodina mořských pilounů. To jsou ryby, které mají místo nosu dlouhý zubec, ostrý jako pila. Brambory, které spadly do moře, jim náramně zachutnaly.
1: Jen si pochutnejte, pilounkové. Brambor je dost a pirátům vůbec nechutnají. Dobrou chuť vám přejeme.
2: Moc krát děkujeme. Takovou lahutku jsme v moři ještě neměli. Ale nevíme, jak se vám za to odvděčit.
1: Jaminánku, piráti u brambory nestojí. Lepší, když je spucnete, než aby se potopili.
3: Já bych věděl, Hope, jak by se nám mohli odvděčit.
4: Tak jim to pověz, Hopíčku.
1: Haló, pilounku? Haló?
2: Já tě slyším, co bys rád?
1: Vidíš tu loď za námi? To jsou piráti a pronásledují nás, chtějí nás potopit. Nešlo by to nějak zařídit, aby se potopili oni?
2: Maličkost, my nemáme piráty taky v lásce. Pořád jen střílejí a křičí a ruší mořský klid. Rodinko, za mnou!
0: Pilouni zmizeli pod hladinou a zamířili k pirátské lodi. Nejdříve rozřezali levobok, potom pravobok, pak přešli k přídi a nakonec se pustili do zádi s kormidlem. A právě v tu chvíli kapitán pirátů zuřivě křikl: ty zmazané plachty od brambor nám ještě rádi vyperete? V tu chvíli se ozvalo zapreskání, potom jakoby zahřmělo, stožáry na pirátské lodi se zřítily, plachty serval vítr a loď se poroučela ke dnu. Rozstřílená bramborami, rozřezaná rybí rodinkou pilounů, a to se v pirátské historii ještě nikdy nepřihodilo.
5: Černou vlajku na stožáru pohltila voda.
6: Hurá, hurá, hurá!
7: Pirátů bílé lebky není žádná škoda.
6: Hurá, hurá, hurá!
0: Bylo to slavné vítězství. Na jeho počest a zaznamenitý nápad s bramborovou dělostřelbou kapitán Velryba jmenoval Hupa a Hopa vrchními bramborovými dělostřelci.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: One, two, three, four. Sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil.

0: miminko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně. Věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně.
1: Neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím více

0: se uklidním.
1: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
3: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
3: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
3: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
4: Nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

bude třeba zvíře, tohle bude třeba strom. Zbytek nechám na potom, kreslím paní boubelatou, skrytou za cukrovou vatou, nebo mraky na nebi.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Ahoj kluci, ahoj Jani, já vás vítám a hnedka utíkám. Ahoj!
1: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v naší Ušounově pohádkové školce. Ušoune, počkej, kam běžíš?
0: Já nemám čas, Jani, já strašně spěchám.
1: Holky a kluci, já se vám omlouvám, ale dnešní Ušounova pohádková školka možná skončí dřív, než začala, protože Ušoun se mi někam ztratil a já vůbec netuším kam. A víte co? My se za ním vydáme, já ho budu sledovat. A vy pojďte se mnou, ale pozor, ať nás Ušoun neslyší. Budeme pěkně našlapovat po špičkách, úplně neslyšně. Tak pojďte, vyzkoušíme si to třeba i na místě. Jedna noha, druhá noha, tichou lince jako myšky, žádné dupání. Pojďte, pojďte, jedna nožička, druhá nožička, tiše tichounce jako myšička. A hele, už vidím Ušouna. Ušouné!
0: Jani, ty jsi mě našla. Je, to jsem rád. Já jsem ani neměl čas se s dětmi pořádně přivítat. Já jsem utíkal, totiž jsem, jak to šlo, co no, nejrychleji.
1: No, a kde to jsme?
0: Je, ty to tady nepoznáváš. Rozhlédni se kolem. Jsou tady dopravní značky, silnice, chodníky. Jenom je to všechno trošku menší než na normální silnici. Tohle je jako pro trpaslíky.
1: Já už vím, my jsme na dopravním hřišti.
0: Správně, Jani. A já jsem se doslechl, že si to tu můžu všechno vyzkoušet. Jak se třeba přechází přes silnici, jo?
1: No.
0: A nic mě u toho nezajede, protože tady žádná opravdová auta nejezdí. Všechno je jenom jako. Pro děti je to tu.
1: A pro Ušouna.
0: A pro Janu.
1: Tak to je super. Je, tamhle je zebra, vidíš ji.
0: Jo, ty trdlo, tady žádná zebra není. Tohle není zoologická zahrada.
1: Já, že jsem trdlo. No tak to ti o té zebře rovnou zaspívám písničku. Děti už určitě vědí, jakou zebru myslím. A ty to hnedka pochopíš, uvidíš.
0: No. Tak to jsem zvědav na tohle. To jsem teda zvědav.
2: Ušounova

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které Jana právě dospívala písničku o přechodu pro chodce. Ta zebra totiž, kdybyste to nevěděli, to byl přechod pro chodce. Teda vy jste to asi věděli, kamarádi, ale mně to nějak nedošlo. No, ale to nevadí, to se stává.
0: To se ví, že to nevadí. Od toho jsme tady v Ušounově pohádkové školce, abychom se to všechno naučili.
1: Správně. A já jsem se teď naučil, že přechod pro chodce vypadá jako ten pruhovaný kůň ze zoologické zahrady, tedy zebra. Jenom ty pruhy na silnici jsou pěkně seřazené a rovné, aby se nám po nich hezky chodilo.
0: A to máš pravdu. A ještě jedno si musíme pamatovat, že když je někde přechod a my chceme přejít na druhou stranu silnice, tak půjdeme právě po tom přechodu. Žádné přebíhání vedle. Přechod je prostě nejbezpečnější.
1: Jo, super, tak já si to jdu vyzkoušet. Tak zatím, ahoj, já utíkám.
2: Ušou, nepočkej, zastav.
1: Jej, Donánku, co se to stalo? Málem mě přejelo auto.
3: Ty jeden popleta, Ušata. Co pak to bylo tohleto?
1: Já nejsem žádný popleta. Já jsem jenom přebíhal přes silnici, ale byl jsem na přechodu a ty jsi mě málem přejelo, ty autíčko jedno.
0: Páni, tak tohle bylo ofous. Málem se nám tu stala nehoda. Ušounku, takhle se ale přes silnici nepřechází.
1: Ne, nepřechází, jo.
3: A to je pravda. Máš štěstí, strašidílko Ušaté, že tohle je všechno jenom jako. A že jsme tady na dopravním hřišti pro děti. A taky máš kliku, že já jsem kreslené autíčko a ne opravdické.
1: Je, ty jsi kreslené autíčko. Teď mi to došlo. Jak je to možné?
0: No, jak by to bylo možné? Vždyť jsme v Ušounově pohádkové školce a v našem kouzelném světě je přece možné úplně všechno.
3: No, to jsou mi věci. Ušoun a diví se kreslenému autíčku, co mluví? To je asi z toho šoku, jak se lekl. Ale teď vážně, Ušoune, takhle se přecházet nesmí.
1: Ale vždyť jsem šel po přechodu.
3: Nešel, běžel. A to se Ušoune nedělá.
0: No vážně, ty moje strašidýlko málem přejeté. To nejde, aby si řekl přejdu a utíkal jako splašený. Najedno si zapomněl.
3: No, na co pak si zapomněl, Ušoune?
1: No, na co jsem... Aha, já už vím. Měl jsem se rozhlédnout.
3: Správně. Měl se pořádně rozhlédnout. A co si měl ještě udělat?
1: Počkat na Janu.
0: No, tak. Protože děti a strašidýlka nemůžou přecházet jen tak sami. Vždycky k tomu potřebují někoho velkého, pokud možno dospěláka.
1: A jo, já na to zapomněl. Tak já se jdu vzpamatovat u písničky a pak si to všechno pěkně vyzkouším.
4: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte už jenom novou tady mou pohádkovou školku. A teď jsem slyšel v písničce to dávej bacha a už mi to došlo. Na přechodu musím dávat bacha.
1: Je to tak, Ušoune. A tady to červené autíčko, co tě málem omylem přejelo, je z toho taky pěkně vykulené.
2: Jo. Málem mi z toho vypadly reflektory. Tak si to s Janou nacvičte, jak se má chodec rozhlížet.
0: Tak jo, Jani, vyzkoušíme si to?
1: Tak jo, jdeme na to. Tak pojď ke mně, jakože jdeme k silnici, k přechodu.
0: Holky a kluci, vyzkoušíte si to s námi? Čapi, čapi, čapi, čap, jakože jdeme, jo? Tak čapi, čapi, čapi, čap.
1: Tak, a teď už jsme u silnice, u přechodu.
0: Jo, tak pozor, zastavíme a pořádně se rozhlédneme na obě strany.
1: Tak si to vyzkoušíme. Koukneme se doleva, koukneme se doprava.
0: Ano.
1: A ještě jednou doleva. A protože nic nejede, můžeme jít. No a v polovině cesty se ještě jednou pro jistotu podíváme, jestli se zprava nic neblíží.
0: Jo, to je legrační, točíme tu hlavou jako holub na báni.
2: Ale věř mi, ty malé strašidílko, že je lepší se dívat na obě strany a točit u toho hlavou jako korouhvička, než se mnou srazit.
0: No to je teda pravda.
1: No a já si myslím, že když jsme si to takhle hezky vyzkoušeli, že si zasloužíme odměnu.
0: Jupí, bude pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko vaří čaj. Jednoho dne se tatínek Bejk vrátil z práce hrozně unavený.
1: To byl dneska den.
0: Postěžoval si telátku.
1: Pan vedoucí velký vůl si na nás pořád něco vymýšlel.
0: Posadil se v pokoji do křesla a odpočíval. Telátku bylo tatínka líto.
2: Nechceš trošku vody?
1: Ne, ale dal bych si čaj. Kde pak je maminka?
2: Na nákupu, ale já ti ho udělám, tatínku.
1: A umíš to?
2: Umím.
1: Dobře.
0: Souhlasil tatínek.
1: Tak mi nějaký dobrý čaj na povzbuzení u vás.
0: Telátko šlo do kuchyně, dalo vařit vodu a mezitím přemýšlelo, jaký čaj by tatínkovi udělalo.
2: Šípkový, heřmánkový.
0: Prohlíželo si i krabičky s kořením a nakonec se mu nejvíc zalíbilo jasně červené se zajímavou vůní.
2: Pálivá paprika.
0: Přečetlo si na krabičce.
2: To bude jistě tatínkovi chutnat.
0: Vysypalo celou krabičku do tatínkova hrnku a všechno zalilo horkou vodou.
2: Už jdu, tatínku,
0: zavolalo.
2: A nesu ti prima čaj.
0: Unavený tatínek si k čaji nejprve přivoněl.
1: Voní to zajímavě.
2: A co teprve, až ochutnáš?
0: Tatínek se na telátko usmál a pořádně se napil. A pak se začaly dít věci. Tatínek vytřeštil oči, vyskočil a popadl se za krk. Pak začal skákat po pokoji, plivat okolo sebe a vydávat divné zvuky.
2: Co ti je?
0: Divilo se telátko.
3: Vodu!
0: Zasýpal tatínek. Telátko mu podalo vodu a tatínek vypil celý kbelík. A to jí ještě před chvílí nechtěl. Konečně mu bylo lépe. Utřel si slzy, které mu vyhrkly z očí a podíval se na telátko.
1: Ty jsi mi dal. To byl teda čaj. Ale musím uznat, že už vůbec nejsem unavený.
0: A odešel na zahradu spravovat plot. Chvíli později se vrátila z nákupu maminka. To byla tíha, řekla, když se vypřáhla ze žebřiňáku. Musím si trošku odpočinout. Telátko mamince podalo hrnek s čajem, který tatínek nedopil.
2: Tohle tě určitě postaví na nohy, maminko. Věř mi.
4: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které se dneska učíme přecházet přes silnici.
5: A já už vím, že děti a strašidýlka nemají přecházet sami. Vždycky mají přecházet s někým velkým, s někým dospělým. Jo, a taky už vím, že se má přecházet po přechodu a že se musím pořádně rozhlédnout, jestli něco nejede.
6: Strašidílko ušaté, ty jsi tak šikovné, strašidílko. To mám radost, že už to všechno víš. Vyzkoušíme si to ještě jednou a teď u toho budu i já.
4: Bezva, ale já vím, že když jsme na přechodu, tak všechna autíčka mají zastavit.
6: To máš pravdu, Jani, ale potíže v tom, že někdy lidé vběhnou na přechod a my auta nestihneme zastavit včas. Takže stejně musíte vždycky počkat, až auto zastaví. A pak teprve můžete přejít.
5: Jo, no tak už nemluvte a pojďme si to zkusit. Jani, dej mi ruku a jdeme k silnici. Tak jako ťapi, ťapi, ťapi, ťap.
4: Ťapi, ťap. Holky a kluci, pojďte si to vyzkoušet s námi. Jdeme, jdeme, jdeme a už jsme u silnice.
6: Pozor, jedu. Ještě, že jsem vás viděl včas. ale už jsem se zastavil.
5: A rozhlédneme se pořádně na obě strany. Auto stojí a tak my jdem.
4: Nádhera, už to umíme. A ty si to, ušounku, budeš taky pamatovat, viď?
6: A když to tak hezky umíte, tak já vám za odměnu dám hádanku.
5: Ušounova hádanka.
6: Copak se to ozývá?
5: Holky a kluci, to je přece jednoduché, že jo? Řekneme to všichni najednou. 3, 2, 1. Motorka.
6: A copak je to teď?
4: Bude z nějakých závodů tohle.
5: No jasně, to je závodák, to my poznáme. Přeci, pozor, 3, 2, 1, Formule 1.
6: Páni, vy jste šikulky. A teď mám pro vás další motor.
4: Přemýšlím, ale netuším.
5: Já taky přemýšlím a netuším. Já už vím, tenhle zvuk jsem slyšel na zahradě, když se sekala tráva. To není auto ani motorka, to je přece sekačka.
6: No jasně, sekačka to byla. To byl trošku chyták.
5: No to teda byl, protože na sekačce se nikam nedá jet.
4: Ale dá, možná by ti to ohromně slušelo, kdyby si jel na dálnici na sekačce.
6: I vy legračníci, to je tedy opravdu vtipná představa. Ušoun na sekačce. Ale jejda, to je hodin, já už musím jet. Tak se mějte krásně a opatrně přecházejte přes silnici. Pusťte mi na cestu nějakou pěknou písničku, prosím.
4: Rádi, moc rádi. Tak se měj krásně, autíčko. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Ahoj. Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě dozněla písnička pro autíčko a Ušounek si tady neustále zkouší, jak se správně rozhlížet, než přejdeme přes silnici.
1: Jo, radši si pořádně procvičím hlavu i s ušima a anténou, než abych zase přehlédl auto. Takže už jsem u silnice a koukám. Doleva? Doprava? Doleva a když nic nejede, tak jdu. No a v polovině silnice přece jenom se ještě rozhlédnu. No a pozor, kdyby auto stálo, tak za ním může jet ještě jedno, tak já se radši rychle ještě kouknu, jestli tam nějaké nejede. Jo a ještě mám jednu připomínku, že nikdy nepůjdu k silnici nebo po silnici nebo přes silnici sám, ale vždycky budu držet dospělou Janu za ruku.
0: To je super, jak si to krásně pamatuješ. A víš, co mě napadlo?
1: No.
0: My jsme holkám a klukům vůbec neprozradili, jakou barvu mělo to kreslené autíčko, které si tu dneska s námi povídalo.
1: No jo, to máš pravdu, Jani. Tak víte co, kamarádi, to bude váš dnešní úkol.
0: Namalujte nám autíčko a dejte mu barvu, kterou chcete. A klidně může být i puntíkované, kytičkované nebo pruhované podle vaší fantazie.
1: A nebo nám namalujte přechod pro chodce a značky dopravní.
0: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my někomu z vás pošleme dárek.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A na přechodu pro chodce se vždycky držte dospěláka z ruku a taky se rozhlížejte.
1: Jo, no tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ošoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme ještě jednu dopravní písničku. Okole. Tak ahoj!
1: Ahoj!

0: Junior. Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Jistí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fouse, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Rádio Junior.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Po Pražece plavili se na pramici. V praškole neznali

0: Ševčíkem.
1: Ahoj, posloucháte speciální ranní restart na Rádiu Junior. Dneska s Peťou Ševčíkem u mikrofonu a pokračujeme v našem tématu Expedice Sever. V Norsku už jsme prozkoumali nejrůznější zajímavá místa a tamnější kulturu, ale tentokrát na to půjdeme úplně jinak. Povídat si budeme o norských osobnostech, které se nějak zapsaly do historie, ať už dávné či nedávné. Například si připomeneme příběh jednoho z nejslavnějších Vikingů. Řeč bude o norském malíři, spisovateli nebo šachistovi. A nezapomeneme ani na sport, který je v Norsku opravdu všude přítomný. Perličkou celého vyprávění pak budou norské rekordy a taky zajímavé vynálezy. Tak přeju fajn poslech a pojďme se do toho pustit.

Na úvod zapátráme v norských osobnostech historie, a to hodně hluboké historie. Připomeneme si příběh objevení Ameriky a vím, co si teď myslíte. Ameriku přece objevil Kristof Kolumbus a to jako fakt nebyl nor, jasně, nebyl to nor. A navíc nebyl první. Ameriku dávno před Kolumbem objevil slavný viking Leif Erikson. A to o skoro 500 let dříve. Pojďme ale hezky od začátku. Vikingové byli hodně obávaní a nelítostní bojovníci, ale paradoxně tenhle postrach Evropy žil doma na severu mezi sebou v míru a žádné rozbroje se netrpěly. Když tedy jistý Erik zvaný Rudý zabil v hádce vesničana, shromáždění vikingských náčelníků ho vyzvalo, aby zemi opustil. On se tedy sebral a nakonec odplul, ani nevěděl kam. Měl ale docela štěstí, protože po několika dnech doplul k pohostinným břehům. Zemi se zalíbením nazval Grönland, tedy zelená země, a na ostrově, kterému dneska říkáme Grónsko, se usadil. Založil město a do původní vlasti vyslal lodě, aby oznámil, že zelená země čeká na nové osadníky. Mezi těmi, kteří se nechali zlákat, byl i obchodník Bjarni Herjolfsson. A tak směle vyplul, jenže kvůli mlze Grónsko minul a když se mlha rozplynula, tak uviděl neznámou zemi. Dneska už víme, že to byla Amerika, ale Bjarni Herjolfsson to ignoroval, protože se prostě těšil na Grónsko. Tak to otočil a Ameriku neobjevil. Jenže když o tom pak vyprávěl synovi Erika Rudého, tedy Leifu Erikssonovi, tak ten se tak natchnul, že se rozhodl do nové země vyrazit. První pokus se nezdařil, ale on se nenechal odradit a zkoušel to znovu a znovu, až se mu to skutečně v roce 1000 podařilo. Místo prý hýřilo šťavnatou zelení a když se tam dosyta najedl hroznou vinné révy, nazval místo Vinland. On sám na místě nepobyl moc dlouho, ale jeho bratr Thorvald tam doplul, založil osadu a 3 roky tam žil. Jak je tedy možné, že vikingové z historie Ameriky prakticky úplně vymizeli? No, došlo totiž na střet s domorodci, ve kterém Thorvald zahynul a ostatní z posádky se rozhodli raději vrátit domů. Dneska už víme, že místo, které vikingové nazvali Vinland, je dnešní Newfoundland. Víme to díky archeologickým nálezům z roku 1960. Tehdy tam vědci objevili zbytky typického vikingského sídliště z 11. století, včetně kovárny a přístřešků pro lodě. Nemůžeme tedy pochybovat o tom, že vikingové byli první, kdo objevili Ameriku. Ale na druhou stranu, Kristofu Kolumbovi přece jenom patří větší zásluhy o propojení světa. Tak to byl příběh objevení Ameriky tak trochu jinak, než ho znáte.

0: Teď už budeme pokračovat příběhem o neuvěřitelné odvaze a houževnatosti. Hlavním doslova hrdinou tohoto příběhu je Jan Balsrud. V Norsku je opravdu národní legendou, jenom úplně malý historicko-politický kontext. V době, kdy Norsko bylo okupováno Německem, tedy za druhé světové války, Jan Balsrud patřil k odboji, prostě bojoval za svobodné Norsko. Až jednou byl pověřen sabotážní misí společně s dalšími kolegy, měli vyhodit do povětří německou kontrolní věž. Ale nepovedlo se jim to. Následně se všichni snažili utéct, ale nikdo kromě Jana Balsruda to nepřežil. On sice pláchnul, ale zároveň musel čelit tamnější přírodě. A teď dobře poslouchejte. Při útěku musel třeba přeplavat ledový fjord. Měl prostřelené chodidlo a s těžkými omrzlinami se šplhal zasněženými horami. A asi nejhorší, co musel absolvovat, bylo, když mu hrozila otrava krve a on se musel sám kapesním nožem amputovat prsty na nohách, aby přežil. Ale nakonec se dostal v kritickém stavu až do Švédska, kde se dočkal pomoci. V tu chvíli prý vážil jenom 35 kilo. Celý ten útěk skrz drsnou norskou krajinu totiž trval dlouhých 62 dní. Jeho osud byl také sfilmován pod názvem 9 životů. Každopádně je to příběh neuvěřitelné lidské vytrvalosti a touhy žít. Jan Balsrud nakonec zemřel až v 71 letech a získal za své hrdinství celou řadu ocenění. Zkrátka, jaká krajina, takový příběh. Pojďme si to ale trošku odlehčit.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krut mou nudu.
1: V Norsku se narodila celá řada slavných osobností také z oblasti umění. Jedním z nejslavnějších norských malířů, kterého znají i ve světě, je Edvard Munch. Pojďme si připomenout jeho příběh. Jak už to tak bývá, ani tento umělec neměl od malička na růžích ustláno. Když mu bylo 5 let, tak mu zemřela maminka, což bylo pro něj opravdu těžké a i on sám býval v dětství dost často nemocný. Možná ale právě díky tomu si našel cestu ke kreslení. Zkrátka chtěl se něčím zabavit. Otec mu také často vyprávěl různé barvité příběhy, dost často i strašidelné, a tak mýval malý Edward časté noční můry. Bohužel se časem u něj vyvinuly i psychické problémy. Podařilo se mu však namalovat obraz, který se stal jedním z nejslavnějších na světě. Obraz s názvem Výkřik z roku 1893 zachycuje vnitřní hrůzu člověka. Na obraze je postava na mostě v Oslu pod krvavě rudou oblohou a slavný je především onen výraz zděšení. Edvard Munch namaloval tento obraz podle skutečné události. Během procházky s přáteli se totiž zastavil na vyhlídce u mostu v Oslu, slunce zrovna zapadalo a obloha se skutečně zbarvila do temně červené, no a on v ten moment pocítil obrovskou úzkost a slyšel jakoby silný nekonečný křik přírody. Spousta lidí si myslí, že postava na obraze křičí, ale prý ve skutečnosti jenom reaguje na onen pronikavý výkřik přírody a zacpává si uši. K obrazu Výkřik se váže celá řada zajímavostí. Například mě zaujalo, že přímo na plátně se nachází drobný nápis tuškou, v překladu něco jako tohle mohl namalovat jenom blázen. Dlouho se spekulovalo o tom, zda jde o dílo vandala, který to tam prostě drze připsal, ale vědcům to nedalo a díky analýze infračervenými paprsky potvrdili, že nápis osobně připsal sám Edvard Munch. Pravděpodobně ho samotného štvalo, že se veřejně diskutuje o jeho duševním zdraví, a tak si prostě přisadil a na obraz tuhle poznámku z recese napsal sám. Za zmínku stojí také to, že obraz vytvořil ve 4 verzích a všechny mají obrovskou hodnotu. Například v roce 2012 se jedna z verzí Výkřiku vydražila v New Yorku za tehdy rekordních 120 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 2,3 miliardy korun. Ze stejného důvodu byl obraz také velmi oblíbený u zlodějů. Celkem 2x byl obraz v Norsku terčem krádeže. Naštěstí se ale vždycky našel a byl navrácen na své místo, i když s drobnými šrámy. O Edvardu Munchovi a jeho obrazech bychom si taky mohli povídat dlouho, ale dáme prostor i dalším slavným osobnostem.

Tentokrát mrkneme na někoho z oblasti sportu. I zde je mnoho kandidátů, o kterých bychom si mohli povídat, ale zaměříme se na jednoho sportovce, kterému se právě přezdívá král biatlonu. Řeč bude o Ole Einar Bjørndalenovi. Výčet úspěchu tohoto sportovce je tak dlouhý, že bychom tady byli až do zítra, tak se zaměříme jenom na ty nejzajímavější. Bjørndalen například držel po dobu 4 let rekord v největším počtu medailí, které si kdy kdo odvezl ze zimní olympiády. Bylo to celkem 14 medailí, z toho 8 zlatých. Známý je také díky tomu, jak dlouho se dokázal udržet na vrcholu. Dlouhých 13 let se umisťoval ve světovém poháru nejhůře do 3. místa. Tedy každý rok byl na stupních vítězů a vždycky šlo jenom o to, na jaké medailové pozici zrovna skončí. Znamená to, že musel mít nejenom talent, ale především neskutečnou disciplínu. Nenadarmo se uvádí, že klíčem k úspěchu není až tak talent, ale především píle. Ta tvoří třeba 80%. Bjørndalen také dokázal něco, co nikdo před ním ani po něm. Stal se jediným biatlonistou v historii, který dokázal na jedněch olympijských hrách vyhrát všechny tehdejší individuální disciplíny. Byl to vytrvalostní závod, sprint a stíhací závod. A navíc přidal ještě teda zlato ze štafety. Stalo se tak v Salt Lake City v roce 2002. Je to asi jako když náš Emil Zátopek dokázal vyhrát 3 zlaté medaile na olympiádě v Helsinkách v běhu na 3 různých tratích. Bylo to 5, 10 kilometrů a v maratonu. A taky to mimochodem už nikdy nikdo nezopakoval. Jde o naprostou raritu. A ještě přidám jednu perličku ze závodního světa, krále biatlonu. Když šel závod ve sprintu v roce 1998 na olympiádě v Naganu, tak si jel jasně pro zlatou medaili. Jenomže začalo tak hustě sněžit, že organizátoři závod v průběhu pozastavili a nakonec úplně zrušili. A hádejte co? Závod se jel další den znovu, míněno od začátku, a Bjørndalen znovu vyhrál. Prostě nenechal se rozhodit a i v tom byl vždycky král, protože prostě dokázal udržet chladnou hlavu. Mimochodem, není se co divit, že nejlepší biatlonisté pocházejí právě z této země. Biatlon totiž ve Skandinávii vznikl. Pochopitelně původně nešlo o to, že by lidi odjakživa závodili a brali to jako sport. V minulosti šlo o vojenskou strategii. První zdokumentované nasazení lyžařských jednotek proběhlo za norsko-švédské války už v 17. století. Vojáci museli na lyžích překonávat zasněžené pláně a zároveň si udržet pevnou ruku pro přesnou střelbu. A to zůstává stejné i dodnes. Ta kombinace fyzického výkonu a maximálního soustředění. Od sportu pojďme zase o kousíček dál, slavné norské osobnosti totiž najdete i v dalších oblastech.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Solo.
1: V našem povídání bychom rozhodně neměli zapomenout na literaturu. A když si povídáme o Norsku, tak dost možná tušíte, kam povedou naše další kroky. Ano, jednou z nejvýraznějších osobností současné norské literatury je Jo Nesbø. Spousta z vás jste určitě četli alespoň jednu knížku v hlavní roli s doktorem Proktorem, tedy doktor Proktora Prdící prášek a Vana času, Konec světa nebo Velká loupež zlata. To jsou knížky opravdu plné humoru, někdy až absurdního, ty příběhy mají opravdu rychlý spád a postavy, ke kterým si určitě najdete cestu. Rozhodně, pokud hledáte inspiraci pro letní čtení, tak Jo Nesbø a doktor Proktor je sázka na jistotu. Já jsem třeba ve své juniorácké bublině ještě neslyšel o nikom, koho by to ve vašem věku nebavilo. Tak to zkuste. Pojďme se ale trochu přiblížit samotného autora. Myslím, že by vás mohlo hodně překvapit, že v mládí měl fotbalový sen, který se dokonce velmi snažil uskutečnit, měl obrovský talent a dotáhl to do prvoligového norského klubu Molde FK. Do jeho fotbalové kariéry ale zasáhlo zranění kolene a on musel skončit, jinak by riskoval vážné zdravotní problémy. Kromě fotbalu se taky vždycky chtěl stát hudební hvězdou a i to se mu dost podařilo. Je zpěvákem a skladatelem kapely Didere, která je v Norsku opravdu velmi populární a stále hraje. Přitom hudba ho vlastně přivedla k psaní knížek. Svůj první román Netopír totiž psal původně jako vzpomínkovou knihu na turné své kapely, když se chtěl od hraní odpočinout. Nakonec z toho vznikla detektivka, v níž se poprvé objevuje osobitý kriminalista Harry Hole. Tuhle postavu pak využil ještě v dalších asi 12 knížkách. A kniha Netopír zaznamenala okamžitý úspěch a svému autorovi vynesla cenu za nejlepší literární počin s kriminální tematikou v tom roce 1997. Takže prostě super. Odstartovalo to jeho veleúspěšnou spisovatelskou kariéru. A ještě přidám poslední zajímavost z jeho života. Jo Nesbø je vášnivým horolezcem. Ve svých 62 letech přelezl úsek obtížnosti 8A, což je velmi náročná trasa i pro profi trénovaného člověka, takže klobouk dolů. Zkrátka, Jo Nesbø je jednoznačně multitalentovaným člověkem a s trochou nadsázky se dá říct, že na co v životě sáhl, tomu šlo. Ať už to byl fotbal, muzika, psaní knih nebo dokonce horolezectví.

Ke slovu už se teď konečně dostanou také norské rekordy. Ale záměrně jsem nevybíral ty nejznámější, ale spíš ty nejšílenější nebo méně provařené. Do kategorie rekordmanů šílenců naprosto dokonale pasuje Nor Ken Storms. Drží extrémní světový rekord v takzvaném death divingu. To je skok do vody, při kterém dopadáte do vody ne po nohách, ani šipkou napřed, ale jak se říká na placáka. Až těsně před dopadem se skokani schoulí do nějakého tvaru, zpravidla do klubíčka, aby dopadli bezpečně. Nutno říct, že bych tohle nikdy nikomu nedoporučoval zkoušet. I pro naprosto trénované lidi je to totální hazard se životem. Ken Storms každopádně v této kategorii vytvořil rekord, kdy do vody skočil ze 40,5 metru. Pro vaši představu to je výška asi 13-patrového paneláku. No, úplná šílenost. On to teda přežil a rekord je skutečně platný, ale za mě ještě jednou, nikdy to prosím neskoušejte. Další rekord bych osobně zařadil spíš do kategorie neuvěřitelných. Norská horoleskyně Kristin Harila stanovila nepřekonaný světový rekord v rychlosti, jakou zdolala všech 14 8000ových hor, tedy hor, které mají nadmořskou výšku přes 8000 metrů nad mořem. A ano, patří tam samozřejmě i Mount Everest jako nejvyšší hora planety a 13 dalších hor vesměs v Himalájích nebo v Pákistánu. Upřímně, vylézt na jednu z těchto hor je pro většinu lidí úplně nereálné a když už to někdo zvládne, tak je to zážitek na celý život. Kristin Harila ale zvládla všechny a stačilo jí na to pouhých 92 dnů. A to si představte, že když už někdo teda se o to pokouší, tak na jednu 8000ovku potřebuje tak 2 měsíce, včetně nějaké aklimatizace, a pak se z toho tak měsíc fyzicky dostává, protože je to fakt extrémní výkon. Skutečně obdiv paní Kristin Harila, že to dala. A do třetice přidám ještě jeden rekord, tentokrát hromadný. Norové drží rekord v počtu otužilců, kteří skočili do ledové vody. Na tomto rekordu je zajímavé, že překonali nás Čechy. V březnu loňského roku naskákalo 2461 otužilců do jezera Most. Mimochodem voda měla 3 až 5 stupňů Celsia, takže opravdu drsný. Ale kdo jiný by měl jaksi nám sebrat ten rekord než Severané? A jenom o 6 měsíců později naskákalo do vody v Norsku hned 3134 otužilců a bylo prostě vymalováno. No, na druhou stranu, rekordy jsou určitě od toho, aby se překonávaly a my to stejně těm Norům jednou zase oplatíme, co vy na to?

Mezi nory najdete i celou řadu vynálezců. Samozřejmě není v našich silách zmapovat všechny nejdůležitější norské vynálezy, tak jsem jich vybral jenom pár, které jsou zábavné nebo nějak zajímavé. Například věděli jste, že z Norska pochází vynález kancelářské sponky? I když tady je ten příběh o dost složitější. Jistý Johan Váler byl zaměstnancem patentového úřadu v Oslu a svůj nápad si nechal zaregistrovat v roce 1899. Jenomže tehdy nebyla taková informovanost a tak nevěděl, že něco takového už existuje. Mimochodem tento princip spojování papíru si patentoval už 32 let před ním Američan Samuel Fay. Navíc oproti norské variantě měl ten americký model tu výhodu, že oba konce byly zahnuté stejným směrem, což usnadňovalo manipulaci a nehrozilo tak roztrhnutí papíru. Prostě byly lepší. Ale Johanu Válerovi už jeho sláva zůstala. O tom, jak jsou na kancelářskou sponku v Norsku hrdí, svědčí i to, že má od roku 1989 svůj obří pomník, jak jinak než ve tvaru sponky, ve městě Sandvika. Mimochodem ta sponka má asi 7 metrů na výšku, takže opravdu je nepřehlédnutelná. Dobrá, to byl jeden srandovní příběh, ale teď už vážně. Známým norským vynálezcem, který bez nadsázky ovlivnil celý svět, je pan Christian Birkeland. I když to bude znít trošku nesrozumitelně, tak vynalezl metodu, jak syntetizovat dusík ze vzduchu. Příšerná nuda, co? Ale vlastně stál za zrodem umělých hnojiv, která pomáhají půdě, aby na ní rostly plodiny. Jo, třeba rajčata nebo papriky. Prostě, aby byla úroda. A pozor, bavíme se tady o začátku 20. století. Tehdy reálně hrozilo, že nebude dost jídla pro všechny lidi, protože nebyl dostatek přírodních hnojiv a počet lidí rostl. Takže dost možná právě Christian Birkeland zabránil velkému hladu a potravinové krizi. A opět do třetice ještě jeden zajímavý vynález, který si nechal patentovat Erik Rodheim v roce 1926. Šlo o aerosolový rozprašovač. Používá se dodnes například v deodorantech, prostě máčknete a kapalina, která je uvnitř, je vytlačena malým otvorem ven a vytváří takovou mlhu. Kromě deodorantů se to používá třeba při vaření jako olejové rozprašovače, ve zdravotnictví v podobě inhalátorů, ale třeba i grafity se vytváří pomocí sprejů na tomto principu. Tak i tuhle technologii, za tuhle technologii vděčíme norům. Samozřejmě těch vynálezů je mnohem více, ale pojďme zase o kousek dál.

Jedním z nejslavnějších norských jmen je Magnus Carlsen. Určitě jste ho už někdy slyšeli, tak si ho pojďme trošku blíž zařadit. Magnus Carlsen je jedním z nejlepších šachistů všech dob. Od roku 2013 do roku 2023, tedy dlouhých 10 let, držel titul mistra světa v šachu. Možná si řeknete, že šachy nejsou náročné, že člověka jako neomezuje věk a tak se může klidně stát mistrem světa tolikrát. Ano, určitě šachy nejsou sport, kde by vás omezoval věk. Na druhou stranu, šachy jsou jednou z nejoblíbenějších her na světě. Uvádí se, že šachy hraje na světě asi 600 milionů lidí. Ta konkurence je tedy obrovská. Být nejlepším ze všech, to už něco znamená. Magnus Carlsen ovšem drží více zajímavých rekordů. Například je to rekord v nejdelší šňůře vyhraných zápasů, celkem 125 šachových partií v řadě. Ale samozřejmě na vrcholné úrovni, jo, tím chci říct, že jeho protivníci byli vždycky další nejlepší šachisté světa. Ale dosáhl také vůbec nejvyššího ratingu, 2882 bodů, což v překladu do běžné češtiny znamená, že když hraje šachy, málo kdy prohraje. Když to odborníci počítali, vychází to tak, že od roku 2011 prohrál jenom jednu šachovou partii z 15, což je neskutečný výkon. Jenom si představte, že by takové skóre měl třeba váš oblíbený fotbalový tým, jo? Jeden zápas z 15 by prohrál. Ten výčet jeho úspěchů je v podstatě dost nekonečný, ale jeden příběh mě přece jenom ještě zaujal mnohem více. Magnus Carlsen hrál také jednu šachovou partii proti 143 tisícům lidí naraz. Jo. Samozřejmě bylo to celé online, než by se všichni sešli na jednom místě. Fungovalo to tak, že všichni hlasovali o dalším tahu, na což měli 24 hodin. Takže tahle partie se fakt jako dost táhla, nakonec trvala 46 dní. No a k překvapení všech, to skončilo nerozhodně. Nutno ovšem dodat, že amatérští hráči si při rozhodování pomáhali šachovými programy, takže Magnus Carlsen ve výsledku hrál proti počítači. Což vzhledem k tomu, že se zápas odehrál v roce 2025, musel být fakt nabušený program. Vemte si, že nejlepšího hráče světa své doby, Garyho Kasparova, porazil počítač už v roce 1996. A dneska jsou ty algoritmy úplně někde jinde. A i kdyby Magnus Carlsen prohrál, nic by to nezměnilo na tom, že je jednoznačně jednou z nejslavnějších osobností světa šachu. Zapomeneno, zlý, dnes necháme být, všechny pro...

Přátelé, to by bylo pro dnešek všechno. S Norskem jsme se dneska seznámili prostřednictvím slavných osobností, které se v této zemi narodily a působily. I tentokrát si dovolím připomenout, že takových osobností je mnohem, mnohem více a tak se nám to všechno samozřejmě do ranního restartu nevešlo. Pokud vás ale přesně takové zajímavosti tematicky baví, měno o slavných lidech, celebritách z různých oblastí, o sportovcích, umělcích a podobně, tak si rozhodně pusťte taky pořad Žili byli od Káti Perglové. Z norských osobností se věnuje třeba Roaldu Amundsenovi, slavnému polárníkovi. Tak pokud by vás zajímalo, čím se nesmazatelně zapsal do historie, mrkněte na web radiojunior.cz a hledejte pořad Žili byli. A to už by bylo opravdu všechno. Mějte se krásně a zase příště u dalšího norského putování. Tak čau.

Jan. Jo, peřnici z povolání to, jsou páni, to jsou páni, lou. Peřnici z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

bych jít rád dlouhý dej. Jsem cukr, dej jsem krouky, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřík je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě.

žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni, bylo jich tam dost celé.

soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chovat.

ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: kus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Utekla ti o víkendu naše hitparáda?
2: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
1: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
2: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
1: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
2: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
1: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

Hned vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci vyrážte trpaslici svou lásku.

zlého ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík se nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopyt, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kledba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projev.

0: a ta šišatá věc.
1: U šišatého plotu
0: byla šišatý,
1: šišatý,
0: šišatý dukát. Hned samým štěstím šišatec

Shishati, shishati, shreds. Našel šišatou věc v tom na nebi šišatej.

0: přišla.
1: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
2: Baví vás věda nebo raději sportujete?
1: Čtete knížky, sledujete filmy?
2: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
1: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
2: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
1: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
2: Těšíme se na vás.
1: Více na webu radiojunior.cz.
3: Crazy.
4: All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you.
3: I was thinking the same thing.

0: královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už nás čeká vyprávění o zlobivém chlapci jménem Nils, kterého skřítkové zakleli do úplně malinkého človíčka. Na hřbetě housera Martina vzlétne Nils do oblak a zažije úžasná dobrodružství. Pohádku Cesta na sever napsala Selma Lagerlöfová. Pro rozhlas upravila Jaroslava Kubištová. Režie v roce 1995 Mária Křepelková. Účinkují René Krupanský, Vladimír Brabec, Ivan Trojan a další.

0: Byl jeden chlapec, jmenoval se Nils. A ten svým rodičům dělal pramalou radost. Byl dost velký na to, aby věděl, že se skřídky si není radno zahrávat. A přesto, když jsme jednou náhodou na sebe narazili, ne aby zdvořile pozdravil a nechal mě být, kdepak. Ten den jsem se zrovna převlékl do jarního. Vzal jsem si dlouhý černý kabát a zelený klobouk a myslím, že mi to náramně slušelo. Měl jsem dobrou náladu, jako vždycky, když přichází jaro, a vůbec jsem nestál o to, aby mi ji někdo zkazil. Pokojně jsem seděl na kraji truhly, kam si Nilsova maminka ukládá své starodávné památky, a právě jsem si prohlížel jednu krásnou vestu. Podívejme, to je pěkná práce. Jeden steh jako druhý. Vesta má výšivku vpředu a i na zádech. Zdá se, že lidé se od nás mnohému naučili.
1: Od takových skrčků jako si ty? Já snad špatně slyším.
0: Polechal jsi mě? Asi nevíš, kdo jsem? Že tak ošklivě mluvíš. Dovol, abych se ti představil.
1: Nemusíš, vidím sám. Jsi starý škaredý troll, co nám leze do věcí.
0: Starý a škaredý. To mi ještě nikdo nikdy neřekl. Abys věděl, jsem váš domácí skřítek. Dobrý duch tohoto domu. Co pak ti rodiče o mě nepověděli?
1: Ti toho namluví. Hlavně mě pořád napomínají. Kdybych je měl poslouchat, měl bych hlavu jako čber.
0: Zdá se mi, že nevíš nic o úctě a zdvořilosti. Radši už mlč, chlapče. Teď chápu, proč je tvůj otec stále smutný a proč si tvoje matka často v koutku utírá slzy.
1: Co se pleteš do toho, do čeho ti vůbec nic není?
0: Myslím, že nerad slyšíš pravdu a jak se říká, potrefená husa nejvíc kejá. Dej si pozor, Nilsi.
1: Já se tě nebojím. V celém Švédsku není nikdo, koho bych se bál.
0: Co víš o Švédsku, když si ještě nikdy nevytáhl paty z domova? Svých skutků by se směl bát, které se k tobě vrátí, aby tě potrestali.
1: Nech si své řeči a zmiz, nebo...
0: Nebo?
1: No, nebo tě chytím a zavřu do klece. Jo, a tam si žvaň, co chceš, skrčku hloupý.
0: Pravda, nejsem veliký, ale mám svá kouzla. Okamžitě polož tu síť, omluv se mi a rozejdeme se v dobrém. Jinak budeš litovat.
1: Nevím čeho. Vida, jak se bojí. No tak pojď. Proč ustupuješ?
0: Naposledy tě napomínám. Polož tu síť a jdi mi sesty.
1: Ani mě nenapadne. Už se těším, až tě chytím. A když tě chytím, budeš prosit o milost.
0: Já. Váš domácí skřítek. Já, který vládnu mnoha kouzly. Na zlé srdce zlý je trest. Podobu skřítka budeš nést.
1: Co se to děje? Co se to děje? Kolem mne se všechno točí. Všechno roste. Všechno se mění. Dost. Brr. To byla hrůza. Počkej ty trpajzlíku. Tohle ti nedaruju. Já si tě najdu, abych ti vysvětlil, že svými kousky můžeš strašit mrňavé děti a ne mě, Nilse Holgerssona. Převlékl ses, abych tě nepoznal, ale marně. Mám tě. Au. Vždyť je to zrcadlo. Skří. jsem já. Já jsem trpaslík. Pomoc, maminko, maminko, tatínku.
0: Podobu skřítka budeš nést, aby spoznal, jaké to je být malý a slabý.
1: Maminko, tatínku, kde jste?
2: Odjeli do města a nevrátí se dřív než večer.
1: Kdo to tu mluví?
2: Já? Co pak mě nevidíš?
1: Ne, vidím jen obrovského housera. Vypadá jako náš Martin, jenže ten byl mnohem menší. Byl jako každá obyčejná husa.
2: Jestli je někdo z nás dvou malý, já to rozhodně nejsem. Na housera jsem velký až dost. A už jsem slyšel, že tě skřítek začaroval, to ti patří. Kdyby se mi zachtělo, popadnu tě do zobáku a hodím do trní, jako jsi to udělal, ty mě pamatuješ?
3: Jenže menším se neubližuje.
2: Já, to se podívejme. Kočka byla taky mnohem menší a házel si po ní kameny. I slepice byly menší a honil si je, že nemohli popadnout dech. A psa si kopl, sám jsem to viděl. Zasloužil bys, aby ti někdo oplatil tvá darebáctví. Ale já to nebudu. Nestojíš mi za to.
1: Tak mi pomoz. Co mám udělat, abych byl zase velký a silný?
2: To nevím a pomáhat ti nehodlám. Co jsi nadrobil, to si sněs palečku.
1: Já nejsem paleček. A ty mi musíš pomoct, nebo...
2: Jen to řekni.
1: Nebo radši nic.
2: No proto.
1: Poslouchej, jak to, že mluvíš jako já?
2: Mýlíš se, palečku. Já mluvím stále stejně, to ty jsi zapomněl lidskou řeč.
1: Cože? To není možné. Chceš říct, že by mi teď maminka a tatínek nerozuměli?
2: Já nechci říct vůbec nic, protože mě tvé problémy nezajímají. My dva přece nejsme kamarádi, běž pryč. Co nevidět, tudy potáhnou divoké husy na sever. A tentokrát chci letět s nimi.
1: Nenechávej mě tu, Martine. A nemávej tolik křídly, nevidíš, že jsi mi schodil čepici.
4: Letíme na sever. Náš cíl je známý. Hej, husy domácí, pojďte s námi.
5: Divoké husy, počkejte. Počkejte na mě.
6: Slyšíte ho?
7: Když chce, ať to zkusí.
8: Daleko by nedoletěl ten vykrmený krasavec dobrý leda na pekáč.
1: Ty nesmíš uletět, Martine. Co by tomu řekla maminka? A co já? Co by bylo se mnou? Už vidím kočku, jak si na mě brousí drápy.
2: Pust mě, Nilsi, nezdržuj mě.
1: Nepustím.
4: Jen zůstaň tam, kde jsi. Naše jsou hory. Pro husy domácí lepší jsou dvory.
5: Ba ne, už letím. Já letím, kde jste, kdo? Vidíte, já letím.
1: A já s tebou.
0: Ach, ty divoké husy. Události vzali spát, jaký jsem nečekal. Je pravda, že jsem chtěl Nilse trochu vytrestat, aby si uvědomil své špatné vlastnosti a polepšil se. Jenže on mi uletěl. Co teď? Dalekohled! Naštěstí mám svůj kouzelný dalekohled. Kde jsou? Už je vidím.
1: Ne tak rychle, Martine, spadnu.
0: Co pak tě slyší? Vzduch mu hvízdá kolem uší, křídla se míhají, divoké husy na sebe pokřikují a samozřejmě, jak je jejich zvykem, posmívají se husám domácím, které se pod nimi kolébají na svých loužích. Že si Martin vybral zrovna tohle hejno v čele s akouskem nekajsi, o které je známo, že nikomu nic neodpustí.
9: Akouskem nekajsi! Akouskem nekajsi!
10: Kdo mě volá?
9: Bílý sediv nezřítí! Nemůže nám stačit!
10: Řekněte mu, ať se vrátí domů! Do Laponska by stejně nedoletěl!
5: Doletím! Čemu jsem se celou dobu cvičil? Co dokážete vy? Dokážu taky!
10: Ty si ale troufáš! Konec konců, je to tvoje věc. Chceš-li skončit svůj život daleko od domova.
1: Martine, vrať se. Slyšíš? Já umřít nechci, já musím najít skřítka, aby mě zbavil zakletí.
2: Jako bych slyšel Nilse?
1: Ano, jsem to já. Sedím ti za krkem a držím se tě ze všech sil. Vrať se, Martine, prosím tě.
5: Ani za nic. Nechci už být houserem domácím. Toužím po volnosti a po dobrodružství. I kdyby to měl být můj konec.
1: Je, to mám pěkné vyhlídky. Měj rozum, Martine.
10: Připravte se k sestupu. Přenocujeme u Vomského jezera.
5: Dokázal jsem to.
1: No, co jsi dokázal? Vždyť jsme teprve kousek od domova.
5: Tady ještě není sever? Ach, mě je zlé. Já umírám.
1: To ne... To ne, nesmíš zemřít. Pomozte mu někdo.
0: Ale kdo? Husy se starají každá sama o sebe a váš osud je nezajímá. Teď máte jen jeden druhého, Nilsi a Martine. Ovšem je otázka, jestli to včas pochopíte.
5: Vodu.
1: Voda je v jezeře. Musíš se zvednout a dojít se napít.
5: Nemůžu. Jsem příliš unavený a slabý.
1: Ale já tě neunesu. No tak, hni se. To by uměl kdekdo uletět kousek cesty a pak si lehnout a říkat, že umře. Dovedeš si představit, jak by se divoká Aka zaradovala, že měla pravdu, že došlo na její slova?
5: K vodě je tak strašně daleko.
1: Ale kdepak? Je to jen pár krůčků, pojď. Pomůžu ti.
0: Tak je to správné. Takhle se mi to začíná líbit.
5: Ty, který si pro druhého nikdy nic neudělal? Co máš za lubem, Nilsi?
1: Nic. Ačkoliv přiznávám, že mám strach i o sebe. Když zahyneš ty, dopadne to špatně i se mnou.
0: Ten chlapec není hloupý. Přemýšlí.
1: Od divokých hus nemůžeme nic očekávat. Plavou si po vodě, ozobávají rdesno a je jim úplně jedno, jak to s námi dvěma dopadne.
5: Nilsi, vždyť já mám vlastně hrozný hlad.
1: Sláva, je vyhráno. Když máš hlad, určitě neumřeš.
5: Opravdu si budeme muset pomáhat, jenže můžu se na tebe spolehnout?
1: Nevím, ale já se budu snažit.
0: Přinejmenším je Nils poctivý a umí-li pomoci druhým, určitě není úplně špatný. Uvidíme.
5: Rozhodně si musíme slíbit, že po celou cestu jeden druhého neopustíme. Slibuješ?
1: Rád, Martine. A teď pojď už do vody.
5: Jezero je čisté. Průzračné. V takové vodě jsem ještě neplaval. Chceš rybu? Chytej!
1: Díky. Jako na zavolanou. Zrovna koukám, co bych snědl. Štěstí, že mám s sebou nůž.
0: Vida, jak si Nils pochutnává na syrové rybě. Jo, holenku, kde jsou teď maminčiny mísy a pekáče? Kolikrát za jídlo ani nepoděkoval.
5: Pozor, jde sem Aka se svým průvodem. Odpovídej na všechny otázky, ale radši neprozrazuj, kdo jsi. A ukloň se. Zdravím tě, vzácná Ako, proslulá po celém Švédsku jako nepřekonatelná vůdkyně divokých hus.
10: I já tebe zdravím, odvážný housere.
5: Martin, k tvým službám. Klaním se ti na znamení své úcty.
10: Tež se ti klaním.
5: Moje nejúctivější poklona.
10: Máš dobré vychování. A teď k věci. Proč se chceš vyrovnat divokým husám? Jak umíš létat, jsme viděli.
11: Jako kámen, jako medvěd, jako hrnec povidel, svět nikdy neviděl.
10: Ticho. Možná, že umí ještě něco jiného. Třeba krásně plave.
5: Nijak zvlášť. I když se musím pochlubit, že jsem u nás přeplaval celý rybník.
12: Přeplavat jen rybník umí? Řekám, moři nerozumí?
11: Nebo jsi mistr ve skoku?
2: Je mi líto. Mistr ve skoku opravdu nejsem. Nikdy jsem neviděl žádnou husu skákat a sám jsem to taky neskoušel.
8: Líbí se mi, že odpovídáš směle a pravdivě. V přírodě neplatí lež jako u lidí. Jen holá čistá pravda. Svoluji, abys letěl s námi. Ale pouze na svou vlastní odpovědnost.
2: Oh, děkuji ti, Ako. Nemohu věřit svému štěstí.
8: Nevíš, zač děkuješ. Za život plný nebezpečí, za bouře, déšť, šelmy a lovce. Ale také za svobodu, kterou bychom my divoké husy za nic na světě nevyměnili.
2: Řekla si to velmi krásně, Ako Skebne Kajsi.
8: Kdo je tvůj průvodce?
2: To je... Je to můj... dobrý přítel.
1: Díky, Martine.
2: Zrovna před chvílí mi pomohl. A jak je obratný. Jistě nám na cestě bude prospěšný.
8: Vypadá trochu jako člověk. Ale lidé nejsou tak malí. Pamatuj si, že bych žádnému člověku nedovolil, aby nás doprovázel. Jak se jmenuješ?
1: Jmenuji se Nils. A říkají mi Paleček.
12: Říkají mu Paleček? Vypadá jak drobeček?
8: Kolme ze Sarjetěko. I ty kaksi z Nuolji a iksi z vas Jaure. Nevím, co je na tom jménu směšného.
11: Co umíš, Palečku?
1: Umím psát, číst, počítat a trochu rozumím práci v hospodářství.
12: Samé přenáramné věci.
11: Číst si bude ve hvězdách.
7: Čmára? No jsem po obloze.
11: Počítat své prsty snad.
1: Nechte si to, taky se umím prát. A nikoho se nebojím.
8: Obávám se, milý Palečku, že na cestě k severu by ti tvé znalosti nebyly moc platné. Možná, že se opravdu nebojíš a přepereš dokonce lec jakého brouka. Ale k čemu by nám to bylo? Zítra se vrátíš ke svým. Stačí, že máme sebou domácího housera.
2: Slíbil jsem, že Nils se neopustí.
8: Tak se tedy vrátíte oba.
2: Oh, Ako, slibuji ti, že si ho vezmu na starost.
8: Náš rozhovor skončil. Zítra se rozloučíme.
2: Ako? Ako?
1: Moc mě to mrzí, Martine. Nechtěl jsem ti zkazit cestu.
2: S Bohem, mé smělé plány, mé sny a touhy. Vrátím se, kam patřím. Na dvůr, kde létat je zbytečný přepych. Ke kalužím, kde se budu kolébat v houfu spokojených hus, které všechno, kromě plného žaludku, považují za bláznovství. Asi mají pravdu.
1: Nemají, a ty to víš.
2: Dost marného mudrování, teď rozprostři suchou trávu na led, abych měl na čem stát a nepřimrzl.
1: Je to tak dobře?
2: Máš to ve chvíli. Víš, co mně by to dalo práce?
1: Nebojíš se spát na ledové kře, která pluje bůh ví kam? Připadá mi to nebezpečné.
2: Slyšet tě husy, to by bylo zase smíchu a kejhání. To víš, že se bojím. A jak vidím, ty se úplně třeseš.
1: Je mi zima.
2: Víš co? Schovej se pod mé křídlo. Už je ti líp.
1: Jakou maminčiných kamen. Jsi tak hodný. Nezasloužím si to.
2: Teď už spí. Dobrou noc.
1: Dobrou, Martine. A krásné sny, aby ti vynahradili tvé zklamání.

Martin a Nils usnuli uprostřed houfu divokých hus, než bys řekl žito. To mě domácího skřítka by na plovoucí kruh nikdo nedostal. Taková krá, totiž... A už je to tady! Nespěte! Probuďte se! Vaše krá narazila na břeh! Kdybyste aspoň jedno očko otevřeli a pozor, liška! To je dokonce obávaný lišák Smire. Hej, hej, zbuďte se! Pozdě, už popadl jednu husu za křídlo a uhání s ní pryč!

0: úžasné! Silný vždycky vítězí nad slabším! S Bohem, Kolme!
1: Proč nikdo nebráníte? Pusti, Lišáku, hned ji pust, nebo ti napráskám, že z tebe budou lítat chlupy na všechny strany!
2: Vrať se, Polečku, mě už nikdo nepomůže. Pozdravujme sestry a věřit, že jim přeju lepší osud, než jaký potkal mne.
1: Jen se neboj, s Liškami mám své zkušenosti. Kdybys věděla, kolikrát navštívili náš kůrník. A mám tě, Lišáku, Smire!
3: Nil si, Polečku! Copak jsi zapomněl, že už nejsi ten velký chlapec, pro kterého byla hračka zahnat Lišku na útěk? Skončíš v jejich zubech, zrovna jako Kolme! Ale co to? Jak se Nils chytil hunětého ocasu? Lišák Smire v údivu otevřel tlamu a husu pustil. Uteč, Kolme! Uteč!
1: Uteč, Kolme!
2: Ale co bude s tebou?
4: Kdo mě to drží? Kdo se opovážil vstáhnout svou ruku na divokého piráta Smira? Kdo mě připravil o večeři?
1: Já, Paleček Nils.
3: Ten kluk má pro strach uděláno. Musím uznat, že je opravdu statečný, kdybych mu býval daroval aspoň jedno jediné malé kouzlo. No, snad se z té šlamastiky dostane i bez něho.
4: Nikoho nevidím, ať je to kdo je, stane se mou večeří on.
1: To bys mě musel nejdřív chytit.
4: Rav.
1: Točíš se do kolečka jako vrtohlava ovce. Připadám si jako na kolot.
4: Pust mě.
1: Až budu chtít.
4: Rozlámu ti kosti o nejbližší strom.
1: Nemůže to být třeba tamten buk, co má větve až k zemi?
4: Dobře jsi vybral. Kmen má pevný a tvrdý, sám bych nevybral lepší.
1: A hop. A teď rychle vzhůru do koruny. Tam za mnou Lišák nemůže. S Bohem, Smire. A díky za svezení.
4: Ta hamba, ta ostuda, celý les se mi bude smát. Ale však já na tebe stejně vyzraju skrčku. Času dost. Počkám si, až spadneš dolů jako zralá hruška.
2: A tak se nenajíš. To ti dobře víš. Mě si chyť. Jsem tlustá husa. Ať se dobře má tvá pusa. Haj, haj, haj.
5: Hraj si se mnou, hraj. No jen vyskoč, popoběhni. Pozor, před větví se sehni. Haj, haj, haj.
1: Přiletěli mi na pomoc. Divoké husy mi přiletěli na pomoc.
6: A co já? Já jsem tady taky.
1: Martine.
4: Všechny vás roztrhám a tebe a koskebnekaj si jako první.
0: Napřed by ti musela narůst křídla, Smire.
6: Pozor, Palečku, připrav se ke skoku. A hop! Držíš se pevně?
1: Držím, Martine.
3: Výborně, Nilsi, výborně. Martine, zdá se, že se o vás opravdu nemusím bát.
0: Jste všichni? Seřaďte se a letíme. S Bohem, Lišáku Smire!
4: Není všem dnům konec, ako skebnekaj si, však se ještě setkáme!
0: Máš-li cestu do Laponska, je to možné, ale neradila bych ti to, Laponci jsou dobří lovci a na liščí kožešiny mají zvlášť spadeno. Tak kupředu, směr sever.
6: I my? Ako?
0: Bude nám potěšením, když nás takový stateční a nebojácní přátelé doprovodí.
6: Na sever, slyšíš, Palečku? Díky tvé odvaze se nemusíme vrátit domů a uvidíme Laponsko.
1: Já mám dojem, že by mi docela stačilo ke štěstí naše skóne.
6: Však se tam vrátíš.
3: Kdybych uměl číst myšlenky, ale to neumím. Asi bych si přečetl, jak Nils právě teď myslí na maminku a na tatínka. Uvidí je ještě někdy. Ovšem, jak znám divoké husy, ty ho dlouho truchlit nenechají.
2: Ixi, kde jsi? Tady. Kde je Kolme? Letí právě přede mnou.
7: Kdo mě volá?
2: To já, holá. Co pak vidíš dole?
7: Dlouhé cesty, šedé domy, řeky, jezera a stromy, koně, ovečky a ptáky.
8: To mi taky. Haj, haj, haj.
1: Já zas vidím černé mraky. Letíme rovnou do nich. Je, už prší. Neměli bychom se schovat.
3: Jak se tak dívám svým kouzelným dalekohledem, nepřipadá mi, že by se Nils kdo ví jak radoval. Nemá peří, které by ho chránilo před studeným lijákem. Určitě by si z Martinova hřbetu raději prohlížel pěkné domy, jaké si lidé postavili pod Smolandem. Mohutné javory, duby a lípy, stáda dobytka a jejich pastýře. Ale pod hustou clonou vody za chvíli neviděl vůbec nic. Jen stěží rozeznal břehy Baltického moře, kam nakonec dorazili. Mokrý a prokřehlý Nils se okamžitě stulil pod Martinovo křídlo.
6: Nevrť se tak. Proč nespíš?
1: Sám nevím. Najednou jsem si vzpomněl, jak mi kdysi maminka před spaním vyprávěla pohádky.
6: Pohádky?
1: Neznáš nějakou, Martine? Třeba tu o obrovi.
6: O jakém obrovi?
1: Co žil nahoře na Smolandu.
6: A co tam dělal?
1: On se živil jen samými lososy a moc ho zlobilo, že si pro ně musí chodit až k moři.
6: Taky by se mi nechtělo pro jídlo takový lancesty.
1: No a jednou se tak rozlobil, že začal házet vším, co mu padlo pod ruku. Obrovské balvany přeletěly celý kraj Blekinky a dopadly až sem.
6: Je to možné?
1: V pohádce je možné všechno.
6: A jak to bylo dál?
1: Lososy v moři dostali strach a začali prchat vzhůru po blekingských řekách.
6: Proti proudu?
1: No ano, drali se peřejemi. Velkými skoky zdolávali vodopády a zastavili se až ve Smolandu.
6: U starého obra. Dál už mi to nevyprávějí.
1: Však to už dál není. Jen od té doby, rok co rok, plují lososy vzhůru proti proudům. I když starý obr už dávno nežije.
6: Neznáš něco veselějšího? Hej, Nilsi, neznáš jinou pohádku? Už spí.
3: Dobrou noc, Nilsi. Musím uznat, že zatím si vedeš dobře. Stačilo pár dní a ten chlapec se úplně změnil. Ale na sever je daleko. A kdo ví, co ho ještě čeká?
2: Dobré jitro, co pak se vám v noci zdálo?
7: Zdálo se mi o severu. Kde je Ixi? Haló, haló.
2: To byl jistě krásný sen. Ixi, ta šla na výzvědy. Myslím, že se vrací sem.
7: Všude sníh a obří ledy. V noci mrzlo, není pastva. Nelze letět na sever. Haj, haj, haj.
0: Ale já nařizuji, ať se všichni připraví k letu. Zůstaneme-li, mohli bychom čekat třeba měsíc. Zvolíme postranní cestu přes Éland.
7: Nad mořem se ztratíme.
2: Přes Éland ne, milá Ako.
7: Všichni letí přes Éland.
2: Potáplice.
7: Šedé husy.
2: Ústřičníci.
7: Turpani.
2: Labutě a lední kachny.
7: Morčáci i alkouni.
0: Když se budete držet za mnou, nic se vám nestane. Vedla jsem snad někdy hejno špatně. Kdo mi může co vytknout? Za všech okolností jsem si věděla rady a že jsem dodnes zde. Ačkoliv jsem už opravdu velmi stará, to znamená, že své práci rozumím.
7: O, Ako, nechtěli jsme tě urazit, omlouváme se.
0: Máte před sebou důležitý úkol, na to nezapomeňte, musíte splnit svou povinnost.
1: O čem to mluví, o jakém úkolu, jaké povinnosti?
6: Já nevím.
1: Tak se zeptej, Martine.
6: To určitě, teď není čas na vyptávání.
1: Co to jenom může být?
3: V Laponsku se všechno dozvíš, Nilsi. Jen, abyste se tam dostali. Divoké husy letí nad mořem. A ta první. A Martin už jim stačí docela dobře. Cesta se zdá bezpečná. A co je tohle? Asi nastává to, čeho se husy tolik obávali.
1: Martine,
6: slyším tě, Palečku, drž se pevně.
3: Jakoby nastala noc. Neuvěřitelná spousta nejrůznějších ptáků. Hejno za hejnem, navzájem si protínají cesty. A co husy? Nevidím je, v tom zmatku se určitě ztratí.
1: Už ani nepoznám, kde je nahoře a kde dole. Já se bojím, Martine.
6: Já taky, Nilsi.
1: Málem mě ten černý pták srazil z tvého hřbetu. Andělíčku, můj strážníčku, zachraň nás.
6: Jestli se ještě někdy vrátím na náš dvůr, na mou duši nechci být ničím víc než obyčejným domácím housarem.
7: Lovci, lovci, lovci v člunech!
3: Teď nastala pro divoké husy ta nejtěžší chvíle. Ozvaly se první výstřely. Ako, jak zachráníš svůj lov?
5: Míří na nás, změňte směr! Leďte výš a všechny za mnou! Nelitujte spadlých per!
1: Nestřílejte, nevidíte, že máme co dělat, abychom se udrželi ve vzduchu?
7: Hlaste ztráty! U nás žádné! Odnesli to první řady, labutě a potápky!
5: Vidím zemi! Je to ostrov!
7: Připravte se k přistání!
1: To byla hrůza. Nikdy v životě nechci být lovcem.
6: Hlavně, že jsme z toho venku.

0: Po těžkém letu dopřála Aka svému hejnu několik dní odpočinku. Husy se pasou na zelené trávě. Nils sbírá na břehu moře mušličky a Martin... Kde je Martin?
1: Martine! Martine!
0: Tam hele je, už ho vidím, za zbořenou zítkou nějakého statku. A není sám? Však si Nils může oči vykoukat.
1: No tohle, tak je to tedy. Martin je zrádce a jeho sliby o věrném přátelství neplatí.
2: Ty jsi tak krásná jemnopérko.
1: Obyčejná šedá husa.
3: Jak jsem šťastná, že jsi zaslechl mé volání.
2: Hned ti přinesu něco k jídlu.
1: Co pak se nemůže napást sama? Ten Martin dočista zhloupnul.
3: Co bych si bez tebe počala, když moje hejno uletělo?
1: To se nedivím, že jí tu nechali, když je tak líná.
2: Nikdy tě neopustím.
1: To známe.
3: Nikdy neříkej nikdy. Co až tvoje hejno bude odlétat? Ale netrapme se nad tím, co bude, a těšme se přítomností.
2: Ty jsi tak moudrá jemnopérko a tak krásná, že jsem krásnější v životě neviděl.
3: I ty se mi líbíš. Nezapomenu na tebe, co budu živa.
1: Rozhodně ne do té doby, než se najde někdo další, kdo tě bude obsluhovat, až Martin odletí.
4: Slyšte, všichni sem! Svolávám poradu!
2: Už musím jít, jemnopérko. Uvidíme se zítra.
3: Kdo ví, co bude zítra? Martine?
2: Co si přeješ, jemnopérko?
3: Nic, jen jsem chtěla vyslovit tvé jméno. S Bohem. A šťastnou cestu.
2: Já se vrátím. Já tě neopustím.
1: Nevěřte mu, vzácná dámo. Když Aka svolává poradu, znamená to, že se co nevidět letí dál.
3: Kdo jsi?
1: Ten, kdo kvůli vám ztratil nejlepšího přítele.
3: Nejsi Paleček? Martin mi o tobě vyprávěl.
1: To jste se asi nasmáli. Nikdy bych nevěřil, že mě takhle zradí.
3: Není to tak, jak si myslíš. Vysvětlím ti to.
1: Neraďte se obtěžovat. Stačí, co jsem viděl.
3: Vyslechni mě, Palečku.
1: Jako by se stalo. Co pak se dá zrada vysvětlit?
3: Poranila jsem si křídlo. Martin mě našel a pomáhá mi.
1: Poranila jsi křídlo? Je, to jsem nevěděl.
3: Vidíš, jak bezvládně visí.
1: Vypadá jako vykloubené. No ano, kloubní jamka je prázdná. Zavři oči a pevně stiskni zobák. Tak, už je to v pořádku. Kloub je na svém místě. A můžeš zase hýbat křídly a létat. Jemnopérko, co je s tebou?
0: To nic, Nilsi. Je jen trochu otřesen. Vida, tak ty umíš dokonce léčit. Kde ses to naučil?
1: Probuď se, slyšíš?
0: Nedělej paniku, Palečku, a radši přines trochu vody.
1: Co jsem to provedl? Jemnopérko, Martine.
0: Stůj, Nilsi. Vždyť otvírá oči. Kde pak? Letí jako splašený. Už jsem myslel, že zvládne každou situaci, ale jak se zdá, přechválil jsem ho.
4: Kde běháš, Palečku? Musíme odletět ještě dnes? Počasí se rychle zhoršuje a zítra by se nám to už nemuselo podařit. Všichni připraveni?
2: Já nemohu odletět.
4: Jakže?
2: Ještě ne, možná později.
4: To nepřichází v úvahu. Neslyšel jsi, co jsem říkala?
1: Poleď, Martine, jemnoperce stejně nepomůže.
2: Co to říkáš?
1: Nechtěl jsem mi ublížit, opravdu. Musíš mi věřit.
2: Jemnopérko. Jemnopérko!
1: Počkej na mě, nestačím ti.
0: Pěkně si to zamotal, Palečku. Husy vám odletí a co si sami počnete na Ölandu?
2: Kde je?
1: Tady ležela. Oči měla zavřené a vypadala jako mrtvá. Jistě ji odvlékla liška.
2: Ach, jemnopérko, jemnopérko, neměl jsem tě ani na chvíli opouštět. Už ji nikdy neuvidím, malou, šedou jemnopérku.
3: Nehledáte mě?
2: Jemnopérko.
3: Jen jsem se trochu vykoupala a uhladila si peří. Jsem zdravá, podívejte. Děkuju ti, Palečku. I tobě, Martine. Zachránili jste mi život.
1: Rychle, ať nám husy neuletí.
2: Vzhůru za nimi. Do Laponska!
0: Než naši cestovatelé přistáli v dalekém Laponsku, Uběhlo ještě mnoho dní a nocí. Ale pak nastal den, kdy Martin spatřil svou vytouženou zemi s hlubokými a temnými řekami, se stády sobů, sledními medvědy a polárními liškami. Laponské léto je krátké a ze všeho nejvíc Nilse i Martina překvapilo, že zde slunce nezapadá ani v noci.
1: To by byl tatínek rád, kdyby mu slunce svítilo na práci celých 24 hodin denně. Co říkáš, Martine?
0: Martin neříkal nic. Sotva Nilse vnímal. Na palečka najednou neměl nikdo čas. Husy přiletěli sem do svého domova, aby nevymřel jejich rod. To je to tajemství, které se Nils cestou marně snažil rozluštit. Prastaré tajemství života. Husy nejdřív seděli tiše na vejcích, pak vyvedli svá mláďata a najednou měli všechny starostí až nad hlavu. I krásná jemnopérka pobíhala kolem svých 6 housátek.
2: Hlavně, aby jim narostla silná křídla, jinak nevydrží cestu domů.
0: Jak se Martin těšil do Laponska, teď se naopak nemohl dočkat návratu. Ani Nils se nemohl dočkat, až opět uvidí roviny západního Vemenhégu. Málo platné, domov je domov. O tom bych vám já, domácí skřítek, mohl dlouze vyprávět.
1: Ach, Martinek, kdy už se poletí?
2: Představ si ten poprask, až přivedu na dvůr své syny a dcery a krásnou jemnopérku.
1: Co pak ty? Ale já... Myslíš, že mě skřítek nechá navždy zakletého?
2: Kdo pak se v nich vyzná, v trolech? Oni jsou dobří, ale běda, když je někdo rozlobí.
0: V tom má Martin svatou pravdu. A proto vám radím... Pozor na skřítky.
4: Co vy dva? Proč ještě nespíte?
1: Vyprávíme si o domově, ako skebne Kajsi.
5: Vidíš, Martine, i kdybys obletěl celý svět, jsi a vždycky budeš husa domácí.
2: Máš pravdu, Ako. A už mě to vůbec nemrzí. Jsem rád, že jsi mě vzala sebou. Aspoň jsem poznal i to, kam patřím.
1: Kdy poletíme zpátky?
5: Brzy, palečku. Housatům dorostla křídla, zima se blíží, dny jsou čím dál temnější, slunce se co nevidět odvrátí a Laponsko se ponoří do dlouhé zimní noci.
1: Tady bych nemohl žít.
5: Vidíš? A Laponcům se jejich domov líbí.
0: A když o

0: My trnopotíží.
1: Ako? Ako zvolni let? Moje děti chtějí pít.
2: Ty mé zase bolí křídla.
3: Moje mají hlad. Což pak už jste zapomněli? Nedívat se vzad. Jeste vzduch a pijte vítr. Zpívejte a stále vpřed. Pro nikoho stará Aka nezvolní svůj let.
0: Mladé husy se učili zapomínat na své strasti a brzy se starým téměř vyrovnali. Po prvním dnu Aka dobu letu prodlužovala a zanedlouho už letěli přes Frikské údolí, přes západní Vermland, Dursland, Vouslen a ve chvíli, kdy Nils uviděl první hráz lemovanou vrbami, sevřelo se mu srdce. Vždyť ten kraj je jeho domov.
4: Musíme se rozloučit, milý Palečku.
5: Tak jsem se těšil domů a teď nevím, co mám dělat. Takhle nemůžu svým rodičům na oči.
4: Proč ne? Opálený, ošlehaný větrem a ty potrhané šaty, to se snadno spraví.
0: Copak šaty? Ale kdyby Aka věděla, že Paleček je ve skutečnosti zakletý člověk. Šaty! To mi připomnělo, že je nejvyšší čas převléknout se do zimního. V zimě nosím bílý kabát a černý klobouk. My, skřítkové, si na pěkné oblečení potrpíme. Čarovný dalekohled uložím. Tak, teď už ho nepotřebuju, když je Nils málem doma.
4: Nebuď smutný, Palečku, hlavu vzhůru a utíkej za Martinem. Podívej se, jak hrdě kráčí v čele své rodiny.
6: Na smutek je lehká pomoc. Zaspívej si písničku. Zatanče si tady s námi.
4: Usmívej se, Palečku.
7: Hej, hej, hej.
8: Tralala, tralala. No co pak, proč jste přestali zpívat?
6: Smire,
4: hraňte si své děti.
8: Tak jsem říkal, že se ještě setkáme. A hleďme, i Paleček je tady. Nastal čas účtování.
5: Na něj, na Smira.
8: Ale, takhle tě tlapkou přišlápnul a jaký jsi byl, Palečku. Vrrr, ani krok. Kdo se pohne z místa, toho roztrhá nejdřív. Leda, že bychom si pěkně zatancovali, když jsme se tak sešli, ne? Nikomu není do tance. Zdá se, že vás setkání netěší, za to já mám radost.
4: Dobrá, Smire, uznávám, že jsi vyhrál. Půjdu s tebou dobrovolně, když propustíš Palečka a ostatní.
8: Co je to za hloupý nápad? Kde pak, ako skebne kajsi, půjdete se mnou všichni? Tak do houf, ode se!
0: Kde je ten kluk? Dávno jsem se převlékl a teď ještě najít klobouk a můžeme jít vítat. Martin čeká u vrat s celou rodinou. Aha. A Nils nikde. A kam jsem dal ten dalekohled? Co to vidím? No počkej, Smire. Tak tohle ne. Ještě jsem tu já, domácí skřítek se svými kouzly. Na můj příkaz, ať se běhnou se všichni psi, co žijí v boudách v naší vsi.
5: Podívejte, 100 psů a všichni se ženou rovnou na lišáka Smira.
8: Já nic jsem neudělal, jen se tu tak prochází.
5: Radši vezmi nohy na ramena, nebo je s tebou konec, Smire.
2: Co dělat, aby byl v lese dřív, než ho psi dohoní?
6: Doufám, že už ho víckrát nepotkáme.
4: Vyvázli jsme v poslední chvíli. A nyní se, Palečku, opravdu rozloučíme.
5: Sbohem, Ako. Sbohem, divoké husy. Uvidíme se na jaře. Budu na vás čekat, až tudy zase poletíte na sever.

0: To je dost, že jdeš. Čekám tu na tebe celou věčnost. Viděl jsem tvé rodiče. Pracují na zahradě a jsou mnohem smutnější, než bývali.
1: Ach, Martine, když já se bojím, co řeknou, až mě uvidí. Skřítku, skřítečku, zjev se mi, abych tě poprosil za odpuštění. Kde jsi, skřítku?
2: Kde bych byl? Tady v komoře. Hledám svůj zimní klobouk.
1: Neslyší mě. Ještě pořád se asi zlobí. A já doufal, že se nade mnou ustrne a zruší své kouzlo, abych byl takový jako dřív.
0: Abys zase všechny trápil a pronásledoval.
1: Neboj se, ten starý Nils je na dobro pryč.
2: A proto ti já, skřítek, odpouštím. Má vůle, staň se. Od této chvíle, ať ví to nebe i zem, Nils bude opět člověkem.
1: Zastavte mě. Martine, kde jsi? Drž mě. Co říkáš, Martine? Nerozumím ti. A proč jsi tak malý?
2: Není malý. Je takový, jako bývají všichni houseři. A rozumět mu nemůžeš, protože jsem ti vrátil lidskou řeč.
1: Co se to stalo?
2: Však se na sebe podívej.
1: Já jsem zase člověk. No jo, já jsem člověk. Děkuji ti, skřítku, děkuji. A slibuju...
2: Ne mě. Sobě slibuj. Takové sliby nejdéle vydrží. Myslím, že už víš, co to znamená být skutečným člověkem. A teď utíkej. Rodiče na tebe čekají.

0: holky, ahoj kluci, ahoj Jani, já vás vítám a hnedka utíkám. Ahoj!
1: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v naší Ušounově pohádkové školce. Ušoune, počkej, kam běžíš?
0: Já nemám čas! Jani, já strašně spěchám!
1: Holky a kluci, já se vám omlouvám, ale dnešní Ušounova pohádková školka možná skončí dřív, než začala, protože Ušoun se mi někam ztratil a já vůbec netuším kam. A víte co? My se za ním vydáme, já ho budu sledovat. A vy pojďte se mnou, ale pozor, ať nás Ušoun neslyší. Budeme pěkně našlapovat po špičkách, úplně neslyšně. Tak pojďte, vyzkoušíme si to třeba i na místě. Jedna noha, druhá noha, tichou lince jako myšky, žádné dupání. Pojďte, pojďte, jedna nožička, druhá nožička, tiše, tichounce jako myšička. A hele, už vidím Ušouna. Ušoune!
0: Jani, ty jsi mě našla. To jsem rád. Já jsem ani neměla.

0: se s dětmi pořádně přivítat. Já jsem utíkal, totiž jsem, jak to šlo, co no, nejrychleji.
1: No, no, a kde to jsme?
0: Jo, ty to tady nepoznáváš. Rozhlédni se kolem. Jsou tady dopravní značky, silnice, chodníky. Jenom je to všechno trošku menší než na normální silnici. Tohle je jako pro trpaslíky.
1: Já už vím, my jsme na dopravním hřišti.
0: Správně, Jani. A já jsem se doslechl, že si to tu můžu všechno vyzkoušet. Jak se třeba přechází přes silnici, jo?
1: No.
0: A nic mě u toho nezajede, protože tady žádná opravdová auta nejezdí. Všechno je jenom jako. Pro děti je to tu.
1: A pro Ušouna.
0: A pro Janu.
1: Tak to je super. Je, tamhle je zebra, vidíš ji.
0: Jo, ty trdlo, tady žádná zebra není. Tohle není zoologická zahrada.
1: Já, že jsem trdlo. No tak to ti o té zebře rovnou zaspívám písničku. Děti už určitě vědí, jakou zebru myslím. A ty to hnedka pochopíš, uvidíš.
0: No. Tak to jsem zvědav na tohle. To jsem teda zvědav.
2: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které Jana právě dospívala písničku o přechodu pro chodce. Ta zebra totiž, kdybyste to nevěděli, to byl přechod pro chodce. Teda vy jste to asi věděli, kamarádi, ale mně to nějak nedošlo. No, ale to nevadí, to se stává.
0: To se ví, že to nevadí. Od toho jsme tady v Ušounově pohádkové školce, abychom se to všechno naučili.
1: Správně. A já jsem se teď naučil, že přechod pro chodce vypadá jako ten pruhovaný kůň ze zoologické zahrady, tedy zebra. Jenom ty pruhy na silnici jsou pěkně seřazené a rovné, aby se nám po nich hezky chodilo.
0: A to máš pravdu. A ještě jedno si musíme pamatovat, že když je někde přechod a my chceme přejít na druhou stranu silnice, tak půjdeme právě po tom přechodu. Žádné přebíhání vedle. Přechod je prostě nejbezpečnější.
1: Jo, super, tak já chci to jdu vyzkoušet. Tak zatím ahoj, já utíkám.
2: Ušou, nepočkej, zastav.
1: Jo, Donánku, co se to stalo? Málem mě přejelo auto.
3: Ty jeden popleta, ušatá. Co pak to bylo tohleto?
1: Já nejsem žádný popleta. Já jsem jenom přebíhal přes silnici. Ale byl jsem na přechodu a ty jsi mě málem přejelo, ty autíčko jedno.
0: Páni, tak tohle bylo ofous. Málem se nám tu stala nehoda. Ušounku, takhle se ale přes silnici nepřechází.
1: Ne, nepřechází, jo.
3: A to je pravda. Máš štěstí, strašidílko ušaté, že tohle je všechno jenom jako. A že jsme tady na dopravním hřišti pro děti. A taky máš kliku, že já jsem kreslené autíčko a ne opravdické.
1: Je, ty jsi kreslené autíčko. Teď mi to došlo. Jak je to možné?
0: No jak by to bylo možné? Vždyť jsme v Ušounově pohádkové školce a v našem kouzelném světě je přece možné úplně všechno.
3: No to jsou mi věci. Ušoun a diví se kreslenému autíčku, co mluví? To je asi z toho šoku, jak se lekl. Ale teď vážně, Ušoune, takhle se přicházet nesmí.
1: Ale vždyť jsem šel po přechodu.
3: Nešel, běžel. A to se Ušoune nedělá.
0: No vážně, ty moje strašidílko málem přejeté. To nejde, aby jsi řekl přejdu a utíkal jako splašený. Najednou si zapomněl.
3: No, na co pak si zapomněl, Ušoune?
1: No, na co jsem... Aha, já už vím. Měl jsem se rozhlédnout.
3: Správně. Měl se pořádně rozhlédnout. A co si měl ještě udělat?
1: Počkat na Janu.
0: No, tak. Protože děti a strašidýlka nemůžou přecházet jen tak sami. Vždycky k tomu potřebují někoho velkého, pokud možno dospěláka.
1: A jo, já na to zapomněl. Tak já se jdu vzpamatovat u písničky a pak si to všechno pěkně vyzkouším.
4: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, posloucháte už jen novou tady mou pohádkovou školku. A teď jsem slyšel v písničce to dávej bacha a už mi to došlo. Na přechodu musím dávat bacha.
1: Je to tak, Ušoune. A tady to červené autíčko, co tě málem omylem přejelo, je z toho taky pěkně vykulené.
2: Jo. Málem mi z toho vypadly reflektory. Tak si to s Janou nacvičte, jak se má chodec rozhlížet.
0: Tak jo, Jani, vyzkoušíme si to?
1: Tak jo, jdeme na to. Tak pojď ke mně, jakože jdeme k silnici, k přechodu.
0: Holky a kluci, vyzkoušíte si to s námi? Ťapi, ťapi, ťapi, ťap, jakože jdeme, jo? Tak ťapi, ťapi, ťapi, ťap.
1: Tak, a teď už jsme u silnice, u přechodu.
0: Jo, tak pozor, zastavíme a pořádně se rozhlédneme na obě strany.
1: Tak si to vyzkoušíme. Koukneme se doleva, koukneme se doprava.
0: Ano.
1: A ještě jednou doleva. A protože nic nejede, můžeme jít. No a v polovině cesty se ještě jednou pro jistotu podíváme, jestli se zprava nic neblíží.
0: Jo, to je legrační, točíme tu hlavou jako holub na báni.
2: Ale věř mi, ty malé strašidílko, že je lepší se dívat na obě strany a točit u toho hlavou jako korouhvička, než se mnou srazit.
0: No to je teda pravda.
1: No a já si myslím, že když jsme si to takhle hezky vyzkoušeli, že si zasloužíme odměnu.
0: Jupí, bude pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko vaří čaj. Jednoho dne se tatínek Bejk vrátil z práce hrozně unavený.
1: To byl dneska den.
0: Postěžoval si telátku.
1: Pan vedoucí velký vůl si na nás pořád něco vymýšlel.
0: Posadil se v pokoji do křesla a odpočíval. Telátku bylo tatínka líto.
2: Nechceš trošku vody?
1: Ne, ale dal bych si čaj. Kde pak je maminka?
2: Na nákupu, ale já ti ho udělám, tatínku.
1: A umíš to?
2: Umím.
1: Dobře.
0: Souhlasil tatínek.
1: Tak mi nějaký dobrý čaj na povzbuzení uvař.
0: Telátko šlo do kuchyně, dalo vařit vodu a mezitím přemýšlelo, jaký čaj by tatínkovi udělalo.
2: Šípkový, heřmánkový.
0: Prohlíželo si i krabičky s kořením a nakonec se mu nejvíc zalíbilo jasně červené se zajímavou vůní.
2: Pálivá paprika,
0: přečetlo si na krabičce.
2: To bude jistě tatínkovi chutnat.
0: Vysypalo celou krabičku do tatínkova hrnku a všechno zalilo horkou vodou.
2: Už jdu, tatínku,
0: zavolalo.
2: A nesu ti prima čaj.
0: Unavený tatínek si k čaji nejprve přivoněl.
1: Voní to zajímavě.
2: A co teprve, až ochutnáš?
0: Tatínek se na telátko usmál a pořádně se napil. A pak se začaly dít věci. Tatínek vytřeštil oči, vyskočil a popadl se za krk. Pak začal skákat po pokoji, plivat okolo sebe a vydávat divné zvuky.
2: Co ti je?
0: Divilo se telátko.
3: Vodu!
0: Zasýpal tatínek. Telátko mu podalo vodu a tatínek vypil celý kbelík. A to jí ještě před chvílí nechtěl. Konečně mu bylo lépe. Utřel si slzy, které mu vyhrkly z očí a podíval se na telátko.
1: Ty jsi mi dal. To byl teda čaj. Ale musím uznat, že už vůbec nejsem unavený.
0: A odešel na zahradu spravovat plot. Chvíli později se vrátila z nákupu maminka. To byla tíha, řekla, když se vypřáhla ze žebřiňáku. Musím si trošku odpočinout. Telátko mamince podalo hrnek s čajem, který tatínek nedopil.
2: Tohle tě určitě postaví na nohy, maminko. Věř mi.
4: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které se dneska učíme přecházet přes silnici.
5: A já už vím, že děti a strašidýlka nemají přecházet sami. Vždycky mají přecházet s někým velkým, s někým dospělým. Jo, a taky už vím, že se má přecházet po přechodu a že se musím pořádně rozhlédnout, jestli něco nejede.
6: Strašidílko ušaté, ty jsi tak šikovné, strašidílko. To mám radost, že už to všechno víš. Vyzkoušíme si to ještě jednou a teď u toho budu i já.
4: Bezva, ale já vím, že když jsme na přechodu, tak všechna autíčka mají zastavit.
6: To máš pravdu, Jani, ale potíže v tom, že někdy lidé vběhnou na přechod a my auta nestihneme zastavit včas. Takže stejně musíte vždycky počkat, až auto zastaví. A pak teprve můžete přejít.
5: Jo, no tak už nemluvte a pojďme si to zkusit. Jani, dej mi ruku a jdeme k silnici. Tak jako ťapi, ťapi, ťapi, ťap.
4: Ťapi, ťap. Holky a kluci, pojďte si to vyzkoušet s námi. Jdeme, jdeme, jdeme a už jsme u silnice.
6: Pozor, jedu. Ještě, že jsem vás viděl včas. ale už jsem se zastavil.
5: A rozhlédneme se pořádně na obě strany. Auto stojí a tak my jdem.
4: Nádhera, už to umíme. A ty si to, ušounku, budeš taky pamatovat, viď?
6: A když to tak hezky umíte, tak já vám za odměnu dám hádanku.
5: Ušounova hádanka.
6: Copak se to ozývá?
5: Holky a kluci, to je přece jednoduché, že jo? Řekneme to všichni najednou. 3, 2, 1, motorka.
6: A copak je to teď?
4: Bude z nějakých závodů tohle.
5: No jasně, to je závodák, to my poznáme. Přeci, pozor, 3, 2, 1, Formule 1.
6: Páni, vy jste šikulky. A teď mám pro vás další motor.
4: Přemýšlím, ale netuším.
5: Já taky přemýšlím a netuším. Já už vím, tenhle zvuk jsem slyšel na zahradě, když se sekala tráva. To není auto ani motorka, to je přece sekačka.
6: No jasně, sekačka to byla. To byl trošku chyták.
5: No to teda byl, protože na sekačce se nikam nedá jet.
4: Ale dá, možná by ti to ohromně slušelo, kdyby si jel na dálnici na sekačce.
6: I vy legračníci, to je tedy opravdu vtipná představa. Ušouna na sekačce. Ale jejda, to je hodin, já už musím jet. Tak se mějte krásně a opatrně přecházejte přes silnici. Pusťte mi na cestu nějakou pěknou písničku, prosím.
4: Rádi, moc rádi. Tak se měj krásně, autíčko. Ahoj.
6: Ahoj.
5: Ahoj. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Právě dozněla písnička pro autíčko a Ušounek si tady neustále zkouší, jak se správně rozhlížet, než přejdeme přes silnici.
1: Jo, radši si pořádně procvičím hlavu i s ušima a anténou, než abych zase přehlédl auto. Takže už jsem u silnice a koukám. Doleva? Doprava? Doleva a když nic nejede, tak jdu. No a v polovině silnice přece jenom se ještě rozhlédnu. No a pozor, kdyby auto stálo, tak za ním může jet ještě jedno, tak já se radši rychle ještě kouknu, jestli tam nějaké nejede. Jo a ještě mám jednu připomínku, že nikdy nepůjdu k silnici nebo po silnici nebo přes silnici sám, ale vždycky budu držet dospělou Janu za ruku.
0: To je super, jak si to krásně pamatuješ. A víš, co mě napadlo?
1: No.
0: My jsme holkám a klukům vůbec neprozradili, jakou barvu mělo to kreslené autíčko, které si tu dneska s námi povídalo.
1: No jo, to máš pravdu, Jani. Tak víte co, kamarádi, to bude váš dnešní úkol.
0: Namalujte nám autíčko a dejte mu barvu, kterou chcete. A klidně může být i puntíkované, kytičkované nebo pruhované podle vaší fantazie.
1: A nebo nám namalujte přechod pro chodce a značky dopravní.
0: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my někomu z vás pošleme dárek.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A na přechodu pro chodce se vždycky držte dospěláka za ruku a taky se rozhlížejte.
1: Jo, no tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ošoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme ještě jednu dopravní písničku. Okole, tak ahoj.
1: Ahoj.

Milí děcka, určitě to taky znáte. Když za váma přijdou rodiče, tváří se, že vám koupili minimálně ponorku a s takovým tím natěšeným hlasem vám řeknou, že pro vás něco mají. No, pak se z toho vyklube něco děsně trapného, jako třeba nový kružítko do školy nebo další sourozenec. Jako tudle moje mamka.

0: kluci! Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.cz

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky.
3: Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama a delfín ve výskoku.

0: Rádia Junior.
1: Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme čtvrtek 2. července, pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Čtvrtek, takže lifestyleový klub, ale je to tak, že teď je léto a my máme takzvané blokové vysílání. To znamená, že tu se mnou dnes nebudete jenom ve čtvrtek, ale uslyšíme se teď 5 dní v kuse. To znamená i zítra a potom ještě v pondělí, v úterý a ve středu. Takže si teď dáme takových 5 lifestyleových dní. S nimi samozřejmě i zajímavé hosty. Ten dnešní ale dorazí až před 7 hodinou. Už teď ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Prázdninovou hru pro děti s názvem Hurá ven připravilo letos Městské turistické a informační centrum v Luhačovicích. Tam mohou zájemci získat nejen podrobnější informace, ale i potřebné herní materiály. Děti tak mohou díky hře zábavnou formou objevovat město i jeho okolí. Na Mariánském náměstí v Praze začala venkovní výstava Hurvínek 100. Potrvá do konce července a připomene 100 let divadla z Pejbla a Hurvínka. Návštěvníci se taky seznámí s tradičním českým loutkařstvím. Turisté v Orlických horách mohou nově využívat útulnu o obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 000 korun a místo vybrala proto, že v této lokalitě lidé často přespávali ve stanech. Nový přístřešek nabízí možnost legálního přenocování a vejde se do něj nejméně 5 lidí. Dnes je většinou polojasno a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 23 až 27 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 17.

Dneska máme 2. července, 183. den roku 2026. No a svátek má dnes Patricie. Ženské křestní jméno Patricie i mužský protějšek tohohle jména Patrik pocházejí z latiny. Tohle jméno se vyvinulo z latinského slova pater, otec. Ve starém Římě se jako Patricius označoval svobodný občan, občan z urozeného římského rodu. Tento význam si dodnes nese i jméno Patricie, překládá se jako urozená, vznešená. Tak já všem páťám přeju krásný svátek. No a kdo má dneska narozky? Třeba americká herečka Lindsay Lohan. Tu můžete znát třeba ze takových starších bláznivých komedií, kde byla ještě dítě nebo teenager, třeba Past na rodiče nebo Mezi námi děvčaty. Každopádně oba filmy doporučuju, jsou to skvělý oddechovky, kde se zasmějete. Teď si dáme písničku Sigma Boy, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům. Svátečním, narozeninovým, doufám, že jste měli a pořád máte krásný den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. No a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost, krátce po zprávách. Myslím, že se vám bude líbit. V pražské zoo se před nějakou dobou narodila dvě mláďata kočkovitých šelem karakalů. Návštěvníci je mohou vidět ve venkovním výběhu pavilonu šelem a plazů. Kromě mléčné stravy si už koťata karakalů pochutnávají i na potravě dospělých, takže na křepelkách, potkanech nebo třeba králících. Návštěvníci mohou koťata karakalů, kteří svým vzhledem připomínají rysy, vidět především kolem 10. a 15. hodiny, kdy dostává krmení jejich máma. Mláďata se podle chovatelů navzájem prohání a do svých her zapojují i matku. Nejčastěji tak, že jí s elánem kousají a tahají za ocas. Koťata zůstanou se samicí ještě několik měsíců a osamostatňovat se začnou až tak kolem 5. měsíce života, kdy jim naroste stálý chrup. Pohlaví mláďat zatím známé není. Karakal je středně velká kočkovitá šelma, vyniká mrštností a rychlým během. Dorůstá hmotnosti až kolem 20 kg a dokáže se pohybovat rychle i v náročném, balvanitém nebo skalnatém terénu. Zadní tlapy má opatřené chlupovými polštářky. Díky tomu zvládne karakal pružný odskok a rychlý start při lovu. Výskokem až do 3 metrů dokáže chytit ptáka přímo v letu a loví i těžko polapitelné damany. Půjdete se někdo na mláďata karakalů do zoo podívat? Dejte vědět.

Holka, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. No a školu jste měli naposledy minulý týden v pátek. Víkend bych nepočítala, takže teď je to takový oficiální čtvrtý den prázdnin dneska. No a tím pádem mě hrozně zajímá, co vlastně vy budete dělat o prázdninách, jestli pojedete na nějaký tábor, vyrazíte na chalupu, na chatu, na venkov, třeba za někým z příbuzných, nebo se chystáte do ciziny, nebo už jste třeba u moře, ale stejně posloucháte, nebo se jezdíte koupat, nebo jen tak zkrátka lenošíte po náročném školním roce. Zajímá mě všechno. Napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz nebo klidně zavolejte, číslo je 800 199 199. Já si myslím, že je fajn, aby jsme si ty naše plány nazdíleli, protože možná někdo, kdo dneska poslouchá, ještě tak úplně neví, co s létem, a některé vaše plány ho třeba můžou inspirovat. Tak dejte vědět.

Než někdo nasdílí svoje letní plány, tak je nasdílím s vámi já. Mě by zajímalo, jestli napíšete nebo zavoláte, co plánujete, tak i na co z toho se nejvíc těšíte. Já se asi toto léto nejvíc těším k moři, kam se ale chystám až v září, což mi přijde, že ještě za strašně moc dlouho. No ale jinak se vlastně v létě těším skoro na každou aktivitu, kterou zažijeme v teple a na sluníčku. I když vám teda můžu úplně upřímně říct, že ty horka, co byly teď ten víkend, který už máme za sebou, to už teda bylo i na mě, na milovníka tepla moc. Kdo z vás má rád takové horko, jako bylo teď o víkendu, což bylo nějakých 36 až 40 stupňů podle toho, kde v republice jste byli? Já si myslím, že tyhle teploty se třeba ještě, dejme tomu, někde u moře zvládnou dají, ale u nás v Česku mi to prostě přijde moc. My jsme se před tady tím velkým horkem snažili utíct na chalupu, což trošku pomohlo, protože my máme takovou hodně starou chalupu z kamene postavenou a ten kamen docela chladí. Ten dům je starý třeba 100-150 let a v zimě se tam úplně moc být nedá, protože se dá hodně špatně vytopit, ale takhle na léto je to právě ideální, že se zase moc dobře neprohřeje. No ale vždycky, když jsme vyšli z chládku naší chaloupky na dvorek, na zahrádku, tak tam do nás začalo pálit to 36-stupňový sluníčko. My jsme teda byli ještě v oblasti, kde bylo skoro nejmín stupňů z celé České republiky, ale pořád 36 je hodně. Takže jsme vlastně ten víkend trávili hodně uvnitř, protože na takovém horku už se vlastně moc nedalo být. A až když kolem nějaký 7. hodiny to sluníčko zapadlo, ale bylo ještě samozřejmě vidět, tak jsme vyrazili ven a byli jsme třeba až do 9:30, 10 venku, protože to se už vlastně dalo fungovat a ta teplota docela rychle klesala. Ale to jsem tak slyšela od kamarádů, kteří třeba zůstali ve městech, protože neměli ještě naplánovanou žádnou cestu, tak tam se to neschladilo ani večer, protože oni se třeba chodníky a i některé druhy domů, podle toho, z čeho jsou postavené, úplně nasáknou tím teplem a pak z nich to teplo sálá i potom, co sluníčko zapadne. Já bych to možná potvrdila, protože teď mi přijde, že i když poslední dva dny už se docela ochladilo, tak my máme třeba doma pořád ještě horko, protože se ten dům podle mě potřebuje teď nějak vydýchat a i když větráme, tak prostě jsou ty stěny vyhřáté a pořád to hřeje. Tak sami mi dejte vědět, jak to máte vy s teplem a jestli vám to přišlo teplo tak akorát, anebo už vám bylo moc horko.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Holky a kluci, pomalinku se nám blíží vzkazovna, to znamená, že budu hrát vaše písničky na přání a vyřizovat vaše vzkazy. Můžete dneska někomu popřát k narozkám, k svátku nebo mu jenom tak udělat radost, potěšit ho, poslat mu písničku, co mu hezky odstartuje prázdniny. Já se budu těšit na vaše zprávy, posílejte mi je na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo mi zavolejte. Číslo je 800 199 199.

0: Ukazovna Rádia Junior.
1: Holky a kluci, právě odstartovala vzkazovna a první písnička na přání je pro Johanku. Ta si píše o písničku u Tear in Space od Glass Animals a mám jí věnovat všem, kdo teď poslouchají, a přeje vám všem, Johanka, nádherné prázdniny. Já samozřejmě taky, užijte si písničku a celý prázdniny.

Další písnička na přání je pro Sama, který napsal o písničku Geronimo od Shepard. Chce ji poslat všem pro hezčí čtvrtek. Sami moc děkujeme a samozřejmě posílám písničku Geronimo, je to taky moje oblíbená, takže udělal jsi mi velkou radost.

A protože přišlo docela dost přání na písničky, tak dám ještě jednu šanci a zahrajeme si v téhle vzkazovně písničky hned tři. Mája si přeje zahrát bláznivý song od kapely Little Big s názvem Skibidi. No a já ho samozřejmě

0: vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: První vzkazovna skončila, ale tu druhou si dáme za asi 40 minut po 6. hodině, takže jestli máte nějaké přání, které nezahrálo, neslyšeli jste ho ještě na písničku, tak určitě pište už teď na vzkazovna@rozhlas.cz a určitě se na vás s přáním další písničky dostane v příští hodince. Jinak my si v klubu Rádia Junior dneska povídáme a rozebíráme plány na léto. No a jak jste mohli před chvilkou slyšet v promu, tak my máme teď v létě pro vás na Junioru téma Expedice Sever. Povídáte si s našimi ranními moderátory ráno v ranním restartu o různých severských zemích. Tento týden je to Norsko konkrétně. A mě by teď zajímalo, jestli se letos někdo z vás do nějaké severské země chystá, nebo jestli někdo z vás už někdy nějakou zemi na severu navštívil. Já jsem ze severských zemí navštívila třeba Norsko, Island a Dánsko. No a všechny tyhle země bych vám mohla jenom k návštěvě doporučit. Je tam nádherná příroda. Řekla bych, že tam je méně lidí než u nás, nebo aspoň to tak působí, protože třeba na Islandu je 100% méně lidí než u nás a nikde tam není plno. Občas se stane, že jedete autem a třeba 100 kilometrů nevidíte ani jedno stavení a ani jednoho člověka, nepotkáte třeba ani další auto. Ani v hlavním městě se vám nestane, že by tam byly davy lidí. Potom je tam naopak oproti lidem třeba spousta ovcí a krav, všude se pasou. Island vypadá občas jako taková až vesmírná krajina. Já ho skoro nemůžu moc k ničemu jinému, co jsem v životě viděla, přirovnat. Je to tam hodně unikátní. Třeba tráva mi tam přišla tak výrazně zelená, že jsem snad takový odstín nikdy v životě neviděla. No a třeba 3 až 4 druhy nad sebou, třeba 3 až 4 duhy nad sebou, to jsem viděla snad jenom na Islandu. Možná i 5 duh nad sebou jsem viděla, což byl asi rekord. Tam jsme za 10 dní, co jsme tam byli, viděli tolik duhy, co jsem neviděla podle mě za celý život v Česku. Dejte vědět, jestli taky máte nějaký zážitek nebo zkušenost ze severské země, nebo se třeba letos někam chystáte a zrovna to takhle sešlo, že máme severské léto na Junioru, Expedice Sever a vy sami na sever putujete. V Dánsku jsem teda byla jenom v hlavním městě, takže tam to nemůžu posoudit celou zemi. Ale teda Kodaň je nádherná a lidi mi tam přišli takový milejší a klidnější. Přišlo mi, že tam nejsou lidi tolik ve stresu, tolik nikam nespěchají. Možná se mi to jenom zdálo, ale i Kodaň bych k výletu určitě vřele doporučila.

Posloucháte Klub Rádia Junior, dneska si povídáme o plánech na léto a protože já jsem třeba v létě vždycky jezdila na tábory a ráda, tak by mě zajímalo, kdo z vás na nějaký ten tábor jedete a na jak dlouho, jakou budete mít celotáborovou hru, jestli už to třeba víte. Já když vzpomínám, tak moje asi nejoblíbenější celotáborovka bylo cestování časem, kdy jsme na táboře našli v lese takový stroj času a vždycky, když jsme s ním prošli, tak jsme se posunuli v čase do jiné doby a pak třeba ten jeden den jsme v té době prožili, ať už ve starém Egyptě, v Řecku, v Římě a tak dál. Jinak jsme ale za ty roky zažili spoustu dalších celotáborovek. To bych vám tady mohla vypovídat až do večera. Každopádně já jsem si našla nějaký statistiky, že tábory se pořád těší velký oblibě. Jsou pořád populárnější.

A teď je to to, co se jim třeba na tom i líbí, tak to mě docela pobavilo. Samozřejmě jsou potom i tábory v chatičkách nebo v budovách, ale ty stanové jsou pořád nejpopulárnější. Taky jsou pořád nejpopulárnější takové všeobecné tábory, které dají nějakou jednu tu celotáborovku, ale není to třeba tábor, který je čistě sportovní, nebo vědecký, nebo taneční, nebo kreativní. Tady ty specializované jsou potom až třeba na druhém místě. Já jsem třeba jednou byla na divadelním táboře, ten mě moc bavil. Vím, že tady hodně z vás jezdí třeba na různá taneční soustředění tábory, takže i to je docela fajn. A myslím si, že ale ty všeobecní mají taky prostě něco do sebe. Nejčastěji, ale to mi přišlo docela zajímavý, je, že jsou tábory v délce 10 až 13 dní, což když jsem já jezdila na tábory, tak byly dvoutýdenní až třítýdenní tábory, takže 14-denní tábor byl skoro jako takové minimum, pak byly nějaké výjimky, kdy ten tábor byl třeba na 10 dní, ale teď je to vlastně nejčastější 10 až 13 dní. Tak mi schválně řekněte, jak dlouhý je váš tábor, třeba se prostě ta délka táboru zkrátila. Já jsem potom párkrát jela i jako vedoucí, což mě taky moc bavilo, a ráda bych se dozvěděla o vašich táborech, tak dejte vědět.

0: Jako vždycky přijde v sobotu hitparáda až na to, že v létě se jmenuje Star Paráda. Jsou to speciální díly hitparády, letní tematické, no a protože máme norský týden, tak tuhle sobotu se bude Star Paráda zabývat Norskem. Možná tam budou songy od norských kapel, možná norské songy, to se dozvíte teď od Kláry.
1: Ahoj kluci, jak si užíváte prázdniny? Doufám, že naprosto skvěle. Hitparáda Rádia Junior taky, protože si odjela na dovču. Místo ní se ale už v sobotu, 4. července, můžete těšit v 9 ráno na Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever. A tentokrát vám budu pouštět ty nejvymazlenější a nejvychlazenější norské hity. Možná vás naprosto překvapí, kolik se jich tam urodilo. Z našeho vysílání asi znáte Markuse a Martinuse, nebo zpěvačku Emu, což je jejich ségra, těchto slavných dvojčat. Ale máme tam i spoustu dalších super songů a zpěváků a taky autorů elektronické muziky, jako je třeba Alan Walker. Ten skládá písničky i pro počítačové hry, třeba Death Stranding. Možná ale budete znát i DJ Kygo, nebo tiktokové megahity We Fell in Love in October od Girl in Red, nebo třeba od Aurory Runaway. A tím to nekončí, třeba Alexander Rybak je taky nor a do toho i houslista a složil naprosto úžasný song Fairy Tale. Můžu vám říct, že těch písniček je fakt hodně a že jsem naprosto nadšená, protože jsem netušila, že Norsko má takovéhle parádní pecky. Tak si naší Star Parádu rozhodně puste. Běží klasicky v čase, kdy běží hit paráda, takže v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5. Moc se těším, až si to všechno poslechnete a až mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napíšete, který song se vám líbí úplně nejvíc a proč. Vyhrát za to můžete super ceny. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz ve Star Parádě. Tak ahoj, loučí se Klárka Nováková a příště bude Finsko po Norsku, ale až za týden. Tak čau.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior, od mikrofonu vám mává Eva. Je přesně 18.00, znamená to, že začínáme společně druhou hodinku našeho odpoledne. Dneska si povídáme o plánech na léto, krom toho si ale pouštíme taky super hity. V další hodince bude zvídavec, druhá vzkazovna, čerba na pokračování. No a prozradím, kdo za námi dorazí jako host do dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Prázdninovou hru pro děti s názvem Hurá ven připravilo letos Městské turistické a informační centrum v Luhačovicích. Tam mohou zájemci získat nejen podrobnější informace, ale i potřebné herní materiály. Děti tak mohou díky hře zábavnou formou objevovat město i jeho okolí. Na Mariánském náměstí v Praze začala venkovní výstava Hurvínek 100. Potrvá do konce července a připomene 100 let divadla Spejbla a Hurvínka. Návštěvníci se taky seznámí s tradičním českým loutkářstvím. Turisté v Orlických horách mohou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její budování zaplatila 200 000 korun a místo vybrala proto, že v této lokalitě lidé často přespávali ve stanech. Nový přístřešek nabízí možnost legálního přenocování a vejde se do něj nejméně 5 lidí. Dnes je většinou polojasno a na horách se s malou pravděpodobností mohou vyskytnout i přehánky. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 23 až 27 stupni, v 1000 metrech na horách je pak kolem 17.

Holka, kluci, začínáme druhou společnou hodinku a po písničce Stereo od Two Colors si dáme dalšího zvídavce. No a tentokrát o tom, kdy si lidé vlastně vymysleli znamení zvěrokruhu a jestli se dá věřit horoskopům. Zajímalo by mě, jestli vy věříte na horoskopy a vlastnosti lidí podle znamení zvěrokruhu. Kam až sahají kořeny astrologie a věděli jste, že se zvěrokruhu říká taky zvířetník? Poslouchejte a všechno se to v dnešním díle dozvíte. No a pokud si o tom budete chtít ve vysílání ještě popovídat, zavolejte na 800 199 199 a nebo napište radiojunior@rozhlas.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Dnešní zajímavost je na přání naší posluchačky Zory. Dala mi super zvídavcovský tip, tak ho pojďme společně prozkoumat trochu víc. Co jste za znamení? Určitě se vás už někdy někdo na tuto otázku zeptal. Někteří věří, že na ně charakteristika jejich znamení sedí více, jiní méně a někdo tomu nevěří vůbec. Jak je to vlastně se znameními zvěrokruhu? Znamení zvěrokruhu mají svůj původ v astrologii. Ta je však označovaná za pseudovědu, protože nemá dostatek důkazů svých pozorování a postrádá vědeckou přísnost. I tak ale astrologie formovala civilizace po staletí a mnozí nachází útěchu ve hvězdách dodnes. Poprvé máme důkazy o astrologii ve starověké Mezopotámii, zhruba ve 2. tisíciletí před naším letopočtem. Babyloniané používali hvězdy a planety hlavně k tomu, aby si nějak vyložili údajná znamení od bohů. Tohoto výkladu však rozhodně nebyl schopen každý. Právě Babyloniané pak vytvořili 12 astrologických znamení. Z nich pak byla některá začleněna do západního zvěrokruhu. Až staří Řekové ale 12 znamení pojmenovali podle souhvězdí a spojili je s konkrétními daty navázanými na oběžnou dráhu slunce. Jsou to beran, bík, blíženci, rak, lev, pana, váhy, štír, střelec, kozoroch, vodnář a ryby. Říká se jim znamení zvěrokruhu. Zvěrokruh nebo taky zvířetník či zodiak je pomyslný pás na obloze, ve kterém se při pohledu z planety Země pohybují známé planety sluneční soustavy. Astrologové tento pás před několika tisíci lety rozdělili na 12 stejných dílů, které nazvali zvířetníková znamení či znamení zvěrokruhu. Každé znamení zvěrokruhu odpovídá určitému datu a času, což je odvozeno od toho, v jaké poloze je slunce na tomto pásu. Znamení jsou pojmenovaná podle souhvězdí, se kterými se původně kryla. V starověkém Řecku sice došlo k tomuto rozdělení, ale Řekové se soustředili spíše na využívání hvězd ke spojení s bohy skrze věštění. Řecké věštění a babylonské nebeské události se postupně prolínaly a to vedlo k vývoji osobnějších horoskopů, jaké známe dnes. Ve středověku byla astrologie hodně rozšířená a ovlivňovala každodenní rozhodování. Hrála významnou roli i při rozvoji alchymie. Ve 14. století byli astrologové i na královských dvorech. Astrologii přála i další století, ale s nástupem vědecké revoluce a později osvícenství se od horoskopů ustoupilo. Ty osobní se pak začaly objevovat až na začátku 20. století s příchodem novinových rubrik z horoskopy. Já jsem se narodila ve znamení vodnáře, což je větrné znamení. Vodnáři údajně rádi plavou proti proudu, mají originální myšlenky a neobvyklý životní styl. Myslíte, že to sedí? Pamatujte, že astrologie, znamení zvěrokruhu ani horoskop není návod na život. Důležité je vnímat i další aspekty našeho života, jako je výchova, životní zkušenost nebo individuální vlastnosti a volby. Holky a kluci, pokud chcete o znamení zvěrokruhu někomu vyprávět, ale nestihli jste si vše zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, klidně mi dejte vědět a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a protože jsme dneska probrali všechny možné varianty plánů na léto, tak nemůžeme zapomenout ani na chvíle, kdy i v létě prší nebo není úplně nádherné počasí, ale my máme prázdniny a chceme něco dělat, jenže se nedá jít ven. Tak varianty na špatné počasí, to je to, co jsme tady dneska ještě neprobrali a mělo by to zaznít. Pokud nejste sami, jste třeba s kamarády, se sourozenci nebo s rodiči, kteří mají třeba zrovna dovolenou a nejsou v práci, nebo s prarodiči, tak bych doporučila dělat něco společně. Třeba zahrát si nějakou fajn deskovku, u té se vždycky zažije spousta zábavy. Nebo pokud vás baví pečení a vaření, tak můžete s pomocí rodičů nebo prarodičů něco upéct nebo uvařit. Můžete začít něčím jednodušším, třeba zkusit nějaký letní nápoj nebo vyrobit si domácí zmrzlinu. Nebo můžete jít rovnou do něčeho složitějšího a z nazbíraných plodů, kterých je teď v létě spousta, jako třeba třešní, jahod a dalších, si upect nějaký dobrý koláč. To jsou takové společné aktivity. Další společnou aktivitou, která už ale není taková, že si u toho můžete povídat a zasmát se, i když zasmát ano, ale ne tak jako společně, spíš každý sám, je vybrat si nějaký fajn film a společně se dívat. Pokud občas posloucháte pořad Trenduj, tak za pár týdnů tam poběží díl, kde s Aničkou rozebíráme tipy na letní filmy. Letos právě všechny Trenduj v létě jsou s mojí kolegyní Aničkou tady z Rádia Junior. Je to takový letní speciál, kde vám dáváme různé letní tipy. No a potom klasičtí dětští hosté přijdou zase od září. Takže nějaký film, nebo pokud máte dobrou knížku, tak se s ní můžete někde zachumlat a pak vám žádné špatné počasí nemůže zkazit náladu. No a pak jsou tady ještě takové další tipy. Třeba pokud jste si už dopředu sušili nějaký květinky, bylinky, nebo jste si něco vylisovali, co jste si našli venku, když bylo hezky, tak teď si můžete začít vyrábět herbář, vzít si nějaký hezký blok, sešit a lepit si ty vaše usušené květinky a psát si k ním, ať už třeba příběh, za jakého jste je našli, anebo i informace o nich, pokud je znáte nebo je někde vypátráte. Další variantou je si udělat takový prázdninový scrapbook, deník, kam si napíšete nějaké zážitky, nalepíte si tam třeba vstupenku z hradu, kde jste byli s babičkou a s dědou, nebo nějakou fotku, kterou jste si třeba vyvolali, nebo z vstupenku třeba z kina, kde jste byli s rodiči, nebo právě třeba i nějaký ten sušený lísteček, prostě polepit to různými věcmi, k tomu si napsat poznámky a pak se třeba za nějakou dobu k tomu vrátit a vzpomenout, jaký to bylo fajn léto. No a kdo má třeba malou fototiskárnu, tak můžete čas, kdy prší, využít k tomu, že si doma vyvoláte nějaké fotky a právě si je nalepíte třeba do scrapbooku. Snad jsem vám dala dost tipů, co podniknout tohle léto, když nebude zrovna úžasné počasí.

0: Šudikuk Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde časky na drby.
0: To všechno nabízí Všudikuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.
2: Holky a kluci, blíží se nám zase vzkazovna, druhá dnešního odpoledne. Takže zase po písničce Noční Express, kterou teď dáme od Nebe a Evy Burešové, budu hrát podle vás. Tak to využijte a napište svůj tip na písničku na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička naší druhé vzkazovny je pro Sofinku, která chce zahrát song od své oblíbené kapely Sophie and the Giants. Trochu tě podezřívám, Sophie, že vím, proč se ti Sophie and the Giants líbí a chceš zahrát písničku Little Bit Wild, kterou tady pro tebe mám, tak si ji teď pojďme společně se Sophie všichni společně poslechnout.

A další písnička je Baila Conmigo od Selena Gomez ve featu s dalšími a přesí Elinka, tak si ji rovnou zahrajeme. No a potom už nás za chvilku čeká četba na pokračování. Doufám, že se těšíte na další díl.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia se mnou dorazí Klára Nováková, dabérka, milovnice čtení, rozhlasačka a cestovatelka. Klára dabuje od dětství, její hlas vám bude určitě povědomý, má knižní Instagram a moc ráda cestuje solo. Právě na její cesty se tentokrát hodně zaměříme, ale probereme toho daleko víc. Momentálně ale stačí si udělat pohodičku, protože začíná odpolední čtení na pokračování a dnes nás čeká druhý díl Strážce mýtů. 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Krutá Morana, její nelítostný služebník Zmej, dračí bytost z podzemí, ho chtějí zničit. Stále znovu a znovu musí Martin překonávat strach a sbírat odvahu, aby mohl čelit zlu. Kde však vzít tolik síly a sebevědomí a zvednout meč? No poslouchejte, čtení s názvem Strážce mýtů právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

První noc na hradě spali Karla i Martin dlouho do letního dne. Martin otevřel oči a nasál sladkou vůni čerstvých buchet. Přehlušila je však trpká vzpomínka na zapomenutý notebook. Bylo vedro k zalknutí. Martin dojídal druhou buchtu a rovnou sahal po další. Při čtvrté jen spokojeně funil. Dá se tu někde koupat? Zeptal se Václava, u kterého trávil se svou sestrou prázdniny. Tam dole je řeka, ale počkáme, až slunce přestane tak pálit. Zatím vás tu provedu. Václav ukazoval dětem rozlehlou louku, která na svažitém terénu vykousla velký kus lesa. Hrála všemi barvami vzrostlé trávy a lučních květin. Sekám ji sám a suším seno. Co nespotřebují koně, rozdám po vesnici. Zadarmo? Prozradil se trochu přihlouple Martin. Mám tu vonavou práci moc rád. Vidíte, jak se tráva vlní, má nejvyšší čas. Můžete mi s ní pomoct. Nikdo však jeho nadšení nezdílel.

Nádvoří obkroužené děravými hradbami byl svět sám pro sebe. Jakoby za zdmi nic neexistovalo. V rohu přečkala dějiny kamenná studna, nyní zakrytá dřevěným poklopem. Proč tu studnu zasypali dědečku, klepala zvědavě Karla na dřevěné víko. Aby ses mohla tak blbě ptát, dal o sobě vědět Martin a otráveně zamířil na druhý konec nádvoří. Kéž bych dokázal udržet pohromadě aspoň to, co z hradu zbylo, zasnil se Václav. Vidíš, tady je krásně vidět stavění, bourání, dobývání i vyspravování. Celá historie. Martin prolezl dírou ve zdi na opačnou stranu. To byl pohled. Hrad byl obtočen cestou, kterou lemovaly vysoké stromy. Alej vedla k řece, jejíž mámivé odlesky protínaly krajinu. Strategicky dobře postaveno, zhodnotil Martin. Vzpomněl si na svou oblíbenou hru Dobývání Ďáblova hradu, ve které byla různá historická období s jejich specifickými zbraněmi a taktikami boje. Před historií však dával přednost vždy současnosti. Nejraději bojoval proti Zlosinovi, který chtěl pomocí tajné zbraně ovládnout svět. Sídlo měl v podzemí hradu. Toho bavilo tajné chodby, smrtící labyrinty a všudy přítomné nebezpečí. Prozkoumá celý hrad a nějaký podzemní labyrint tu určitě najde. Na nádvoří se vrátil se znuděným výrazem. Ten hrad měli tvoji předkové, pištěla zrovna Karla. To by znamenalo, že já jsem vlastně z hradu, něco jako hraběnka. Možná to byli příbuzní a možná jen prostě předkové, řekl Václav. O co ti jde? Je to jen starý kamení, starý opršelý kamení, nic víc, nic míň, tak proč s tím tak naděláte? Martinova poznámka měla zvuk motorové pily v lesním tichu. Václav se smířlivě rozhlédl po tom opršalém kamení. Třeba na to časem přijdeš sám. To sotva. Na co bych měl tady přijít, to fakt nechápu. Třeba na to, že mi chceš pomoct posekat louku. Martin se už viděl, jak jezdí na sekačce a brázdí kopec. To by šlo, máš dost benzínu? Na tuhle louku se musí s kosou, jako za stará, patří to k ní. Ale s kosou to není jen tak, musel bych tě to nejdřív naučit. Tak to by byla ztráta času, dědo, řekl Martin. Václav se na něj usmál. No jo, kosit se musí s láskou. S rukama v kapsách a se sluchátky v uších se Martin toulal kolem domku, díval se do stájí, ale místo garáže našel jen přístěnek s nářadím. Vysoko na dřevěných kolících byly zavěšeny dvě kosy. Tak, jak to znal z filmu, chytil kosu, doširoka se rozkročil a vší silou se prudce rozmáchl. Moc nechybělo a spadl přímo na její ostří. Nabral rovnováhu, stiskl ještě pevněji a namířil kosu trochu výš. Ostrý břit však v nepatřičné výšce jen pohladil pevné stvoly trávy a vlastní švih ho otočil kolem dokola. Zkusil to znovu. Kosa řinčela o kámen, tupila ostří ohlínu a jen občas, jako by nic, jen ze své dobré vůle, utěla proužek trávy v nestejné výšce. Martin strhl sluchátka, mrskl je daleko za sebe a odhodil kosu. Když se svezl na zem, tráva jej stačila měkce pohladit po tváři. Zavřel oči. Náhle mu tělem projel mrazivý chlad. Přes zavřená víčka ucítil, že se obloha zatáhla. Tisíce ptačích křídel se slévalo v jeden pronikavý zvuk. Po louce plul obrovský stín. První, co Martin uviděl, byla černá křídla tak obrovská, že mohla přinášet jen zkázu. Zobák větší, než byl on sám, mohl věstit jen smrt. Pronikavé černé oči se poulily mezi kovově modrými péry. Nebylo pochyb, že tyhle nepřátelské oči si svou oběť již vyhlédly. Přibližovaly se, rostly. Martin omdlel. Když otevřel oči, černé monstrum bylo pryč. Orel jen počkal, až chlapec procitne, aby se přesvědčil, že žije. Pomoc! Karla s Václavem právě vyváděli koně. Václav se jedním skokem vyhoupl do sedla a ostře pobídl koně. Byl tady, takhle blízko. Díval jsem se mu přímo do očí, vytahoval drápy, jak mě chtěl. Víš, chtěl mě. Musíme ho zastřelit. Martin vzlikl, snažil se pláč potlačit. Koho?
Nikdo tu není, pohladil ho Václav chlácholivě po hlavě. Rychle, dědo, než zmizí, kde máš pušku? Naléhal Martin. Nikoho nevidím, natož abych po něm střílel. Určitě se ti to jen zdálo. Museli jste ho vidět, přiletěl na louku sem ke mně, je tu někde blízko. Martina uložili na lehátko do stínu a Karla bez pobízení běžela pro vodu. Louka se seká za rozbřesku, ale jsi bojovník. Martin vděčně pohlédl Václavovi do očí a usnul. Tu noc byl jeho spánek plný nočních můr a černých

0: V zarudlém nebi se vytvořila tenoulinká skulina. Na poslední chvíli jí prolétl černý blesk. Perun se vrací a volá: viděl mě, konečně mě jeden z lidí uviděl. Kdo byl ten, jenž na tebe pohlédl? Vykřikl strážce nedočkavě. Je mladý, pouhý chlapec, bál se, když mě uviděl, vzdychl Perun. Kdo by se nebál, když tě poprvé spatří? Strachy se nemohl ani pohnout, je zbabělý. To se ukáže, až projde zkouškou. Strážce věděl, že nemůže ustoupit. Ale tohle není zkouška, vykřikl orel a vznesl se nad strážcovu hlavu. Nemůžeme ho vystavit nebezpečí smrti, to ode mě nežádej, zvolal a samým zoufalstvím vzlétl výš, až se ztratil v noční obloze. Dostal strach, tvůj Perun, ozvalo se nečekaně z chladné tmy. Víš dobře, že jakmile se do jeho duše vkrade beznaděj, přestane doufat a věřit. Jeho mysl i křídla ochromí strach, pak bude ztracen, bude můj, bez vlastní vůle. Proč ten, kdo mluví o strachu, sám stojí ve tmě? Ukaž se, Morano! Místo odpovědi zní jen zlolajný smích. Ze tmy vylétne bílý pták. Napůl slepice, napůl papoušek, s peřím, které jakoby se nedokázalo rozhodnout, zda zůstane krátké nebo přece jen naroste. Zobák tenký a dlouhý, oči napůl zvířecí, napůl lidské. Nepodařené stvoření zprvu kokrhá, pak se jeho jízlivý chechot změní v syčení hada.
1: Je čas vrátit se ke spícím bratřím, strážce mýtů. Za chvíli budeš jedním z nich, sám se brzy ponoříš do spánku tak nicotného, že se rozpadneš v prach, kde není probuzení, není spánku, je nekonečná smrt.
0: Kde je tvá paní, Bělorane? Je tak zbabělá, že posílá svého sluhu a sama se skrývá? Tmu probodnou žluté oči, pak šedé světlo vykreslí štíhlou ženskou siluetu. Víš dobře, co čeká tebe a tvé kamenné bratry, ale můžeš přemýšlet o vykoupení, které ti nabízím. Nechám tě žít, nechám tě spát spánkem, ze kterého budeš moci procitnout, kdy se ti zachce. Morana přede jak divoká šelma, ale přestaneš hledat svého vyvoleného a navždy se vzdáš knihy, kterou strážíš. Což pak nevíš, že jsem ho nalezl? Koho? Jednoho z lidí, co tě nepotřebují, jako nepotřebují svou paměť. Oni si tě nezaslouží, ani tu svou minulost, co ty ochraňuješ. Nebýt jejich lhostejnosti, nikdy bych knihu nemohla vzít. Je jim jedno, kdo jsou a odkud jsou. Žijí jen pro danou chvíli. Jsem jedním z nich, jako on, vykřikne strážce. Jako tvůj vyvolený, jako tvůj sluha. Moranina slova zní, jako by do země tloukla. Přítel! Ten tvůj neúnavný hledač prohrál. Přemohl ho vlastní strach a pochybnosti. Neohrožený Perun, vládce oblak se teď pere sám se sebou. Morana se zarazí.

sveze do strážcovy náruče. Nedýchá. Proto to podivné ticho. Strážce k němu přitiskne tvář a vykročí k bráně. Nenávistné žluté oči ho propalují, dokud se za ním brána nezavře.

0: Klub Rádia Junior.
1: Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou. Protože jsou prázdniny, budeme mít teď lifestyleové kluby 5 dní v kuse. Dneska začínáme, budeme pokračovat zítra a potom až do středy příští týden. No a naším prvním hostem mýho 5denního bloku je Klárka Nováková, dabérka, milovnice čtení, rozhlasačka a cestovatelka. Dabuje od dětství, její hlas, až ji uslyšíte, vám určitě bude povědomí. Má taky knižní Instagram a moc ráda cestuje a hlavně ráda cestuje solo. Právě na její cesty se tentokrát hodně zaměříme, ale určitě toho probereme daleko víc. Ahoj Kláry, dík, že jsi zase přišla k nám do studia.
2: Ahoj, já mám radost, já tě ráda vidím znovu.
1: Co holky a kluci, co nás teď poslouchají, by teď ještě na úvod o tobě měli vědět, nezaznělo to v úvodu nebo třeba ani v minulém povídání?
2: Tyjo, já přemýšlím, no já si myslím, že jsi vyjmenovala vlastně všechno. Já vždycky jenom ráda dodávám, že hodně ráda běhám, takže jako to je možná ještě věc, že ráda sportuju a tomu se věnuju právě i v létě hodně.
1: No to je super, i když myslím si, že teďka v těch 40kách se asi ani ty nevyběhla, nebo jsi to zkoušela?
2: Zkoušela jsem to a byl to špatný nápad, takže jsem zkoušela jezdit na kole a to teda bylo docela dobrý.
1: To protože člověka ochladí ta rychlost.
2: No právě, takže jsem si řekla, tyjo, já budu kromě běžkyně i cyklistka.
1: Super, my si dáme na start hned první písničku, pak mám na Klárku spoustu otázek a vy je můžete mít taky, klidně nám napište na radiojunior@rozhlas.cz a nebo nám můžete zavolat, číslo je 800 199 199.

0: V dnešním klubu si budu povídat s Klárou Novákovou, mou kolegyní z rozhlasu, konkrétně ale ze stanice Radio Wave. Nepleťte si ji s naší Klárou Novákovou, je to prostě jenom shoda jmen. Klárku už jsem tady ale měla, takže doufám, že se dneska nebudu zas tak moc opakovat a snad se dozvíme i něco dalšího. Ale samozřejmě nemůžu vynechat dubbing, tím tak jako začneme, ale první jsou taky rozehřívací otázky. Co by holké kluci o tobě nikdy neuhodli a určitě by je to překvapilo?
1: Neuhodli, jakože cokoliv, buď jako co se týče dubbingu nebo obecně?
0: Obecně.
1: Obecně, tyjo, to je těžká otázka hned na začátek. tyjo, co by o mě neuhodli? No já si myslím, že jako fakt dlouhou, a možná i teďka, jako by hodně dlouhou dobu by o mě nikdo neuhodl, že mám jako fakt ráda ten sport, protože já byla vždycky hrozný jako antisportovec, jako na základce, na střední, prostě vždycky jsem byla ten nejhorší člověk v tělocviku, takže teďka prostě...
0: Jak jsi k tomu teda našla tu cestu?
1: No to bylo díky tomu, že prostě jsem... jako v jednom období si řekla, jo, já bych to mohla jako zkusit, že vlastně jsem si říkala, že bych se chtěla jako víc hýbat a tak a jako já jsem vždycky říkala, že běh to nikdy v životě dělat nebudu. No ale tak jsem si řekla, tak já to zkusím, protože přesně byl to trend, bylo to jako in a hrozně mě to začalo bavit. Takže vlastně pak jsem si, hrozně mi to jako fakt pomáhalo i jako psychicky, i fyzicky, takže prostě jsem si řekla, jo, to je vlastně hrozně fajn.
0: Takže to nebylo spíš, že by se jako na ty sporty nebyla, ale prostě si řekla, tak já mám ráda ty knížky a prostě ten dubbing, ty filmy, tak jako já jsem prostě umělecká duše, takže už jako sport to k tomu prostě nejde dohromady.
1: Jo, to je jako je možný, že takhle jsem si to taky říkala, ale zároveň prostě na tom tělocviku já jsem, jako tam se hrály hodně míčové hry a na ty já jsem prostě absolutně
0: tak já to mám stejný, tak my jsme obě docela malí, tak to není úplně předpoklad toho, že tam bude člověk vynikat a my jsme taky hlavně hráli míčové hry, takže je pravda, že ten tělák prostě tak jako pak, jakože úplně to neukáže tu všestrannost toho sportu a pak si člověk říká, no tak jako já nejsem na sporty, protože tady basket, volejbal, přehazka, všechno špatný, tak...
1: Přesně, jako jo, je to tak, je to všude stejný.
0: No a máš nějakou super schopnost, která není na první pohled vidět?
1: Tyjo, super, to jsou hrozně těžké otázky. Super schopnost, která není na první pohled vidět. No já si myslím, že je to, jako na první pohled vidět není můj hlas a já si myslím, že jako to...
0: To je docela tvoje super schopnost.
1: Ano, já si myslím, že to jako můžu označit přesně, jako že můžu se proměnit za pár chvil, být něčím jiným a pak zase něčím jiným.
0: To možná tady i za chvilku vyzkoušíme. Ty jsi začala s dubbingem už vlastně třeba v 9, ne? Čím jsi ale chtěla být ještě předtím, že pak předpokládám, že jsi chtěla možná být už daber, protože už si prostě v tom jela a bavilo tě to. Ale než jsi začala s dubbingem, tak čím jsi chtěla být jako malá?
1: Já jsem chtěla být dětskou lékařkou. Mm. Ale pak mi došlo, že jako já neumím vůbec ty předměty na to, co jsou potřeba. Že to by asi nebylo úplně fajn. Potom jsem chtěla být modní návrhářkou, protože móda mě taky vždycky hrozně zajímala. No ale vlastně od takové jako 7. třídy vlastně můj velký sen bylo být novinářkou. Vystudovat žurnalistiku a tak. Ale věděla jsem vždycky, že přitom prostě chci dělat ten dubbing. Ale věděla jsem, že tomu jedinému se věnovat nemůžu, takže prostě jsem chtěla mít ještě nějakou
0: něco dalšího. Takže se ti docela se?
1: Jo, je to tak.
0: No a protože dabuješ celý život, tak určitě budeš vědět, jestli je těžší nadabovat princeznu, zlobivou holku nebo třeba nějaký zvíře. Co je podle tebe největší challenge?
1: Možná zvíře. Jako záleží na tom, jaký zvíře, protože pokud to zvíře mluví normálně vlastně lidským jazykem, tak je to v pohodě. Pokud dělá zvuky, tak to už je trošku víc, jako si člověk musí jako přemýšlet, jak to nadabovat, ale myslím si, že možná jako nejtěžší je ta zlobivá holka, protože jako to, jako, nebo co jsem si vyzkoušela, tak samozřejmě princezny, ty já budu hrozně ráda, protože je to klidný, vím už do čeho jdu, ale ta zlobivá holka je protiúkol. Takže já tam vlastně fakt musím přemýšlet, jak jí pojmout, kam vlastně položit ten hlas a tak dále a vlastně je to ale strašná zábava, protože já si vyzkouším něco prostě, co v normálním životě třeba nemám, neznám a je to fajn.
0: No a jak dlouho si právě třeba hledáš ten hlas pro tu danou postavu? Nějak si ho i třeba ladíš, když přesně dostaneš takovouhle víc svoji výzvu, protože pojďme si říct, ještě takhle poslouchám já, podle mě i naši posluchači, tak jako ten hlas je primárně takovej princeznovský, dívčí hodně, tak když dostaneš fakt nějaký protiúkol, já nevím, prostě strašidlo, robota, opravdu nějakou tu jako drsňačku, tak jako jak si to dlouho hledáš, abys našla to, co se na tu tvoji postavu novou bude hodit?
1: No zase to záleží, protože tam záleží i na tom vlastně, jak velká ta postava je, pokud je to třeba jedna z hlavních rolí, tak je tam samozřejmě mnohem víc času na to si najít tu postavu. Ale pokud ta postava má třeba jenom 10 vět, tak hold prostě musím rychle vymyslet, jak něco by to mohlo jít, něco nabídnout a prostě samozřejmě poslouchat režiséra, zvukaře, který třeba řeknou jako no, trošku jinak to polož, nebo trošku jinak to řekni, ale při těch jako malých rolích není na to moc čas jako to úplně rozmýšlet.
0: No a která z postav, co jsi dabovala, což je prostě triliarda, ti byla nejvíc podobná a která právě naopak byl největší tvůj opak, tvoje největší výzva?
1: Která mi byla nejvíc podobná? No já si myslím, že... Já si myslím, že prostě nejvíc podobná v něčem mi byla ta Sofie první. Mm-hmm. To je pro mě prostě fakt jako taková
0: srdcovka.
1: Jako srdcovka, já ji prostě zmiňuji všude, já to vím, ale já ji prostě fakt miluju a v něčem si myslím, že jsme podobní byli, i když jsme byli jako dost věkově od sebe. ale myslím si, že v nějakých možná zásadách si myslím, že jsme byli dost podobní. No a postava, která byla úplně jako, že jsem to nebyla já, tak ano, vzpomínám si, byl to film Barbie a tajemství dvířek, nějak tak se to jmenovalo. A tam byla postava prostě takový jako hrozně zlý, takový holčičky, která prostě všem něco kradla a tak pak ještě zpívala i písničku takovou hodně zlou. A to byl jako protiúkol. To jsem dobovala jako jednu z prvních rolí a ještě jsem vůbec nebyla zvyklá na to jako přesně kam to mám dát, jak to mám jako udělat a tak, a to bylo těžký, to si pamatuju.
0: Hustý. No tak to si hnedka takhle z kraje dostala prostě dabérskou výzvu a pak ano. Už do toho prostě skočila.
1: Je to tak.
0: My si dáme další písničku, ale potom zkusím tady, aby nám tady Klárka z pár vteřin změnila hlas. Vymyslíme jí tady nějakou takovou dabérskou challenge, ale tak ona si určitě poradí, ale to až po písničce.

0: Klubu si dnes povídám s Klárou Novákovou. Máme letní téma Expedice Sever na Rádiu Junior, takže si celý léto pouštíme nejenom třeba i severský písničky v Star Parádě, ale bavíme se o severských zemích, máme díla od Astrid Lindgrenové v premiérách, takže máme prostě Expedici Sever. Klárka ráda cestuje, často i sama. Probereme právě teďka s ní to cestování, možná i nějaký severský země, v kterých Klárka byla, probereme ještě víc. No ale teď ještě musíme završit tu dubbingovou kapitolu. Kláry, tak já nevím, já tě zase tady nechci úplně jako stresovat, ale tak pojď nějakou třeba největší změnu, já nevím, třeba z malý holčičky na nějaký strašidlo, nebo třeba babička a robot, prostě nějaký dvě věci, co jsou fakt odlišný a změníš to prostě za krátkou chvíli.
1: Dobře, tak jo, tak já dám možná tu malou holčičku a to strašidlo. Uh-huh. Jestli máš nějakou větu, kterou mám říct, klidně.
0: No to, co jsem se už takhle hodně jsem se nepřipravila, tak klidně jenom něco řekni, jako že zdravíš posluchače Rádia Junior a že doufáš, že si užívají prázdniny.
1: Dobře, tak jo. Zdravím posluchače Rádia Junior. Doufám, že si moc užíváte prázdniny. Tak to byla ta holčička.
0: No jasně.
1: A potom teda ten duch, to zkusím jako co nejníž. Zdravím posluchače Rádia Junior. Doufám, že si moc užíváte prázdniny.
0: Dobrý. No tak vidíte, že tady máme prostě dubbingovou královnu, tak kdyby vás napadla nějaká ještě otázka i ze světa dubbingu, tak klidně nám pořád můžete psát, i když už se budeme povídat o něčem dalším a já ještě klidně vaši otázku Klárce položím. Teď ale na ty cesty, protože za mě seš i velká cestovatelka. Pamatuješ si úplně svoji první solo cestu? Kolik ti bylo?
1: Jo, pamatuju si. Byla to cesta do Paříže a bylo mi tuším 21 nebo 22, uh-huh. Nějak tak.
0: No a byla z toho už, jako byla z toho nervózní nebo jsi se těšila?
1: Jako já obecně miluju cestování, uh-huh. Takže jsem se hodně těšila, mám ráda Paříž, ale samozřejmě, že jsem z toho byla nervózní, protože pro mě jako zkusit si někam vycestovat fakt vyloženě solo byl hrozně dlouho zase sen, ale byla jsem i hodně jako obezřetná, samozřejmě jsem se bála, co se může stát, neměla jsem to vyzkoušené, takže i nějaká nervozita tam byla.
0: A tak jako Paříž byla, i když ono jako Paříž zrovna, člověk si řekne, je to prostě město, tak jako to je vlastně bezpečný, ale zrovna Paříž je docela takový divoký velkoměsto.
1: Ano, to je pravda.
0: Měli třeba o tebe rodiče strach, že se vydáváš sama?
1: Jo, nebo? to určitě, jenomže tam šlo o to, že jako já jsem se k tomu definitivně rozhodla, když moje ségra šla studovat na rok do Japonska, mm-hmm. A já jsem najednou přesně potřebovala, jako najednou takhle strašně blízký člověk jako odjel na druhou stranu planety a já jsem si řekla, jo, já prostě asi, já potřebuji prostě přemýšlet o věcech a potřebuju jako někde vypnout, potřebuju si zkusit taky něco takhle, jako jsem jenom na 4 dny, jo, nebo na 5 dní zpočátku a ta ségra tam byla na rok, ale prostě jsem měla v sobě takový to nutkání jako zkusit něco, co jsem dlouho chtěla a tak jsem prostě rodičům oznámila, jedu do Paříže. A jako samozřejmě, že rodiče se vždycky bojí. Jako no, vždycky prostě posílám jim fotky, ozývám se, všechno. A což je samozřejmě dobře, že se jako tak jako zajímají a starají, ale prostě v té době už jsem byla dospělá, takže no, nemohli nic moc říct.
0: Nemohli nic moc říct, jenom se mohli bát.
1: Přesně, jenom se mohli bát a říct si, ježišmarja, proč?
0: No a čeho jsi obávala třeba ty? Nemusí to být jenom tady před první cestou do Paříže, ale třeba tvoje obavy před jakoukoliv další větší tvojí cestou, když jedeš sama. Protože abych to já třeba přirovnala, my třeba taky docela hodně cestujeme s manželem, předtím to byl přítel, prostě, ale já si právě vždycky říkám, no tak jako jsem třeba nervózní sodle, ale prostě budu tam s Honzou, tak když se něco stane, tak on mi prostě pomůže a vlastně jako by se už na to v duchu spolíhám a ty věci, které se bojím, tak si rovnou řeknu, no budeme tam prostě spolu, jako nějak to spolu vyřešíme. A takovouhle berličku ty tam vlastně nemáš, tak co jsou třeba ty tvoje obavy vždycky před nějakou velkou cestou?
1: No jako samozřejmě, že se tam něco stane, co já budu muset třeba řešit jako s někým oficiálním, třeba že bych ztratila nějaký doklady. Mm-hmm. To se mi ještě naštěstí nestalo, všude klepu, ale toho se vždycky strašně bojím, že tam něco ztratím, co budu potřebovat na cestu zpátky a budu to tam muset řešit nějak skrz ministerstvo a tak mm-hmm. dále. Potom se samozřejmě bojím toho, že mě někdo okrade, to se taky bojím. A bojím se, vlastně jsem se i hodně, teďka už ne, ale předtím jsem se hodně bála vlastně fakt zůstat sama se svýma myšlenkami. Protože vždycky jsem si prostě s někým povídala, s někým jsem byla a najednou tady fakt je jako člověk a vlastně jsem se možná nějakým způsobem bála i ty jako obrovský svobody, že jsem jako, protože tam člověk, když přijede, fakt může dělat úplně, co chce. A když někdo s někým jede, tak samozřejmě, že si jako vychází vstříc a tady to fakt bylo všechno na mě. A najednou jsem si řekla, jo, ale to je nějak moc, ne? Nebo já nevím, co mám dělat teďka prostě. Ale na to si člověk zvykne a pak už je to strašně krásný.
0: Pojďme teďka na chvilku na sever. My pak určitě probereme i všechny další destinace, kde jsi byla, ale protože máme to téma expedice sever, tak severu dáme přednost.
1: Ano.
0: Kolikrát jsi byla na severu a co vůbec ty a sever? Jestli máš ráda severský země?
1: Miluju severský země. Jako já jsem sice říkala, že mám ráda teplo, ale severský země prostě tou atmosférou, tou módou, tím stylem života jsou mi strašně blízko. Pro mě byl jeden z největších snů Island. Island je teda fakt neuvěřitelně krásná země. To je něco absolutně, jako kdyby to nebylo na téhletý planetě. Takže tam jsem byla jednou, tam určitě se plánuju někdy vrátit. Pak jsem byla několikrát v Dánsku, v Kodani, tam se mi taky strašně líbilo. Taky to byl dlouho můj sen. A jako jedna taky z nejkrásnějších věcí, co jsem viděla, jsou Lofoty v Norsku. To jako, tam jsem byla přesně před rokem a to byl fakt taky obrovský splněný sen. To je jako nádherný.
0: No já můžu říct, že ten Island jsem taky navštívila a taky jsem ho tady už dneska předtím, než se dorazila, zmiňovala, že fakt ten Island je tak strašně specifický, jo. Že to skoro, to asi k ničemu, já jsem neviděla nikde nic podobného. To ne. Je prostě skoro v místě až taková jako vesmírná krajina.
1: Je to tak.
0: Já jsem třeba nikde neviděla zelenější trávu než na Islandu, nebo odstín barvy, co tam má tráva, prostě nikde jinde neroste. Jako ten třeba Norsko mi prostě se taky hrozně líbilo, ale jako to už mi přišlo, že se k nějaký věci se k něčemu přirovnat dali, ale prostě ten Island byl tak unikátní.
1: Je to tak, ale ty Lofoty jsou hodně podobný tomu Islandu, právě taky tam byla ta voda úplně jiný barvy, než jsem byla vůbec jako zvyklá, to byla taková modrá, kterou jsem nikdy v životě neviděla jenom na tom Islandu a i ta zeleň tam byla stejná jako na Islandu, takže jako tyhle ty dvě místa absolutně doporučuju.
0: No a i na severu si někdy byla sama, nebo to byly ještě lokace, kam si ještě jezdila i s kámošema, nebo s rodinou?
1: Tam jsem, no na ten Island, takhle, já jsem jako chtěla se vydat někam sama, ale upřímně na tohle bych si netroufla, já totiž neřídím, takže a tam je docela dost člověk odkázaný to na to auto. Na Islandu jsem byla s partou přátel, na Lofotech jsem byla s partou solo cestovatelů, protože jsem přesně jako chtěla tam jít, nevěděla jsem s kým, tak jsem prostě jako si našla jednu paní, která přesně takhle dávala dohromady solo cestovatele, což bylo super. A v Kodani jsem byla s přítelem a s kámoškou, takže vždycky jsem byla vlastně s někým, protože tam, jak říkám, no, jako v té Kodani jako jo, tam bych klidně mohla sama, ale jinak ne. Bez toho auta se neobejdu.
0: My jsme na Islandu tenkrát stopovali, my jsme tam byli před strašně lety a přítel tehda, tak jako on řídí, ale my jsme byli fakt hodně mladí a vlastně to bylo pro nás strašně drahá destinace.
1: Ano.
0: A my jsme si tam to auto ani na to neměli peníze, aby jsme si ho tam prostě půjčili, takže já teda neřídím taky, ale tak jako on by to prostě odřídil, ale prostě finance, no ale zároveň to je stejný i s Norskem, tam je docela dost drahá i ta hromadná doprava prostě.
1: Ano, přesně.
0: Takže my jsme si prostě řekli, že budeme jako stopovat, že hol to teda jako neprojedeme asi určitě celý, že to prostě uvidíme, kam se podíváme, prostě kdo nám zastaví. Zároveň jsme si docela o tom jako četli, že vlastně oni tam nezastavují moc rádi stopařům, že vlastně oni to nemají vůbec v té kultuře, to stopování. Jasný. A berou to jako takový, jak kdyby trošku jako asi šebrání, nebo že to prostě jako, že když na to teda nemáš peníze, aby si spůjčil auto nebo dopravu, tak prostě tam nemáš jakoby jezdit a proč stopuješ. Že tam to vůbec jako není zakořeněný v nějaký minulosti. A tak. Tak my jsme se jako říkali, no tak to není úplně ideální. Zároveň tam ale zase psali nějaký lidi, že třeba cizinci, co si půjčejí auto a mají místo, tak ty třeba zastavou a tak.
1: Jasně.
0: Jenomže my jsme byli asi tak mladí a ještě vlastně i vypadáme podle mě docela mladě i teď, takže tenkrát úplně jako děti, takže se i slitovali ty Islanděni, který nezastavujou. A docela jsme si to tam projeli, jakože neprojeli jsme to úplně kolem dokola celý.
1: Jasně.
0: Ale třeba 3/4 jsme viděli a zase to bylo taky jako dobrodružství. Jako já, holky a kluci, vám nikomu nedoporučuju stopovat. Myslím si, že určitě to nemusí být vždycky bezpečný, takže rozhodně je třeba s rodičema maximálně nebo tak, ale takhle, když jsme byli prostě ve dvou, holka s klukem, tak jsem se míň bála.
1: Jasně.
0: A bylo to jako taky fajn, no, takže jako my jsme to takhle zvládli bez auta, ale věřím, že jako půjčit se auto určitě je víc na pohodu.
1: Jo, ale zároveň jako chápu, tyhle země jsou strašně drahý obecně, mm-hmm. No, takže...
0: Já nevím, proč jsme si to takhle vybírali jako svoje jedny z prvních jako destinací, kam jsme prostě vyrazili. My jsme asi nebyli ještě moc odvážní opustit Evropu. Jasně. A zároveň jsme chtěli vidět jako něco trošku jak kdyby exotického, tohle je prostě daleko a jiný.
1: Jasně.
0: Ulovili jsme levné letenky, ale potom prostě jsme si řekli, no ale teď už budeme muset četřit, takže podstanem, sebou všechno si budeme vařit, no a prostě budeme stopovat. Ale třeba co mě překvapilo, a pokud ještě Kláry nechám mluvit, to vypadá, že tady mám rozhovor, já sama se sebou.
1: To je v pořádku, já fascinovaně poslouchám.
0: Že třeba hodněkrát nám zastavila třeba francouzská cestovatelka sama v autě a nebála se vzít stopaře. Tak že to se nám tam stalo třeba třikrát, že to byla prostě holčina třeba 22 leta, byla tam prostě sama si půjčila auto, pro ní to asi jako finančně bylo v pohodě.
1: Jasně.
0: Viděla prostě další dva mladý lidi a prostě nás vzala, jakože prostě my jsme za to byli mega rádi, vždycky jsme řekli, jo, kam jedeš, co chceš vidět, jo, tak my jsme to ještě neviděli, tak my prostě pojedeme s tebou a
1: jasně.
0: Tak. A, ale jakože já jsem si vždycky v hlavě říkala, jako jak to, že se nebojí, prostě
1: no, já bych se bála.
0: No. Jakože prostě, jako, i když jsme vypadali normálně, tak prostě.
1: Právě nikdo nikdy neví, že jo, je tam sama v tom, no tak to ne.
0: Takže jako i takhle odvážný cestovatelky
1: ano,
0: jsou.
1: Ano.
0: No a v jaký zemi na cestách, a teď už opustíme jenom sever, se cítila nejvíc jako v pohádce?
1: Nejvíc jako v pohádce? Já si myslím, že to byl fakt ten Island.
0: Jo.
1: Fakt jako to je tak, jak říkám, jako tak nepopsatelná, neuvěřitelná země, že tam ty Lofoty a potom přemýšlím ještě, jestli tam bylo nějaký Mísel, myslím si, že ne.
0: A co teda na tom Islandu se ti líbilo úplně nejvíc? Nebo co je ta věc, co tě tam tak zaujalo?
1: No prostě, že to vypadá fakt úplně jinak. Já miluju města, miluju Prahu, miluju tu architekturu a tak, ale tam vlastně je to úplně o něčem jiným. I ten styl života je tam jiný a tam jsem fakt jako zažila, co to znamená ticho. Jako absolutní ticho, kde vlastně jenom kolem... prostě chodí třeba ovce nebo něco cinka, prostě nějaký zvířátka jako a to je všechno. A bylo to strašně jako očistný pro moji hlavu a celkově jako fakt, jako asi žít bych tam vyloženě nemohla, protože si myslím, že by mě to možná, asi ne omrzelo, ale já jsem zvyklá pořád jako na ten nějaký ruch toho života, ale jako kdybych mohla tam mít někde domeček a že tam bylo spoustu opuštěných domečků, jsem si právě říkala, že, jako, že to bych si rovnou koupila, ale určitě bych se tam jako strašně ráda často vracela.
0: Mm-hmm. No jako popsala jsi to úplně přesně, taky si neumím představit, že bych tam jako žila nastálo. Asi na dlouhou dobu by to na mě byla moc tvrdý kraj, moc dlouhá tma, prostě hodně deště a tak a taky právě vlastně hrozně málo lidí, že prostě x hodin člověk třeba jede a není kde žádný stavení, prostě jenom ty ovce nebo prostě papuchalci a tak. Ale vlastně v něčem jako na kratší dobu to má neskutečný kouzlo.
1: Jo, určitě, určitě.
0: My si dáme písničku a pak se vrhneme ještě do cestování dál a já vám holka kluci slibuju, že už víc nechám povídat Klárku než sebe, ale ten Island prostě jsem taky musela vyjádřit, protože to je taky moje zamilovaná země.
2: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: klubu si dnes povídám s dabérkou, rozhlasačkou, milovnicí knížek, cestovatelkou Klárkou Novákovou. Co nejzajímavějšího si Kláry zatím na svých cestách zažila? Prostě chápu, že je asi těžký vypíchnout jednu věc, ale tak třeba co tě první napadne, nějaký zážitek, zkušenost.
1: Přemýšlím, co jsem jako na cestách, jako pro mě je vždycky jako v něčem přesně strašně zajímavý, hlavně na těch dálkových turách, který chodím i potkávat ty lidi, kteří tam jsou, protože často se stává přesně to, jako na svém prvním Camino de Santiago jsem hned první den potkala strašně milou Češku a vlastně s tím se pojí takovej trošku příběh, který je spojený s cestováním a úplně taky není, ale jako řeknu ho tady. Právě jsem potkala tuhletu jako Češku, byl to můj první den, já jsem byla úplně spálená, já si to pamatuju, ale byla hrozně milá. Povídali jsme si právě o tom, ona právě dokončovala vysokou školu, takže měla před sebou státnice a řekla si, že předtím chce právě ujít tohleto. Tak jsem prostě jí přála hodně štěstí, povídali jsme si, byla fakt taková jako podobná natura jako já, vlastně taková energická, no ale pak už jsme se nepotkali po té cestě. No a právě nepřidali jsme si žádný kontakt, nic a potom třeba po fakt 2,5 letech, po 3 letech, mi najednou prostě přistane jako na Instagramu žádost, jako zpráva od někoho a tam se mi právě ozvala tahle ta holčina, že přesně, že říkala, že vždycky, když povídá o tom Camino, tak zmíní prostě jako holčinu s krátkýma blondětejma vlasama, která byla prostě strašně usměvavá a rozesmátá a že vždycky říká, že je říkala, že je strašná škoda,
0: že
1: už jsme se nepotkali. A právě ona byla, ona je původně, myslím, z Ostravy a byla právě na přespání u kamarádky tady v Praze a ta kamarádka říkala, počkej, to mi něco říká, jakože měla brýle a ona jakože jo. A ona, a není to tahle, ukázala jí můj profil právě, ona, to je ona, to je neuvěřitelný, takže jsme se prostě takhle propojili, tak to bylo vlastně hrozně hezký. Já obecně jako na těch túrách úplně zase ten kontakt tolik nevyhledávám, protože potřebuji být fakt i sama, ale pak většinou ty lidi, na který jsem natrefila, tak to bylo strašně zajímavý, třeba paní z Bostonu, která je tam zdravotní sestřička, nebo pán z Milána, který si vždycky přál dabovat a nikdy se mu to nepovedlo prostě. Takže to jsou takový jako hezký vlastně jako ústřižky prostě různých zkušeností.
0: Je pravda, že jako všechny ty cestovatele tak něco prostě trochu spojuje a vlastně málo kdy tam člověk narazí na někoho vyloženě jako nesympatickýho nebo jako divnýho od pohledu, že prostě většina těch lidí jsou takový docela fajn, prostě jako že jasně není někdo, že není pokaždý, že vám někdo sedne, že byste se s ním už chtěli bavit prostě 5 hodin, ale jako pár věcí zajímavých se od něj dozvíte, zapamatujete si ho a tak, což mi přijde, že taky na cestování super. No a to je ještě docela zajímavý, co mě zajímá a doufám, že to nebude zase Island, že to bude něco jiného. Protože jak takhle putuješ solo, máš hodně ty dlouhé trasy, tak určitě máš nějaký nejzvláštnější místo, kde jsi kdy přespala.
1: No, to asi mám, nebo takhle, zvláštní bylo tím, co se tam pak stalo, což vlastně pak nebylo tak děsivý, jak se mi to zdálo jako zpočátku, ale já jsem přesně minulý rok šla West Highland Way, což je trasa po Skotské Vysočině, taky strašně doporučuji, strašně krásný. Měla jsem štěstí na počasí teda, takže tam bylo fakt krásně.
0: No to si vlastně říkala minule, když tady byla, že až možná moc, že si čekala, že to bude víc fakt Skotská Vysočina a měla jsi prostě azuro.
1: No měla jsem azuro, prostě krásně teplo celou dobu. Ale vlastně tam se hodně stanovalo a jeden den jsem tam právě přesně stanovala mimo kem, že vlastně tam nebylo kde jinde stanovat. Naštěstí kolem mě bylo víc jako stanů taky, že jsem tam nespala sama na té louce nebo kde jsem to byla. No ale prostě jsem jako šla spát, všechno v pohodě a najednou ve 2 ráno prostě slyším nějaký zvuky. A já, co to je? A ve 2 ráno, že člověk si řekne, všechno se mu zdá děsivý. A prostě mě se zdálo, jako kdyby mi něco trhalo ten můj stan. A ještě k tomu byl půjčený ten stan, takže jsem si říkala, no to snad ne. Ale hlavně jsem se bála o sebe, že jsem si říkala, tyjo, co se prostě stane. No a prostě jsem koukala na ty stíny, jestli jako něco neuvidím a tak. A prostě vůbec jsem jako nevěděla, co to je. Ne, já jsem neměla odvahu prostě vylíst ven, takže
0: a to
1: jsem
0: se nedivím, abych nevylezla.
1: Já jsem jenom prostě furt poslouchala a pak jsem říkala, tyjo, tak já už neusnu, to už nejde, takže jsem koukala koukala na nějaký videa, jenom prostě jako do té doby, než jsem měla vstávat. No a potom jsem to právě zveřejnila jako na Instagramu a někdo mi psal, že spal na stejném místě a že to byl nějaký malinký koloušek, nějaký prostě jako, který tam chodí a tak, ale prostě mně se to zdálo
0: no v té noci.
1: Jakože mi něco sežere stan.
0: Že tam takhle jako třeba dělal tím kopítkem nebo no, nějak přesně. Čumákem, ale ono to zní všechno i hlasitější.
1: No přesně, a mně se fakt, jakože on tam prostě žral trávu nebo něco a právě kolem toho mýho stanu a mně se zdálo to jako nejhororovější zvuk prostě v ty dvě ráno.
0: A teď, kdybys otevřela, tak jenom takový ten koloušek, jak z Disneyho, že jo, jak prostě vlítnou tý sněhurce do tý chaloupky, no, ty ptáčci přesně. A skočí tam ty koloušky.
1: No přesně, jakože, ale mě totiž ještě jako vyděsil pán, který tam byl poblíž v hotelu, který přesně, já jsem mu ukazovala předtím jiný místo, kde bych chtěla přespat, a on říkal, že to v žádném případě, že tam mi skočí nějaký zvíře na stan a roztrhá mi ho a já.
0: No a
1: tady jsem zbála, že se mi to stalo taky.

0: Tak to úplně chápu. No a třeba stalo se ti někdy už na cestách, že se třeba fakt ztratila a jak jsi to pak třeba řešila, když byla sama?
1: Asi nestalo. Mm-hmm. Já jsem totiž hodně jako pečlivá na to, jako jednak si to připravit dopředu a jednak samozřejmě super je, že teďka ten internetový mm-hmm. připojení je skoro všude, takže vždycky vlastně jsem mohla tu cestu najít. Jo. Jako je pravda, že třeba na tom druhém Camino Primitivu, tak tam byly nějaký úseky, kde člověk neměl vůbec signál mm-hmm. a vím, že jsem tam zabočila nějak, tam jako to Camino je hodně dobře značený, ale vím, že jsem tam jako zabočila nějak špatně a musela mi radit dvě nějaký starší paní, mm-hmm. který jsem teda obdivovala, že to jako zvládli, protože ta trasa byla dost náročná, ale přesně mi řekli, kam mám jít, jak a tak dále a tak já jsem si říkala, tyjo, a já teďka už třeba hodinu a půl nemám signál, prostě ještě jsem ani rodičům nenapsala, že prostě dobrý ráno, všechno v pohodě a tak a řekla jsem si, oni budou prostě doma úplně jako, co se děje a tak jsem hned furt hledala všude signál a prostě přišel pak až po nějakých 3 hodinách. No,
0: no ale poradila jsi.
1: Jo, nakonec jo.
0: A určitě takovej solo cestovatel, co ujde hodně kilometrů, tak všechno si nese na zádech, tak potřebuje mít zásadní věci, které nesmí zapomenout doma, ale určitě se ti už i stalo, že jsi někdy něco zabalila zbytečně. Tak co je zásadní, co prostě musí člověk mít pro každou cestu a co naopak si nesla zbytečně, třeba když jsi začínala a myslela jsi, že to budeš potřebovat?
1: Jako takhle, já když jsem začínala, tak já jsem už zase dělala jsem si velkou rešerši, přece jenom ta novinářka ve mně. A dělala jsem si hodně jako průzkum toho, co si mám vzít sebou a přesně jako nevěřila jsem tomu pravidlu, ale bylo to fakt tak, že čím míň, tím líp. Uh-huh. Protože prostě všechno si člověk fakt nese na těch zádech a musím říct, že vlastně snad skoro všechno jsem využila, prostě já jsem měla pár kusů oblečení, hlavně pohodlný boty, potom boty na přezutí, spodní prádlo samozřejmě a jo, možná, když to taky ne, myslela jsem si, že možná knížku jsem si brala trošku zbytečně, protože tam vlastně celý den jsem jenom jako chodila, uh-huh. ale někdy se stalo to, že jsem došla dřív a že jsem jako fakt měla čas na to si číst. Uh-huh. No a co je třeba ještě nezbytnost za mě, je vzít si sebou nějaký malý notes a pero, aby si člověk fakt zapisoval ty zážitky. Uh-huh. To se mi fakt hodně osvědčilo, protože člověk si to jako srovná, co za ten den zažil a potom je to samozřejmě jako hezká.
0: Je to poetičtější, než to zapsat do poznámek v mobilu.
1: Jo, přesně, přesně tak. Takže jako rozhodně tohle to já vlastně přemýšlím, jestli jsem fakt sebou měla něco, co jsem pak vůbec nevyužila. Myslím si, že ne. Fakt jsem jako následovala.
0: Jo, tak to jsi měla hodně dobrý průzkum.
1: Jo, měla, ale hodně jsem jako, když jsem balila, tak jsem hodně věcí jako přehazovala, vyndávala, takže jako předtím toho bylo hodně, ale jako pak jsem si řekla, hele, já to prostě jinak neutáhnu.
0: Po další písnice, kterou si dáme právě teď, se Klárky chci zeptat, kam se chystá letos v létě a co se třeba díky cestování solo o sobě naučila a i jestli má nějakou vysněnou cestu, na kterou se třeba teprv do budoucna někdy chystá. To ale až po písničce.

0: V dnešním klubu si povídám s Klárkou Novákovou z Radia Wave a už nám zbývá jenom pár minut, ale ještě toho probereme hodně. Kláry, tak kam se chystáš letos v létě? Ty už jsi mi to tady trošku prozradila, ale ještě to prozrať našim posluchačům.
1: Tak já to prozradím teda i posluchačům. Tak hlavní cíl mého léta je zase jít na další túru, protože už to mám také jako takový hezký rituál, už to bude můj čtvrtý rok, který strávím na nějaký túře. A je to teda túra, která se jmenuje Tour de Mont Blanc, která je kolem právě Mont Blancu, která je specifická tím, že se jde vlastně po třech zemích, Švýcarsko, Itálie a Francie. A byl to můj obrovský sen, takže jsem hodně zvědavá na sebe, protože ty hory jsou tam hodně vysoké, je tam velký převýšení, ale já mám prostě ráda tyhle ty fyzické challenge.
0: No a co tě tam, protože už jsi udělala určitě podrobný průzkum, co tam bude ta největší výzva?
1: No já si myslím, že jako takhle, já jsem zvyklá na to chodit hodně kilometrů, ale s takovýmhle převýšením myslím si, že jsem ještě fakt nikdy nešla, takže to bude asi největší výzva. Prostě to fakt ustát.
0: Takže tentokrát už si nemůžeš vzít jako nějaký lehký tenisky jako třeba na Camino, ale prostě nějaký pořádný pohory, jo?
1: No, to zase taky úplně nevím, protože ty pohorky se obecně moc nedoporučují na tyhle ty dlouhý tury, protože oni hodně jako odírají ty nohy, jsou hodně jsou těžký právě. Takže já zase zainvestuju do nějakých bot, který jsem měla na Camino, ale který už jsou teda teďka hodně děravý, protože už toho hodně prošli, ale jako potřebuju hlavně, abych měla prostě ty pohodlné boty, které fakt mě jako neodřou vůbec.
0: No a jaký tam má být teďkonc počasí i teploty třeba v tom období, kdy tam ty pojedeš, což je prostě v půlce léta?
1: Já si myslím, že tam bude tak kolem jako 20, bych řekla.
0: To zní docela dobře.
1: Což jako je fajn, ale zároveň zase nevím. Jako tam je to počasí, co jsem četla, tak je hodně proměnlivý a tam vlastně může být azuro a za 3 minuty slejvák totální. Takže jsem na to zvědavá hodně, protože ty tury obecně se nechodí moc dobře, když jako leje. Ale prostě i to k tomu asi patří, no.
0: Mě by zajímalo, jestli potom třeba budeš vyprávět, až se vrátíš, že tam třeba někde ve výškách byly i zbytky sněhu třeba.
1: No, ano, a to taky říkali lidi, že jsou tam nějaký zbytky sněhu, tak na to jsem fakt hodně zvědavá. Že prostě v létě někde uvidím zbytky sněhu.
0: No, myslím si, že už se moc těším, až mi o tom budeš vyprávět. No a co se zatím díky cestování solo o sobě sama naučila?
1: No asi hlavně, jako jsem na sebe, jako spíš bych řekla, že jsem na sebe pyšná, že to dokážu. Že prostě fakt jako jsem schopná být jako takhle samostatná někde, vyřešit nějaký věci, prostě fakt domluvit se s těma lidma a dalo mi to fakt určitý druh sebevědomí, který jsem jako postrádala a když jsem jako dokázala tohleto a viděla jsem přesně, že to má jako ohlas, že prostě fakt spoustu lidí mi řeklo, tyjo, já bych to vůbec nedokázala a tak. A pro mě už, když jsem jako ušla pár těch solo, jako, nebo když jsem měla za sebou pár těch solo výletů a ušla pár těch tur, tak jsem si říkala, tyjo, já vlastně vůbec už nevím, jaký by to pro mě bylo, kdybych jako tohleto nedělala, že vlastně pro mě už je to tak jako normální, že prostě přesně spoustu lidí mi říká, já bych se tam vydala, ale bojím se sama a já si říkám, co na tom je? To je úplně v pohodě prostě, ale chápu, že prostě ten první krok je strašně těžký a ne všichni na to jsou, ale mě to prostě strašně vyhovuje.
0: No a budeš nás zase, nás tvoje sledující, zásobovat nějakýma vlogískama a krátkýma reelskama?
1: Samozřejmě, no já jsem už připravená na druhou sérii své reality show o různých turách.
0: To se těším, na tom jsem se loni ujížděla.
1: To jsem ráda.
0: No a je, protože já vím, že ty jsi mi vyprávěla vlastně o té tvojí loňské cestě a už tehdy jsi zmiňovala, že ten Mont Blanc je teď tím tvým dalším cílem a máš teď další vysněnou cestu, o který už přemýšlíš do budoucna.
1: No co se týče jako těch tur, tak to bych jela po Dolomitech a

0: Na to si musím vyhradit hodně času, když už poletím tak daleko, když právě se tam chci podívat prostě aspoň na ty highlighty. Přesně. Tak aspoň měsíc, jako na kratší dobu to tam snad ani jako nemá smysl.
1: No,
0: tak je to takový můj do budoucna jako sen, takže no a Altavia, Island, Trek, no krásný jsou to plány. Ještě by mě zajímalo, kdy ses na svých cestách cítila úplně nejodvážnější?
1: Úplně nejodvážnější. Já si myslím, že to byl asi fakt v rámci toho mýho prvního kamína na té túře, protože fakt zase to bylo něco úplně novýho, úplně jinýho a chodila jsem tam sama, musela jsem se sama orientovat a tak dále a to jsem si fakt říkala, tyjo, dobrý, dobrý, zvládnu to, na to, že normálně fakt nemám vůbec jako orientační smysl, tak tady všechno v pohodě.
0: No tak super. No a teď mám ještě pár takových knižních otázek, ano, který jsem si řekla, že prostě musím zařadit. Minule jsem se tě, doufám, na ně neptala. Kdybys mohla jít na večeři s nějakou jednou knižní postavou, tak jakou by ses vybrala a proč?
1: To je zajímavá otázka a já si myslím, že asi vyberu něco... něco, co jsem měla ráda jako teenagerka, ale teď jako taky, ale hodně jsem to četla, když jsem byla mladší a to je postava Pety z Hunger Games. Mm-hmm. Jako mě byl vždycky hrozně sympatický Peta právě a hrozně bych si s ním ráda zašla někam na večeři.
0: To se nedivím, jako byl to sympatiák, takže možná bych klidně s ním taky zašla. No a potom ještě taky taková knižní. Kdybys v nějaký knížce, kterou si kdy četla, mohla bydlet, tak jakou by ses vybrala?
1: Já bych si radši nevybrala žádnou, protože já jsem většinou fakt jako četla velký depky a tam jako vždycky jsem si řekla, tyjo, jako dobrý, jakože super příběh všechno, ale teda, že bych tam chtěla žít, to ne. Přesně. Já jsem milovala dystopie, ale tam vždycky prostě... Tam nechceš žít prostě, takže ne, žádná. Maximálně prostě nějaká dětská knížka od Jacqueline Wilsonové, možná, že někde, ale tam taky vlastně ty osudy těch dětí a těch rodin nebyly úplně jako pozitivní.
0: Tím to vlastně bylo zajímavý.
1: Právě, takže... Možná radši zůstanu tady.
0: No a existuje nějaká knížka, kterou by si podle tebe mělo přečíst každý dítě nebo každý teenager, kterou bys tady teďka doporučila, protože teď holky a kluci, co nás poslouchají, určitě budou v létě mít čas a budou si chtít něco přečíst.
1: No jako záleží samozřejmě podle toho věku, ale já jsem vždycky prostě fakt milovala ty knížky ty Jacqueline Wilsonové. A myslím si, že samozřejmě ano, jako některý jsou hodně pro mladší děti, některý jsou pro starší, právě v čemž je taky ona unikátní, že fakt dokáže obsáhnout příběh pro děti od 5 klidně do nějakých jako 16, 17, protože ona vlastně v těch příbězích vždycky přibližuje jako fakt nesnadnou nějakou situaci v rodině nebo u dítěte nebo první setkání třeba se smrtí a tak dále. A vlastně si myslím, že tohleto je strašně potřeba v těch knížkách pro děti a pro mladší prostě. Takže já sama jsem se vlastně z těch knížek strašně moc naučila a hrozně se mi to vždycky líbilo, takže určitě tohle bych doporučovala.
0: Tak to já podepisuju, taky jsem od ní knížky četla a vy se určitě vždycky můžete podívat, pro jakou věkovou skupinu to je a vybrat si zrovna tu svoji, do který teď spadáte. To si myslím, že může být i fajn taková příjemná knížka, co se bude dobře číst teď v létě, že to nebude, že se bude vám plně šrotovat mozek, ale že se prostě vžijete třeba do nějakého příběhu někoho jiného.
1: Přesně.
0: Zbývá nám poslední minuta, Kláry, tak moc ti děkuju, že jsi dneska k nám přišla. Ať tvoje další dobrodružství, který tě čeká už za chvilku, splní tvoje očekávání, děkuju. Ať se ho moc užiješ. No a ať se ti vůbec ve všem, co děláš, daří.
1: Já moc děkuju za pozvání, bylo to jako vždy příjemné, budu se těšit příště.
0: No, já taky a doufám, že vy holky a kluci taky. No a to už je teď od nás z klubu všechno. Já děkuju, že jste nás dneska poslouchali. Teď si dáme dnešního Hajaju a dnes nás čeká 4. díl seriálu S dědou na čundru a dneska se epizoda jmenuje Pan Paďour s rodinou. No a pak už je tu samozřejmě velká pohádka, dneska je to Cesta na sever, vyprávění o zlobivém chlapci jménem Nils, kterého skřítkové zaklele do úplně malinkého človíčka. Na hřbetě housera Martina vzlétne Nils do oblak a zažije úžasná dobrodružství, takže to bude určitě taky hodně dobrodružný příběh, tak si ho užijte. Poslouchejte a společně se uslyšíme zase zítra a s Klárkou určitě brzo. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Tadeášův děda není jenom dramaturg a režisér, ale taky Trump. A proto na první pohled pozná Paďoura. Člověka, který se v lese neumí chovat a dokonce ho ničí. Jak asi dopadne dnešní příhoda?

ze seriálu S dědou na čundru, která se jmenuje Pan Paďour s rodinou? To jsem sám zvědavý. Tak poslouchejte se mnou.

0: Dobrý večer, děti. Dědeček s Tadeášem už byli na čundru několik dní. Sojka nad nimi dávno nekřičela varovné kšré, kšré, protože se přesvědčila, že v přírodě nikomu a ničemu neublíží. Ale toho odpoledne se kšré, kšré ozvalo znovu. Že by tady byl ještě někdo jiný než my, podivil se dědeček. Možné to bylo. Našim dvěma trampům totiž nezbylo, než se přiblížit k civilizaci, aby ve vesnickém obchůdku dokoupili zásoby. Tadeáš sice namítal, že by si mohli mezi dvěma kameny umlít mouku ze semen trávy a upéct si z ní chleba, ale dědeček to zamítl. Jsem sice veskrze skromný a přírodní člověk, chlapče, ale všechno má své meze. Když se vraceli ze vsi, procházeli okrajem lesa, kde vedla silnice. A právě tam křičela sojka, kšré, kšré. Možná tu jsou paďouři, prohlásil dědeček.
1: Paďouři, dědo, kdo to je?
0: Paďour, říkáme my, trampové lidem, co jezdí do lesa autem, všechno pošlapou, zničí a vyplaší. A ještě po sobě nechají fůru odpadků, proto se jim dřív taky říkalo mastňáci, že v přírodě odhazovali mastné papíry od svačiny. Dneska by to byli spíš plastňáci, protože odhazují plastové láhve, zasmál se Tadeáš. Jak šli dál, sojka křičela víc a víc. Proč to dědeček s Tadeášem nejdřív uslyšeli a pak i uviděli na palouku kousek od silnice? Byli tam pán, paní, chlapec asi v Tadeášově věku a jejich auto, které samozřejmě nemělo na lesní pasece co dělat. Tady není signál, vřískal kluk. Nemůžu spustit apku na určování hub. Tohle je prašivka, to poznám, hlavně se jí nedotýkej, ať se neotrávíš. Pryč s ní, zařvala matka a do houby kopla. Řvala proto, že jinak by ji nebylo slyšet. Otec rodiny totiž obíhal palouk, tloukl holí do stromů, dupal v podrostu a křičel, dělejte hluk, ať zaplašíme hávěť. Klíž tě nezaplašíš, zavolal na něj kluk a dál koukal do mobilu. Ježiši, klíž tě, věčela matka. Ale za ženu zmije a kance, křičel pán. Cože, tady jsou zmije a kanci? To si radši svačinu sníme v autě, kvílela matka. Jak chceš hledat houby, když nevylezeš z auta, řval otec. Nemůžeme sbírat houby, když tu není signál a nedá se spustit ta apka, křičel kluk. Už víme, že v dědečkově duši sídlili tři různé osoby. Režisér, dramaturg a tramp. Režisér byl výjevem nadšen. Dramaturg byl taky spokojen, protože scéna zajímavě narušila dlouhotrvající idylu. Chtělo to konflikt, ale že je ve vzduchu konflikt, cítil i tramp, protože by se byl bez něj radši obešel. Jenže když chtěli s Tadeášem pokračovat hlouběji do lesa, nezbývalo než kolem té povykující rodinky projít. Dobrý den, pozdravil Tadeáš. Rodinka nic. Dobrý den, řekl dědeček o poznání hlasitěji. Žena se ušklíbla. My se známe, že nás zdravíte? Ne, ale slušní poutníci se na cestách zdraví, zahrměl děda. Když takovým tónem promluvil jako režisér v divadle, herci strnuli hrůzou. Jenže herci jsou obvykle citliví lidé, což se o trojici na pasace říct nedalo. Neotravujte nás, my tu byli dřív, zahulákal muž. Děda se nadechl, ale dřív, než stačil něco říct, Tadeáš se bezeltně zeptal, vy jste pan Paďour? Chlapík zbrumátněl a holí, kterou předtím mlátil do stromů, zašermoval dědovi před nosem. Tadeáše napadlo, že teď by jim přišel vhod kouzelný zajíc, kterého před pár dny potkali. Ten jim přece nabízel, že umí boxovat, což se při setkání s nepřáteli může hodit. Jenže zajíc tu nebyl. Od jeho teritoria byli hodně daleko. Tadeáš dostal strach a pomyslel si, že děda se taky asi bojí, protože ho chytil za ruku a pevněji sevřel. Jenže dědeček neměl strach z pána z holí. Bál se, aby sám neprovedl něco, co by ho později mrzelo. Napětí ve vzduchu bylo tak silné, že ptáci přestali zpívat a stromy šumět. A do zlověstného ticha se najednou ozval příšerný jekot. Hej, hahu, hola, hej. Ten děsivý řev se tak rozléhal, že se nedalo poznat, odkud přichází. Pomoc, vlci! Zavřeštěla paní a hnala se k autu. Za ní dovnitř skočil její syn. Otec rodiny ještě naposled zamával holí a vykřikl: ať jste, kdo jste, já to tak nenechám. Odpovědí mu bylo ještě příšernější hejkání, takže radši taky vlezl do vozu, nastartoval a ujížděl pryč. Jekot ustal tak náhle, jak začal. Dědeček si začal pobrukovat. Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně, až se to dozvědí, počíhají si někde na ně. Na pěšině zbydou po nich tranzistoráky a dívčí dřeváky a drahé foťaky. Žádní medvědi, to jsem já, hej, hej, kol! Ozvalo se z křoví a v zápětí vylezl podivný chlapík obrostlým mechem s kloboukem z kapradí. Tady až údivem nedokázal vypravit slovo, ale dědeček se usmál. Ahoj, hejkale, to byla šťastná náhoda, že ses tu objevil. Ahoj, jaká náhoda, hej, já jsem v lese od toho, abych zaháněl, hej, holi, co se tu neumějí chovat? My s dědou se v lese chovat umíme, oznámil mu Tadeáš pro jistotu. Ale hejkal se na ně usmál a mechem obrostlou rukou ho pohladil po hlavě. Já o vás přece vím, hej, povídali o vás zajíci a sojky a taky dobrý duch tuláků, můj kamarád Dodu tu. Ten mi poslal mail, že na vás dva mám dávat pozor, hej. Mail? Co pak vy tu máte internet? Vykulil oči Tadeáš. No jo, posíláme si zprávy přes podhoubí a přes kořeny stromů. To je náš lesní internet. Hej! Když je do Dutu i tvůj kamarád, tak to jsme vlastně všichni přátelé, usmál se děda. Kdybys nám, hejkale, poradil, kde tady bezpečně rozdělat oheň, pozveme tě na brambory pečené v popelu. Hejkal radostí nadskočil. To já rád, hej! Večer se všichni tři usadili kolem táboráku na skalce u potoka. Nejdřív si opékali rysce, které cestou našli. Když už oheň dohoříval, zahrabali do žhavého popela brambory. Zatímco čekali, až se upečou, děda tiše zpíval trampské písničky. Hejkalovi se moc líbily, slova neznal, ale přidával se tichounkým hejkáním. Když byly brambory hotové, ukázalo se, že Tadeáš mezi tím usnul. Však mu přijdou vhod k snídani, usmál se děda a uložil ho do spacáku. Pak si s hejklem dlouho povídal o tajemstvích přírody. Byla už hluboká noc, když se rozloučili. Hejkal odkráčel do tmy a dědeček se uvelebil vedle Tadeáše. Napadlo ho, že kdyby jeho vnuk nespal, určitě by se ptal, jestli to byl doopravdy hejkal nebo jen romantická představa. A já nevím, co bych odpověděl, pomyslel si a také usnul. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: A teď už nás čeká vyprávění o zlobivém chlapci jménem Nils, kterého skřítkové zakleli do úplně malinkého človíčka. Na hřbetě housera Martina vzlétne Nils do oblak a zažije úžasná dobrodružství. Pohádku Cesta na sever napsala Selma Lagerlöfová. Pro rozhlas upravila Jaroslava Kubištová. Režie v roce 1995 Mária Křepelková. Účinkují René Krupanský, Vladimír Brabec, Ivan Trojan a další.

0: Byl jeden chlapec, jmenoval se Nils. A ten svým rodičům dělal pramalou radost. Byl dost velký na to, aby věděl, že se skřítky si není radno zahrávat. A přesto, když jsme jednou náhodou na sebe narazili, ne aby zdvořile pozdravil a nechal mě být, kdepak. Ten den jsem se zrovna převlékl do jarního. Vzal jsem si dlouhý černý kabát a zelený klobouk a myslím, že mi to náramně slušelo. Měl jsem dobrou náladu, jako vždycky, když přichází jaro, a vůbec jsem nestál o to, aby mi ji někdo zkazil. Pokojně jsem seděl na kraji truhly, kam si Nilsova maminka ukládá své starodávné památky, a právě jsem si prohlížel jednu krásnou vestu. Podívejme, to je pěkná práce. Jeden steh jako druhý. Vesta má výšivku vpředu a i na zádech. Zdá se, že lidé se od nás mnohému naučili.
1: Od takových skrčků jako si ty? Já snad špatně slyším.
0: Polechal jsi mě? Asi nevíš, kdo jsem, že tak ošklivě mluvíš. Dovol, abych se ti představil.
1: Nemusíš, vidím sám. Jsi starý škaredý troll, co nám leze do věcí.
0: Starý a škaredý. To mi ještě nikdo nikdy neřekl. Abys věděl, jsem váš domácí skřítek. Dobrý duch tohoto domu. Co pak ti rodiče o mě nepověděli?
1: Ti toho namluví. Hlavně mě pořád napomínají. Kdybych je měl poslouchat, měl bych hlavu jako džber.
0: Zdá se mi, že nevíš nic o úctě a zdvořilosti. Radši už mlč, chlapče. Teď chápu, proč je tvůj otec stále smutný a proč si tvoje matka často v koutku utírá slzy.
1: Co se pleteš do toho, do čeho ti vůbec nic není?
0: Myslím, že nerad slyšíš pravdu a jak se říká, potrefená husa nejvíc kejá. Dej si pozor, Nilsi.
1: Já se tě nebojím. V celém Švédsku není nikdo, koho bych se bál.
0: Co víš o Švédsku, když jsi ještě nikdy nevytáhl paty z domova? Svých skutků by se směl bát, které se k tobě vrátí, aby tě potrestali.
1: Nech si své řeči a zmiz, nebo...
0: Nebo?
1: No, nebo tě chytím a zavřu do klece. Jo, a tam si žvaň, co chceš, skrčku hloupý.
0: Pravda, nejsem veliký, ale mám svá kouzla. Okamžitě polož tu síť, omluv se mi a rozejdeme se v dobrém. Jinak budeš litovat.
1: Nevím čeho. Vida, jak se bojí. No tak pojď. Proč ustupuješ?
0: Naposledy tě napomínám. Polož tu síť a jdi mi sesty.
1: Ani mě nenapadne. Už se těším, až tě chytím. A když tě chytím, budeš prosit o milost.
0: Já. Váš domácí skřítek. Já, který vládnu mnoha kouzly. Na zlé srdce zlý je trest. Podobu skřítka budeš nést.
1: Co se to děje? Co se to děje? Kolem mne se všechno točí. Všechno roste. Všechno se mění. Dost. Brr, to byla hrůza. Počkej ty trpajzlíku, tohle ti nedaruju. Já si tě najdu, abych ti vysvětlil, že svými kousky můžeš strašit mrňavé děti a ne mě, Nilse Holgerssona. Převlékl ses, abych tě nepoznal, ale marně. Mám tě! Au! Vždyť je to zrcadlo. Skřítek jsem já. Já jsem trpaslík. Pomoc, maminko, maminko, tatínku.
0: Podobu skřítka budeš nést, abys poznal, jaké to je být malý a slabý.
1: Maminko, tatínku, kde jste?
2: Odjeli do města a nevrátí se dřív než večer.
1: Kdo to tu mluví?
2: Já? Copak mě nevidíš?
1: Ne, vidím jen obrovského housera. Vypadá jako náš Martin, jenže ten byl mnohem menší. Byl jako každá obyčejná husa.
2: Jestli je někdo z nás dvou malý, já to rozhodně nejsem. Na housera jsem velký až dost. A už jsem slyšel, že tě skřítek začaroval, to ti patří. Kdyby se mi zachtělo, popadnu tě do zobáku a hodím do trní, jako jsi to udělal, ty mě pamatuješ?
3: Jenže menším se neubližuje.
2: Já, to se podívejme. Kočka byla taky mnohem menší a házel si po ní kameny. I slepice byly menší a honil si je, že nemohli popadnout dech. A psa si kopl, sám jsem to viděl. Zasloužil bys, aby ti někdo oplatil tvá darebáctví. Ale já to nebudu. Nestojíš mi za to.
1: Tak mi pomoz. Co mám udělat, abych byl zase velký a silný?
2: To nevím a pomáhat ti nehodlám. Co jsi nadrobil, to si sněs. Palečku.
1: Já nejsem paleček. A ty mi musíš pomoct, nebo...
2: Jen to řekni.
1: Nebo radši nic.
2: No proto.
1: Poslouchej, jak to, že mluvíš jako já?
2: Mýlíš se, palečku. Já mluvím stále stejně, to ty jsi zapomněl lidskou řeč.
1: Cože? To není možné. Chceš říct, že by mi teď maminka a tatínek nerozuměli?
2: Já nechci říct vůbec nic, protože mě tvé problémy nezajímají. My dva přece nejsme kamarádi, běž pryč. Co nevidět, tudy potáhnou divoké husy na sever a tentokrát chci letět s nimi.
1: Nenechávej mě tu, Martine. A nemávej tolik křídly, nevidíš, že jsi mi schodil čepici.
4: Letíme na sever, náš cíl je známý. Hej, husy domácí, pojďte s námi.
5: Divoké husy, počkejte, počkejte na mě.
6: Slyšíte ho?
7: Když chce, ať to zkusí.
8: Daleko by nedoletěl ten vykrmený krasavec dobrý leda na pekáč.
1: Ty nesmíš uletět, Martine. Co by tomu řekla maminka? A co já? Co by bylo se mnou? Už vidím kočku, jak si na mě brousí drápy.
2: Pusť mě, Nilsi, nezdržuj mě.
1: Nepustím.
4: Jen zůstaň tam, kde jsi. Naše jsou hory. Pro husy domácí lepší jsou dvory.
5: Pane, už letím. Já letím, kde jste, kdo? Vidíte, já letím.
1: A já s tebou.
0: Ach, ty divoké husy. Události vzali spát, jaký jsem nečekal. Je pravda, že jsem chtěl Nilse trochu vytrestat, aby si uvědomil své špatné vlastnosti a polepšil se. Jenže on mi uletěl. Co teď? Dalekohled! Naštěstí mám svůj kouzelný dalekohled. Kde jsou? Už je vidím.
1: Ne tak rychle, Martine, spadnu.
0: Co pak tě slyší? Vzduch mu hvízdá kolem uší, křídla se míhají, divoké husy na sebe pokřikují a samozřejmě, jak je jejich zvykem, posmívají se husám domácím, které se pod nimi kolébají na svých loužích. Že si Martin vybral zrovna tohle hejno v čele s akou skebne kajsi, o které je známo, že nikomu nic neodpustí.
9: Ako skebne kajsi! Ako skebne kajsi!
10: Kdo mě volá?
9: Bílý se div nezřítí! Nemůže nám stačit!
10: Řekněte mu, ať se vrátí domů! Do Laponska by stejně nedoletěl!
5: Doletím! Čemu jsem se celou dobu cvičil? Co dokážete vy? Dokážu taky!
10: Ty si ale troufáš! konec konců je to tvoje věc. Chceš-li skončit svůj život daleko od domova.
1: Martine, vrať se. Slyšíš? Já umřít nechci, já musím najít skřítka, aby mě zbavil zakletí.
2: Jako bych slyšel Nilse?
1: Ano, jsem to já. Sedím ti za krkem a držím se tě ze všech sil. Vrať se, Martine, prosím tě.
5: Ani za nic. Nechci už být houserem domácím. Toužím po volnosti a po dobrodružství. I kdyby to měl být můj konec.
1: Je, to mám pěkné vyhlídky. Měj rozum, Martine.
10: Připravte se k sestupu. Přenocujeme u Vomského jezera.
5: Dokázal jsem to.
1: Co jsi dokázal? Vždyť jsme teprve kousek od domova.
5: Tady ještě není sever? Ach, mě je zlé. Já umírám.
1: To ne... To ne, nesmíš zemřít. Pomozte mu někdo.
0: Ale kdo? Husy se starají každá sama o sebe a váš osud je nezajímá. Teď máte jen jeden druhého, Nilsi a Martine. Ovšem je otázka, jestli to včas pochopíte.
5: Vodu.
1: Voda je v jezeře. Musíš se zvednout a dojít se napít.
5: Nemůžu. Jsem příliš unavený a slabý.
1: Ale já tě neunesu. No tak, hni se. To by uměl kdekdo uletět kousek cesty a pak si lehnout a říkat, že umře. Dovedeš si představit, jak by se divoká Aka zaradovala, že měla pravdu, že došlo na její slova?
5: K vodě je tak strašně daleko.
1: Ale kdepak? Je to jen pár krůčků, pojď. Pomůžu ti.
0: Tak je to správné. Takhle se mi to začíná líbit.
5: Ty, který si pro druhého nikdy nic neudělal, co máš za lubem, Nilsi?
1: Nic, ačkoliv přiznávám, že mám strach i o sebe. Když zahyneš ty, dopadne to špatně i se mnou.
0: Ten chlapec není hloupý, přemýšlí.
1: Od divokých hus nemůžeme nic očekávat. Plavou si po vodě, ozobávají rdesno a je jim úplně jedno, jak to s námi dvěma dopadne.
5: Nilsi, vždyť já mám vlastně hrozný hlad.
1: Sláva, je vyhráno. Když máš hlad, určitě neumřeš.
5: Opravdu si budeme muset pomáhat, jenže můžu se na tebe spolehnout?
1: Nevím, ale já se budu snažit.
0: Přinejmenším je Nils poctivý a umí-li pomoci druhým, určitě není úplně špatný. Uvidíme.
5: Rozhodně si musíme slíbit, že po celou cestu jeden druhého neopustíme. Slibuješ?
1: Rád, Martine. A teď pojď už do vody.
5: Jezero je čisté, průzračné. V takové vodě jsem ještě neplaval. Chceš rybu? Chytej!
1: Díky, jako na zavolanou. Zrovna koukám, co bych snědl. Štěstí, že mám s sebou nůž.
0: Vida, jak si Nils pochutnává na syrové rybě. Jo, holenku, kde jsou teď maminčiny mísy a pekáče? Kolikrát za jídlo ani nepoděkoval.
5: Pozor, jde sem Aka se svým průvodem. Odpovídej na všechny otázky, ale radši neprozrazuj, kdo jsi. A ukloň se. Zdravím tě, vzácná Ako, proslulá po celém Švédsku jako nepřekonatelná vůdkyně divokých hus.
10: I já tebe zdravím, odvážný housere.
5: Martin, k tvým službám. Klaním se ti na znamení své úcty.
10: Tež se ti klaním.
5: Moje nejúctivější poklona.
10: Máš dobré vychování. A teď k věci. Proč se chceš vyrovnat divokým husám? Jak umíš létat, jsme viděli.
6: Jako kámen, jako medvěd, jako hrnec povidel.
10: To svět nikdy neviděl. Ticho. Možná, že umí ještě něco jiného. Třeba krásně plave.
5: Nijak zvlášť. I když se musím pochlubit, že jsem u nás přeplaval celý rybník.
10: Přeplavat jen rybník umí, řekám, moři nerozumí.
6: Nebo jsi mistr ve skoku.
2: Je mi líto. Mistr ve skoku opravdu nejsem. Nikdy jsem neviděl žádnou husu skákat a sám jsem to taky neskoušel.
9: Líbí se mi, že odpovídáš směle a pravdivě. V přírodě neplatí lež jako u lidí. Jen holá čistá pravda. Svoluji, abys letěl s námi. Ale pouze na svou vlastní odpovědnost.
2: Oh, děkuji ti, Ako. Nemohu věřit svému štěstí.
9: Nevíš, zač děkuješ. Za život plný nebezpečí, za bouře, déšť, šelmy a lovce. Ale také za svobodu, kterou bychom my divoké husy za nic na světě nevyměnili.
2: Řekla si to velmi krásně, Ako Skebne Kajsi.
9: Kdo je tvůj průvodce?
2: To je... Je to můj... dobrý přítel.
1: Díky, Martine.
2: Zrovna před chvílí mi pomohl. A jak je obratný. Jistě nám na cestě bude prospěšný.
9: Vypadá trochu jako člověk. Ale lidé nejsou tak malí. Pamatuj si, že bych žádnému člověku nedovolil, aby nás doprovázel. Jak se jmenuješ?
1: Jmenuji se Nils. A říkají mi Paleček.
4: Říkají mu Paleček, vypadá jak drobeček.
9: Ticho, kolme ze Sarjetěko. I ty kaksi z Nuolji a iksi z vás Jaure. Nevím, co je na tom jménu směšného. Co umíš, Palečku?
1: Umím psát, číst, počítat a trochu rozumím práci v hospodářství.
4: Přenáramné věci.
6: Číst si bude ve hvězdách.
7: Čmárat nosem po obloze.
8: Počítat své prsty snad.
1: Nechte si to. Taky se umím prát. A nikoho se nebojím.
9: Obávám se, milý Palečku, že na cestě k severu by ti tvé znalosti nebyly moc platné. Možná, že se opravdu nebojíš a přepereš dokonce lecjakého brouka. Ale k čemu by nám to bylo? Zítra se vrátíš ke svým. Stačí, že máme sebou domácího housera.
2: Slíbil jsem, že Nilse neopustí.
9: Tak se tedy vrátíte oba.
2: O, Ako, slibuji ti, že si ho vezmu na starost.
9: Náš rozhovor skončil. Zítra se rozloučíme.
2: Ako. Ako!
1: Moc mě to mrzí, Martine. Nechtěl jsem ti zkazit cestu.
2: S Bohem, mé smělé plány, mé sny a touhy. Vrátím se, kam patřím. Na dvůr, kde létat je zbytečný přepych. Ke kalužím, kde se budu kolébat v houfu spokojených hus, které všechno, kromě plného žaludku, považují za bláznovství. Asi mají pravdu.
1: A nemají, a ty to víš.
2: Dost marného mudrování, teď rozprostři suchou trávu na led, abych měl na čem stát a nepřimrzl.
1: Je to tak dobře?
2: Máš to ve chvíli. Víš, co mně by to dalo práce?
1: Nebojíš se spát na ledové kře, která pluje bůh ví kam? Připadá mi to nebezpečné.
2: Psst. Slyšet tě husy, to by bylo zase smíchu a kejhání. To víš, že se bojím. A jak vidím, ty se úplně třeseš.
1: Je mi zima.
2: Víš co? Schovej se pod mé křídlo. Už je ti líp.
1: Jakou maminčiných kamen. Jsi tak hodný. Nezasloužím si to.
2: Teď už spí. Dobrou noc.
1: Dobrou, Martine. A krásné sny, aby ti vynahradili tvé zklamání.

Martin a Nils usnuli uprostřed houfu divokých hus, než bys řekl žito. To mě domácího skřítka by na plovoucí kruhu nikdo nedostal. Taková krá, totiž... A už je to tady! Nespěte! Probuďte se! Vaše krá narazila na břeh! Kdybyste aspoň jedno očko otevřeli a pozor, liška! To je dokonce obávaný lišák Smire! Vzbuďte se! Pozdě, už popadl jednu husu za křídlo a uhání s ní pryč!

0: silný vždycky vítězí nad slabším. S Bohem, Kolme!
1: Proč nikdo nebráníte? Pusti, Lišáku, hnedy pust, nebo ti napráskám, že z tebe budou lítat chlupy na všechny strany.
2: Vrať se, Palečku, mě už nikdo nepomůže. Pozdravujme sestry a vyřiď, že jim přeju lepší osud, než jaký potkal mne.
1: Jen se neboj, s Liškami mám své zkušenosti. Kdybys věděla, kolikrát navštívili náš kůrník. A mám tě, Lišáku, smire.
3: Nil si, Palečku. Co pak si zapomněl, že už nejsi ten velký chlapec, pro kterého byla hračka zahnat Lišku na útěk? Skončíš v jejich zubech, zrovna jako Kolme! Ale co to? Jak se Nils chytil huňatého ocasu? Lišák smire v údivu otevřel tlamu a husu pustil. Uteč, Kolme! Uteč!
1: Uteč, Kolme!
2: Ale co bude s tebou?
4: Kdo mě to drží? Kdo se opovážil vstáhnout svou ruku na divokého piráta Smira? Kdo mě připravil o večeři?
1: Já, Paleček Nils.
3: Ten kluk má prostrach uděláno. Musím uznat, že je opravdu statečný, kdybych mu býval daroval aspoň jedno jediné malé kouzlo. No, snad se z té šlamastiky dostane i bez něho.
4: Nikoho nevidím. Ať je to, kdo je, stane se mou večeří on.
1: To bys mě musel nejdřív chytit.
4: Rav.
1: Točíš se do kolečka jako vrtohlavá ovce. Připadám si jako na kolot.
4: Pust mě.
1: Až budu chtít.
4: Rozlámu ti kosti o nejbližší strom.
1: Nemůže to být třeba tamten bok, co má větve až k zemi?
4: Dobře jsi vybral. Kmen má pevný a tvrdý, sám bych nevybral lepší.
1: A hop. A teď rychle vzhůru do koruny. Tam za mnou Lišák nemůže. S Bohem, smire. A díky za svezení.
4: Ta hamba, ta ostuda, celý les se mi bude smát. Ale však já na tebe stejně vyzraju skrčku. Času dost. Počkám si, až spadneš dolů jako zralá hruška.
0: Tak se nenajíš. To ti dobře víš. Mě si chyť. Jsem tlustá husa. Ať se dobře má tvá pusa. Haj, haj, haj.
5: Hraj si se mnou, hraj. No jen vysvoč, popoběhni. Pozor, před větví se sehni. Haj, haj, haj.
1: Přiletěli mi na pomoc. Divoké husy mi přiletěli na pomoc.
6: A co já? Já jsem tady taky.
1: Martine.
4: Všechny vás roztrhám a tebe a koskebnekaj si jako první.
0: Napřed by ti musela narůst křídla, smire.
6: Pozor, Palečku, připrav se ke skoku. A hop, držíš se pevně?
1: Držím, Martine.
3: Výborně, Nilsi, výborně. Martine, zdá se, že se o vás opravdu nemusím bát.
0: Jste všichni? Seřaďte se a letíme. S Bohem, Lišáku smire.
4: Není všem dnům konec, ako skebnekaj si, však se ještě setkáme.
0: Máš-li cestu do Laponska, je to možné, ale neradila bych ti to, Laponci jsou dobří lovci a na liščí kožešiny mají zvlášť spadeno. Tak kupředu, směr sever.
6: I my? Ako?
0: Bude nám potěšením, když nás takový stateční a nebojácní přátelé doprovodí.
6: Na sever, slyšíš, Palečku? Díky tvé odvaze se nemusíme vrátit domů a uvidíme Laponsko.
1: Já mám dojem, že by mi docela stačilo ke štěstí naše skóne.
6: Však se tam vrátíš.
3: Kdybych uměl číst myšlenky, ale to neumím. Asi bych si přečetl, jak Nils právě teď myslí na maminku a na tatínka. Uvidí je ještě někdy. Ovšem, jak znám divoké husy, ty ho dlouho truchlit nenechají.
2: Iksi, kde jsi? Tady. Kde je Kolme? Letí právě přede mnou.
7: Kdo mě volá?
2: To já, holá. Co pak vidíš dole?
7: Dlouhé cesty, šedé domy, řeky, jezera a stromy, koně, ovečky a ptáky.
8: To mi taky. Haj, haj, haj.
1: Já zas vidím černé mraky. Letíme rovnou do nich. Je, už prší. Neměli bychom se schovat.
3: Jak se tak dívám svým kouzelným dalekohledem, nepřipadá mi, že by se Nils kdo ví jak radoval. Nemá peří, které by ho chránilo před studeným lijákem. Určitě by si z Martinova hřbetu raději prohlížel pěkné domy, jaké si lidé postavili pod Smolandem. Mohutné javory, duby a lípy, stáda dobytka a jejich pastýře. Ale pod hustou clonou vody za chvíli neviděl vůbec nic, jen stěží rozeznal břehy Baltického moře, kam nakonec dorazili. Mokrý a prokřehlý Nils se okamžitě stulil pod Martinou křídlo.
6: Nevrť se tak. Proč nespíš?
1: Sám nevím. Najednou jsem si vzpomněl, jak mi kdysi maminka před spaním vyprávěla pohádky.
6: Pohádky?
1: Neznáš nějakou, Martine? Třeba tu o obrovi.
6: O jakém obrovi?
1: Co žil nahoře na Smolandu.
6: A co tam dělal?
1: On se živil jen samými lososy a moc ho zlobilo, že si pro ně musí chodit až k moři.
6: Taky by se mi nechtělo projídlo takový lancesty.
1: No a jednou se tak rozlobil, že začal házet vším, co mu padlo pod ruku. Obrovské balvany přeletěly celý kraj Blacking a dopadly až sem.
6: Je to možné?
1: V pohádce je možné všechno.
6: A jak to bylo dál?
1: Lososy v moři dostali strach a začali prchat vzhůru po blackingských řekách.
6: Proti proudu?
1: No ano, drali se peřejemi. Velkými skoky zdolávali vodopády a zastavili se až ve Smolandu.
6: U starého obra. Dál už mi to nevyprávěj.
1: Však to už dál není. Jen od té doby, rok co rok, plují lososy vzhůru proti proudům, i když starý obr už dávno nežije.
6: Neznáš něco veselějšího? Hej, Nilsi, neznáš jinou pohádku? Už spí.
3: Dobrou noc, Nilsi. Musím uznat, že zatím si vedeš dobře. Stačilo pár dní a ten chlapec se úplně změnil. Ale na sever je daleko. A kdo ví, co ho ještě čeká?
5: Dobré jitro, co pak se vám v noci zdálo?
2: Zdálo se mi o severu. Kde je Ixi? Haló.
5: To byl jistě krásný sen. Ixi, ta šla na výzvědy. Myslím, že se vrací sem.
2: Všude sníh a obří ledy. V noci mrzlo, není pastva. Nelze letět na sever. Haj.
0: Ale já nařizuji, ať se všichni připraví k letu. Zůstaneme-li, mohli bychom čekat třeba měsíc. Zvolíme postranní cestu přes Éland.
2: Nad mořem se ztratíme.
5: Přes Éland ne, milá Ako.
2: Všichni letí přes Éland.
5: Potáplice.
2: Šedé husy.
5: Ústřiční.
2: Turpani.
5: Labutě a lední kachny.
2: Morčáci i alkouni.
0: Když se budete držet za mnou, nic se vám nestane. Vedla jsem snad někdy hejno špatně. Kdo mi může co vytknout? Za všech okolností jsem si věděla rady a že jsem dodnes zde, ačkoliv jsem už opravdu velmi stará, to znamená, že své práci rozumím.
2: O, Ako, nechtěli jsme tě urazit, omlouváme se.
0: Máte před sebou důležitý úkol, na to nezapomeňte, musíte splnit svou povinnost.
1: O čem to mluví, o jakém úkolu, jaké povinnosti?
6: Já nevím.
1: Tak se zeptej, Martine.
6: To určitě, teď není čas na vyptávání.
1: Co to jenom může být?
3: V Laponsku se všechno dozvíš, Nilsi. Jen abyste se tam dostali. Divoké husy letí nad mořem. A ta první. A Martin už jim stačí docela dobře. Cesta se zdá bezpečná. A co je tohle? Asi nastává to, čeho se husy tolik obávali.
1: Martine,
6: slyším tě, Palečku, drž se pevně.
3: Jakoby nastala noc. Neuvěřitelná spousta nejrůznějších ptáků. Hejno za hejnem, navzájem si protínají cesty. A co husy? Nevidím je, v tom zmatku se určitě ztratí.
1: Už ani nepoznám, kde je nahoře a kde dole. Já se bojím, Martine.
6: Já taky, Nilsi.
1: Málem mě ten černý pták srazil z tvého hřbetu. Andělíčku, můj strážníčku, zachraň nás.
6: Jestli se ještě někdy vrátím na náš dvůr, na mou duši nechci být ničím víc než obyčejným domácím housarem.
7: Lovci, lovci, lovci v člunech!
3: Teď nastala pro divoké husy ta nejtěžší chvíle. Ozvaly se první výstřely. Ako, jak zachráníš svůj hou?
7: Míří na nás, změňte směr! Leďte výš a všechny za mnou! Nelitujte spadlých per!
1: Nestřílejte, nevidíte, že máme co dělat, abychom se udrželi ve vzduchu?
7: Hlaste ztráty! U nás žádné! Odnesli to první řady, labutě a potápky! Vidím zemi! Je to ostrov! Připravte se k přistání!
1: To byla hrůza. Nikdy v životě nechci být lovcem.
6: Hlavně, že jsme z toho ven.

0: těžkém letu dopsála Aka svému hejnu několik dní odpočinku. Husy se pasou na zelené trávě. Nils sbírá na břehu moře mušličky a Martin... kde je Martin?
1: Martine! Martine!
0: Tam hele je, už ho vidím, za zbořenou zítkou nějakého statku. A není sám? Však si Nils může oči vykoukat.
1: No tohle, tak je to tedy. Martin je zrádce a jeho sliby o věrném přátelství neplatí.
2: Ty jsi tak krásná jemnopérko.
1: Obyčejná šedá husa.
3: Jak jsem šťastná, že jsi zaslechl mé volání.
2: Hned ti přinesu něco k jídlu.
1: Co pak se nemůže napást sama? Ten Martin dočista zhloupnul.
3: Co bych si bez tebe počala, když moje hejno uletělo?
1: To se nedivím, že jí tu nechali, když je tak líná.
2: Nikdy tě neopustím.
1: To známe.
3: Nikdy neříkej nikdy. Co až tvoje hejno bude odlétat? Ale netrapme se nad tím, co bude, a těšme se přítomností.
2: Ty jsi tak moudrá jemnopérko a tak krásná, že jsem krásnější v životě neviděl.
3: I ty se mi líbíš. Nezapomenu na tebe, co budu živa.
1: Rozhodně ne do té doby, než se najde někdo další, kdo tě bude obsluhovat, až Martin odletí.
4: Slyšte! Všichni sem! Svolávám poradu!
2: Už musím jít, jemnopérko. Uvidíme se zítra.
3: Kdo ví, co bude zítra? Martine?
2: Co si přeješ, jemnopérko?
3: Nic. Jen jsem chtěla vyslovit tvé jméno. Sbohem. A šťastnou cestu.
2: Já se vrátím. Já tě neopustím.
1: Nevěřte mu, vzácná dámo. Když Aka svolává poradu, znamená to, že se co nevidět letí dál.
3: Kdo jsi?
1: Ten, kdo kvůli vám ztratil nejlepšího přítele.
3: Nejsi Paleček? Martin mi o tobě vyprávěl.
1: To jste se asi nasmáli. Nikdy bych nevěřil, že mě takhle zradí.
3: Není to tak, jak si myslíš. Vysvětlím ti to.
1: Neraďte se obtěžovat. Stačí, co jsem viděl.
3: Vyslechni mě, Palečku.
1: Jako by se stalo. Co pak se dá zrada vysvětlit?
3: Poranila jsem si křídlo. Martin mě našel a pomáhá mi.
1: Poranila jsi křídlo? Je, to jsem nevěděl.
3: Vidíš, jak bezvládně visí.
1: Vypadá jako vykloubené. No ano, kloubní jamka je prázdná. Zavři oči a pevně stiskni zobák. Tak, už je to v pořádku. Kloub je na svém místě. A můžeš zase hýbat křídly a létat. Jemnopérko, co je s tebou?
0: To nic, Nilsi. Je jen trochu otřesen. Vida, tak ty umíš dokonce léčit. Kde ses to naučil?
1: Probuď se, slyšíš?
0: Nedělej paniku, Palečku, a radši přines trochu vody.
1: Co jsem to provedl? Jemnopérko, Martine!
0: Stůj, Nilsi! Vždyť otvírá oči. Kde pak? Letí jako splašený. Už jsem myslel, že zvládne každou situaci, ale jak se zdá... Přechválil jsem ho.
4: Kde běháš, Palečku? Musíme odletět ještě dnes? Počasí se rychle zhoršuje a zítra by se nám to už nemuselo podařit. Všichni připraveni?
2: Já nemohu odletět.
4: Jakže?
2: Ještě ne, možná později.
4: To nepřichází v úvahu. Neslyšel jsi, co jsem říkala?
1: Poleď, Martine, jemnoperce stejně nepomůže.
2: Co to říkáš?
1: Nechtěl jsem mi ublížit, opravdu. Musíš mi věřit.
2: Jemnopérko... Jemnopérko!
1: Počkej na mě, nestačím ti!
0: Pěkně si to zamotal, Palečku. Husy vám odletí a co si sami počnete na Ölandu?
2: Kde je?
1: Tady ležela. Oči měla zavřené a vypadala jako mrtvá. Jistě ji odvlékla liška.
2: Ach, jemnopérko, neměl jsem tě ani na chvíli opouštět. Už ji nikdy neuvidím, malou, šedou jemnopérku.
3: Nehledáte mě?
2: Jemnopérko.
3: Jen jsem se trochu vykoupala a uhladila si peří. Jsem zdravá, podívejte. Děkuju ti, Palečku. I tobě, Martine. Zachránili jste mi život.
1: Rychle, ať nám husy neuletí.
2: Vzhůru za nimi. Do Laponska!
0: Než naši cestovatelé přistáli v dalekém Laponsku, Uběhlo ještě mnoho dní a nocí. Ale pak nastal den, kdy Martin spatřil svou vytouženou zemi s hlubokými a temnými řekami, se stády sobů, sledními medvědy a polárními liškami. Laponské léto je krátké a ze všeho nejvíc Nilse i Martina překvapilo, že zde slunce nezapadá ani v noci.
1: To by byl tatínek rád, kdyby mu slunce svítilo na práci celých 24 hodin denně. Co říkáš, Martine?
0: Martin neříkal nic. Sotva Nilse vnímal. Na Palečka najednou neměl nikdo čas. Husy přiletěli sem do svého domova, aby nevymřel jejich rod. To je to tajemství, které se Nils cestou marně snažil rozluštit. Prastaré tajemství života. Husy nejdřív seděli tiše na vejcích, pak vyvedli svá mláďata a najednou měli všechny starostí až nad hlavu. I krásná jemnopérka pobíhala kolem svých 6 housátek.
2: Hlavně, aby jim narostla silná křídla, jinak nevydrží cestu domů.
0: Jak se Martin těšil do Laponska, teď se naopak nemohl dočkat návratu. Ani Nils se nemohl dočkat, až opět uvidí roviny západního Vemenhégu. Málo platné, domov je domov. O tom bych vám já, domácí skřítek, mohl dlouze vyprávět.
1: Ach, Martinek, kdy už se poletí?
2: Představ si ten poprask, až přivedu na dvůr své syny a dcery a krásnou jemnopérku.
1: Co pak ty? Ale já... Myslíš, že mě skřítek nechá navždy zakletého?
2: Kdo pak se v nich vyzná, v trolech? Oni jsou dobří, ale běda, když je někdo rozlobí.
0: V tom má Martin svatou pravdu. A proto vám radím... Pozor na skřítky.
4: Co vy dva? Proč ještě nespíte?
1: Vyprávíme si o domově, jako skebne Kajsi.
4: Vidíš, Martine, i kdybys obletěl celý svět, jsi a vždycky budeš husa domácí.
2: Máš pravdu, Ako. A už mě to vůbec nemrzí. Jsem rád, že jsi mě vzala sebou. Aspoň jsem poznal i to, kam patřím.
1: Kdy poletíme zpátky?
4: Brzy, Palečku. Housatům dorostla křídla, zima se blíží, dny jsou čím dál temnější, slunce se co nevidět odvrátí a Laponsko se ponoří do dlouhé zimní noci.
1: Tady bych nemohl žít.
4: Vidíš? A Laponcům se jejich domov líbí.
0: Jak si Nils oddychl, když opět seděl Martinovi na hřbetě a vznášel se vysoko v oblacích? Husy letěli ve spořádaném šiku a směřovali k jihu. Mladé, které je doprovázeli cestou na sever, utvořili své vlastní hejno a místo nich vedli staré husy svá nová housata, která vyrostla letos v létě v horském údolí. První den neletěli dlouho, ale i tak bylo s mladými plno potíží.
5: Ako, Ako, zvolni let! Moje děti chtějí pít!
6: Ty mé zase bolí křídla!
4: Moje mají hlad! Což pak už jste zapomněli? Nedívat se vzad! Jeste vzduch a píte vítr! Zpívejte a stále vpřed! Pro nikoho stará Aka nezvolní svůj let!
0: Mladé husy se učili zapomínat na své strasti a brzy se starým téměř vyrovnali. Po prvním dnu Aka dobu letu prodlužovala a zanedlouho už letěli přes Frykské údolí, přes západní Värmland, Dalsland, Bohuslän a ve chvíli, kdy Nils uviděl první hráz lemovanou vrbami, sevřelo se mu srdce. Vždyť ten kraj je jeho domov.
4: Musíme se rozloučit, milý Palečku.
1: Tak jsem se těšil domů a teď nevím, co mám dělat. Takhle nemůžu svým rodičům na oči.
4: Proč ne? Opálený, ošlehaný větrem a ty potrhané šaty, to se snadno spraví.
0: Co pak šaty? Ale kdyby Aka věděla, že Paleček je ve skutečnosti zakletý člověk. Šaty! To mi připomnělo, že je nejvyšší čas převléknout se do zimního. V zimě nosím bílý kabát a černý klobouk. My, skřítkové, si na pěkné oblečení potrpíme. Čarovný dalekohled uložím. Tak, teď už ho nepotřebuju, když je Nils málem doma.
4: Nebuď smutný, Palečku, hlavu vzhůru a utíkej za Martinem. Podívej se, jak hrdě kráčí v čele své rodiny.
7: Na smutek je lehká pomoc. Zaspívej si písničku. Zatanče si tady s námi.
4: Usmívej se, Palečku.
8: Hej, hej, hej.
9: Tralala, tralala. No co pak, proč jste přestali zpívat?
4: Smire, hraňte si své děti.
9: Tak jsem říkal, že se ještě setkáme. A hleďme, i Paleček je tady. Nastal čas účtování.
1: Na něj, na Smira.
9: Ale, takhle tě tlapkou přišlápnul. A jaký jsi byl, Palečku? Brrr, ani krok. Kdo se pohne z místa, toho roztrhá nejdřív. Leda, že bychom si pěkně zatancovali, když jsme se tak sešli, ne? Nikomu není do tance. Zdá se, že vás setkání netěší, za to já mám radost.
4: Dobrá, Smire, uznávám, že jsi vyhrál. Půjdu s tebou dobrovolně, když propustíš Palečka a ostatní.
9: Co je to za hloupý nápad? Kde pak, ako skebne kajsi, půjdete se mnou všichni? Tak do houfu, jde se.
0: Kde je ten kluk? Dávno jsem se převlékl a teď ještě najít klobouk a můžeme jít vítat. Martin čeká u vrat s celou rodinou. Aha, a Nils nikde. No, kam jsem dal ten dalekohled? Co to vidím? No počkej, Smire, tak tohle ne. Ještě jsem tu já, domácí skřítek se svými kouzly.

0: To je dost, že jdeš. Čekám tu na tebe celou věčnost. Viděl jsem tvé rodiče. Pracují na zahradě a jsou mnohem smutnější, než bývali.
1: Ach, Martine, když já se bojím, co řeknou, až mě uvidí. Skřítku, skřítečku, zjev se mi, abych tě poprosil za odpuštění. Kde jsi, skřítku?
2: Kde bych byl? Tady v komoře. Hledám svůj zimní klobouk.
1: Neslyší mě. Ještě pořád se asi zlobí. A já doufal, že se nade mnou ustrne a zruší své kouzlo, abych byl takový jako dřív.
0: Abys zase všechny trápil a pronásledoval.
1: Neboj se, ten starý Nils je na dobro pryč.
2: A proto ti já, skřítek, odpouštím. Má vůle, staň se. Od této chvíle, ať ví to nebe i zem, Nils bude opět člověkem.
1: Zastavte mě. Martine, kde jsi? Drž mě. Co říkáš, Martine? Nerozumím ti. A proč jsi tak malý?
2: Není malý. Je takový, jako bývají všichni houseři. A rozumět mu nemůžeš, protože jsem ti vrátil lidskou řeč.
1: Co se to stalo?
2: Však se na sebe podívej.
1: Já jsem zase člověk. No jo, já jsem člověk. Děkuji ti, skřítku, děkuji a slibuju...
2: Ne mě. Sobě slibuj. Takové sliby nejdéle vydrží. Myslím, že už víš, co to znamená být skutečným člověkem. A teď utíkej. Rodiče na tebe čekají.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Hezký večer
1: s Rádiem Junior.
2: Pravda je zbraní, též láska k dětem, rodina, pán.

odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, já.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

První noc na hradě spali Karla i Martin dlouho do letního dne. Martin otevřel oči a nasál sladkou vůni čerstvých buchet. Přehlušila je však trpká vzpomínka na zapomenutý notebook. Bylo vedro k zalknutí. Martin dojídal druhou buchtu a rovnou sahal po další. Při čtvrté jen spokojeně funil. Dá se tu někde koupat? Zeptal se Václava, u kterého trávil se svou sestrou prázdniny. Tam dole je řeka, ale počkáme, až slunce přestane tak pálit. Zatím vás tu provedu. Václav ukazoval dětem rozlehlou louku, která na svažitém terénu vykousla velký kus lesa. Hrála všemi barvami vzrostlé trávy a lučních květin. Sekám ji sám a suším seno. Co nespotřebují koně, rozdám po vesnici. Zadarmo? Prozradil se trochu přihlouple Martin. Mám tu vonavou práci moc rád. Vidíte, jak se tráva vlní, má nejvyšší čas. Můžete mi s ní pomoct. Nikdo však jeho nadšení nezdílel.

Nádvoří obkroužené děravými hradbami byl svět sám pro sebe. Jakoby za zdmi nic neexistovalo. V rohu přečkala dějiny kamenná studna, nyní zakrytá dřevěným poklopem. Proč tu studnu zasypali, dědečku? Klepala zvědavě Karla na dřevěné víko. Aby ses mohla tak blbě ptát, dal o sobě vědět Martin a otráveně zamířil na druhý konec nádvoří. Kéž bych dokázal udržet pohromadě aspoň to, co z hradu zbylo, zasnil se Václav. Vidíš, tady je krásně vidět stavění, bourání, dobývání i vyspravování. Celá historie. Martin prolezl dírou ve zdi na opačnou stranu. To byl pohled. Hrad byl obtočen cestou, kterou lemovaly vysoké stromy. Alej vedla k řece, jejíž mámivé odlesky protínaly krajinu. Strategicky dobře postaveno, zhodnotil Martin. Vzpomněl si na svou oblíbenou hru Dobývání Ďáblova hradu, ve které byla různá historická období s jejich specifickými zbraněmi a taktikami boje. Před historií však dával přednost vždy současnosti. Nejraději bojoval proti zlosinovi, který chtěl pomocí tajné zbraně ovládnout svět. Sídlo měl v podzemí hradu. To ho bavilo. Tajné chodby, smrtící labyrinty a všudy přítomné nebezpečí. Prozkoumá celý hrad a nějaký podzemní labyrint tu určitě najde. Na nádvoří se vrátil se znuděným výrazem. Ten hrad měli tvoji předkové, pištěla zrovna Karla. To by znamenalo, že já jsem vlastně z hradu, něco jako hraběnka. Možná to byli příbuzní a možná jen prostě předkové, řekl Václav. O co ti jde? Je to jen starý kamení, starý opršelý kamení, nic víc, nic míň, tak proč s tím tak naděláte? Martinova poznámka měla zvuk motorové pily v lesním tichu. Václav se smířlivě rozhlédl po tom opršalém kamení. Třeba na to časem přijdeš sám. To sotva, na co bych měl tady přijít, to fakt nechápu. Třeba na to, že mi chceš pomoct posekat louku. Martin se už viděl, jak jezdí na sekačce a brázdí kopec. To by šlo, máš dost benzínu? Na tuhle louku se musí s kosou, jako za stará, patří to k ní. Ale s kosou to není jen tak, musel bych tě to nejdřív naučit. Tak to by byla ztráta času, dědo, řekl Martin. Václav se na něj usmál. No jo, kosit se musí s láskou. S rukama v kapsách a se sluchátky v uších se Martin toulal kolem domku, díval se do stájí, ale místo garáže našel jen přístinek s nářadím. Vysoko na dřevěných kolících byly zavěšeny dvě kosy. Tak, jak to znal z filmu, chytil kosu, doširoka se rozkročil a vší silou se prudce rozmáchl. Moc nechybělo a spadl přímo na její ostří. Nabral rovnováhu, stiskl ještě pevněji a namířil kosu trochu výš. Ostrý břit však v nepatřičné výšce jen pohladil pevné stvoly trávy a vlastní švih ho otočil kolem dokola. Zkusil to znovu. Kosa řinčela o kámen, tupila ostří ohlínu a jen občas, jakoby nic, jen ze své dobré vůle, utěla proužek trávy v nestejné výšce. Martin strhl sluchátka, mrskl je daleko za sebe a odhodil kosu. Když se svezl na zem, tráva jej stačila měkce pohladit po tváři. Zavřel oči. Náhle mu tělem projel mrazivý chlad. Přes zavřená víčka ucítil, že se obloha zatáhla. Tisíce ptačích křídel se slévalo v jeden pronikavý zvuk. Po louce plul obrovský stín. První, co Martin uviděl, byla černá křídla tak obrovská, že mohla přinášet jen zkázu. Zobák větší, než byl on sám, mohl věstit jen smrt. Pronikavé černé oči se poulily mezi kovově modrými péry. Nebylo pochyb, že tyhle nepřátelské oči si svou oběť již vyhlédly. Přibližovaly se, rostly. Martin omdlel. Když otevřel oči, černé monstrum bylo pryč. Orel jen počkal, až chlapec procitne, aby se přesvědčil, že žije. Pomoc! Karla s Václavem právě vyváděli koně. Václav se jedním skokem vyhoupl do sedla a ostře pobídl koně. Byl tady, takhle blízko. Díval jsem se mu přímo do očí, vytahoval drápy, jak mě chtěl. Víš, chtěl mě. Musím ho zastřelit. Martin vzlikl, snažil se pláč potlačit. Koho?
Nikdo tu není, pohladil ho Václav chlácholivě po hlavě. Rychle, dědo, než zmizí, kde máš pušku? Naléhal Martin. Nikoho nevidím, natož abych po něm střílel. Určitě se ti to jen zdálo. Museli jste ho vidět, přiletěl na louku sem ke mně, je tu někde blízko. Martina uložili na lehátko do stínu a Karla bez pobízení běžela pro vodu. Louka se seká za rozbřesku, ale jsi bojovník. Martin vděčně pohlédl Václavovi do očí a usnul. Tu noc byl jeho spánek plný nočních můr a černých

0: V zarudlém nebi se vytvořila tenoulinká skulina. Na poslední chvíli jí prolétl černý blesk. Perun se vrací a volá: viděl mě, konečně mě jeden z lidí uviděl. Kdo byl ten, jenž na tebe pohlédl? Vykřikl strážce nedočkavě. Je mladý, pouhý chlapec, bál se, když mě uviděl, vzdychl Perun. Kdo by se nebál, když tě poprvé spatří? Strachy se nemohl ani pohnout, je zbabělý. To se ukáže, až projde zkouškou. Strážce věděl, že nemůže ustoupit. Ale tohle není zkouška, vykřikl orel a vznesl se nad strážcovu hlavu. Nemůžeme ho vystavit nebezpečí smrti, to ode mě nežádej, zvolal a samým zoufalstvím vzlétl výš, až se ztratil v noční obloze. Dostal strach, tvůj Perun, ozvalo se nečekaně z chladné tmy. Víš dobře, že jakmile se do jeho duše vkrade beznaděj, přestane doufat a věřit. Jeho mysl i křídla ochromí strach, pak bude ztracen, bude můj, bez vlastní vůle. Proč ten, kdo mluví o strachu, sám stojí ve tmě? Ukaž se, Morano! Místo odpovědi zní jen zlolajný smích. Ze tmy vylétne bílý pták. Napůl slepice, napůl papoušek, s peřím, které jakoby se nedokázalo rozhodnout, zda zůstane krátké nebo přece jen naroste. Zobák tenký a dlouhý, oči napůl zvířecí, napůl lidské. Nepodařené stvoření zprvu kokrhá, pak se jeho jízlivý chechot změní v syčení hada.
1: Je čas vrátit se ke spícím bratřím, strážce mýtů. Za chvíli budeš jedním z nich, sám se brzy ponoříš do spánku tak nicotného, že se rozpadneš v prach, kde není probuzení, není spánku, je nekonečná smrt.
0: Kde je tvá paní, Bělorane? Je tak zbabělá, že posílá svého sluhu a sama se skrývá? Tmu probodnou žluté oči, pak šedé světlo vykreslí štíhlou ženskou siluetu. Víš dobře, co čeká tebe a tvé kamenné bratry, ale můžeš přemýšlet o vykoupení, které ti nabízím. Nechám tě žít, nechám tě spát spánkem, ze kterého budeš moci procitnout, kdy se ti zachce. Morana přede jak divoká šelma, ale přestaneš hledat svého vyvoleného a navždy se vzdáš knihy, kterou strážíš. Což pak nevíš, že jsem ho nalezl? Koho? Jednoho z lidí, co tě nepotřebují, jako nepotřebují svou paměť. Oni si tě nezaslouží, ani tu svou minulost, co ty ochraňuješ. Nebýt jejich lhostejnosti, nikdy bych knihu nemohla vzít. Je jim jedno, kdo jsou a odkud jsou. Žijí jen pro danou chvíli. Jsem jedním z nich, jako on, vykřikne strážce. Jako tvůj vyvolený, jako tvůj sluha? Moranina slova zní, jako by do země tloukla. Přítel! Ten tvůj neúnavný hledač prohrál. Přemohl ho vlastní strach a pochybnosti. Neohrožený Perun, vládce oblak se teď pere sám se sebou. Morana se zarazí. Náhle si uvědomila, že jí cosi uniká, že strážce něco skrývá. Co vzalo Perunovi naději a víru? Koho při svém letu uviděl? S čím se to nedokáže smířit? Neviděl nikoho, oba lžou a doufají, že odvrátí svůj konec, přisadí si Běloran. I když jste ho našli, stejně nevíte, jak ho přivést do naší říše. Neznáte bránu a strač se přes příliš krákoráž. Běloran stuhne. Udělal chybu a Morana ho strestá. Za nikoho nemůžeš vybojovat jeho vlastní boj. Doufej, že tvůj vyvolený je silný a nezná strach. Moranin smích praská, jako když oheň pohlcuje suché keře. Pak oheň rázem zhasne. Perunovo tělo se z černého nebe sveze do strážcovy náruče. Nedýchá. Proto to podivné ticho. Strážce k němu přitiskne tvář a vykročí k bráně. Nenávistné žluté oči ho propalují, dokud se za ním brána nezavře.

Mirai, Benny Cristo, Chicken, Feed Lettuce Skid, alright, what up? Po včerejšku zdá se mi to jakoby, dlouho nepotkal holku jako ty, žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten nůz.

Nikdy jen nemávnu ruku, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli.

0: Máte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dup. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

kteří vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný.

0: těžko se jí doma žije. Prace černé, chop se kije.
1: Vzhledem dobré duši její,

řidičáky, stoličky, všichni spolu. Čistíme, čistíme, nahoru, dolů. Špičáky, stoličky,

Jedoráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné arp.

0: 또 해.
1: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

утра. Я не ромоти, совкусить проти.

0: dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Že pak bydlí přibližně severně či jižně starenka šedivá.

0: vrků, vrků, vrků, vrků. Já tě dobře vidím, vlku.
1: Kdo to volá? Co to bylo?
2: To jen listí ževelilo.
0: Vrků, vrků, vrků, vrků. Já tě dobře slyším, vlku.
1: Ně.

0: V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Rádio Junior.